0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš Rádio Junior.
3: Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina než

to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

ven. Jou, pešníci spolu volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Já, nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: vždy zkrát kloubí dej. Jsem cukr, dej, jsem krouby, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.
1: Posloucháš Rádio Junior.

1, 2, 1, 2, 3, 4. Sotva dostal Starocraft, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: mléko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím víc

0: Rádio Junior.
1: Mom always wants me to clean up my things.

A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

0: Rádio Junior.
1: A další.
2: Prosím tě, co to vyvádíš?
1: Počítám děti, které nás poslouchají.
2: A kolik jsi jich spočítal?
1: A

zamrznečil je, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více.

friky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: jak ty jsi krásná, pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

Rádio Junior.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezvad mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Šmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

Dočka mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa, mňa, mňa. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau.

0: Rádio Junior.
1: Krupě je kdy.

posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno. Shine bright like a diamond.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

Adalas se paraplata, které je víc do kulata.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky, to je...

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Tornádo je prudce rotující sloupec vzduchu, který se z bouřky spouští k zemi. Může mít mnoho tvarů a velikostí, ale často jsou tornáda viditelná v podobě trychtýře. Trychtýř točícího se vzduchu může mít v nejhorším případě průměr větší než 5 kilometrů a zůstává na zemi klidně i 100 kilometrů. Nejextrémnější tornáda mohou dosahovat rychlosti i více než 480 kilometrů v hodině. Nejvíce tornád se objeví za rok ve Spojených státech amerických. Proto není překvapivé, že největší zaznamenané tornádo na světě se objevilo také tam. Cestovalo třemi americkými státy, proto se mu říká Three State Tornado a udeřilo v březnu roku 1925. Tornáda vznikají při střetu stoupajícího přízemního teplého a vlhkého vzduchu s klesajícím výškovým studeným a suchým vzduchem. Hustší studený vzduch je stlačován nad teplým vzduchem. To obvykle vytváří bouřky. Teplý vzduch pak stoupá skrze masu chladnějšího vzduchu a to způsobí vzestupný proud. Když se k tomu ještě prudce mění rychlost a směr větru, vzestupný proud může začít rotovat. Předzvěstí tornáda je často tmavá, někdy až nazelenalá obloha a hromadící se černé bouřkové mraky. Někdy také velké kroupy, pak se objeví trychtýř, který se jakoby spouští z mraku. Na rozdíl od hurikánu ale vědci tornádo nedokáží předpovědět, jen dokáží určit podmínky, ve kterých by se tornádo mohlo objevit. Pomocí Dopplerova radaru ale meteorologové rozeznají vznikající nebo aktivní tornádo. Nejběžnější typ tornáda je ten s jedním vírem, ale existují i neobvyklé typy, třeba ty svíce víry nebo vodní smrští. Pro tornáda je taky typické, že nadnáší nejrůznější předměty, to je způsobeno vztlakem. Ve středu víru tornáda totiž bývají vzestupné proudy, které jsou tak silné, že dokáží nadnést nejen volné předměty, ale třeba i vodu z rybníka. V určité výšce ale vztlak slábne a předměty tornádo opět složí na zem. Síla tornáda se měří pomocí Fujitovy stupnice, ta dělí tornáda na 6 stupňů. Tornáda mohou mít i mnoho barev podle prostředí, někdy jsou šedé, někdy bílé, ale i do modra. Název tornádo pochází nejspíš ze španělštiny nebo portugalštiny, ze slova tronada, což znamená bouře nebo slovíčka tornar, točit se. Nejsilnější tornádo v České republice se objevilo v roce 2021 na Jižní Moravě a jistě si pamatujete děsivé záběry z televize. Tornádo dokáže napáchat mnoho škod a je velmi nebezpečné. Co při něm může člověk dělat? Ideálně se schovat do sklepa nebo do přízemní místnosti bez oken. Rozhodně se neschovávejte venku. Základem je si chránit hlavu. Dobré je si tedy ještě vlézt pod něco pevného, třeba pod masivní stůl, přikrýt tělo dekou nebo spacím pytlem a čekat. Snad to nebudete nikdy potřebovat, ale nikdy není na škodu to vědět a na místech, kde se často pohybujete, si vytipovat úkryt. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tornádech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Tak o kterém kamínku si budeme vyprávět dnes?
1: A co třeba tenhle malý, ten šedivý?
0: A tak to je slavný oblázek krajánka Mádla až od pramene Vltavy. Šumava je překrásná, ale život v horách je těžký. Tak těžký, že se tu nedá ani pěstovat obilí, a tak zdejší mlýnská kola nepoháněla stroje na mletí mouky, ale veliká kladiva, kterým se říkalo hamr. Ale ani ten těžký život nezabránil starému krajánkovi Mádlovi, aby každý rok koncem léta nenavštívil Kvildu a zdejší hamr. Mádl viděl kus světa a dobře věděl, že konec léta je nejkrásnější právě uprostřed Šumavy. Lesy tu začínají měnit barvu a mezi větvičkami i stébly trávy chytají pavoučci do svých sítí kapičky křišťálové rosy. Tak tedy Mádl míří na Kvildu, ale jakmile se u Františkova vymotá z lesa a zamíří k silnici, stuhne. Vltava zmizela. Korytem řeky se líně vyne stružka vody a za velkými kameny zůstaly loužičky, ale ten známý křišťálový proud je ten tam. Mádl se ani nerozmýšlí a běží přes les k prameni.
2: Co zas ti rašeliňáci vyvádí? Les plný skřítků a nejsou schopní postarat se o malý pramínek vody. Určitě zasměli nějaké své půlnoční tanečky a rejdy a teď vyspávají.
0: A v rozčílení a chvatu si nevšiml černého kořene, zakopl a už padá po kluském listí a jehličí a sviští si to mezi stromy přímo k hlavnímu rašeliňákovi u pramene Vltavy.
1: Vítej, Mádle.
0: Pozdravil skřítek unile a smutně krajánka, ale ten kolem sebe plive jehličí a listí a spustí z hurta.
2: Co to má znamenat? To je vám jedno, že tenhle pramínek míří přes Stožec, Horní Planou, Krumlov, Budějce, Hlubokou a Zvíkov až do Prahy? Vždyť celé Čechy můžou být bez vody, když tady zaspíte.
1: Ale Mádle, přece hlídáme, aby byla voda čistá, než opustí les. Ale nemůžeme se dostat dovnitř skály k pramení. Tak daleko moc rašeliníků nesahá. Věř nám, že nás ztracený pramen trápí stejně jako tebe.
2: Promiň, já vím, máš pravdu. Jak to tedy s pramenem funguje?
1: Ve skále sídlí vila pramenka, ale poslední dny slyšíme jen její usedavý pláč.
2: A jak se za ní můžu dostat?
1: To je právě to, co nikdo neví. Je taková říkánka, kde zelený had nohy hladí, když máš vlasy ze zlata, vezmi kámen jako pírko a zaťukej na vrata. Jenže tomu nikdo nerozumí, takže ve skále ještě nikdo nebyl.
0: Mádl se zamyslel a pomalu se kolem sebe rozhlížel. Přímo před ním se tyčil obrovský balvan. Podíval se k nohám a zastavil se mu dech. Vždyť šlahouny kapradí, ve kterém stojí, se mu plazí kolem nohou jako zelení hadi. Vzhlédl a vidí, jak se z koruny javoru snáší na jeho hlavu první zlatý list. Teď už věděl, jak dál. Opřel se o balvan a ten se odkutálel jako klubičko vlny. Najednou stál před zlatými vraty a zaťukal. Vrata se otevřela a v jeskyni za nimi seděla a plakala krásná víla pramenka a v ručičkách svírala vysoký hliněný čbánek.
2: Vílo pramenko, tak co pak je s tím pramenem?
1: Já nevím.
0: Zaštkala tiše víla a spustila další proud slziček.
2: Kriste pane,
0: pomyslel si Mádl.
2: To se není čemu divit, že pramen neteče, když svěříte čbánek ufňukaný ženský.
0: Ale nahlas řekl.
2: S dovolením, slečno?
0: A opatrně jí vyndal čbánek z rukou. A jak s ním pohnul, uvnitř něco zachrastilo. Mádl ho obrátil dnem vzhůru a vypadl krásný šedivý oblázek. Najednou to večbánu zabublalo a z hrdla vytryskl krásný silný pramen a už si to skotačil mezi kameny a skřítky rašelíky.
2: Tak to zbyl ty,
0: vzal mádl do ruky oblázek.
2: Že se nestydíš, takovej malinkej a hezkej, a mohl si způsobit takovou škodu.
1: To je bezva, že mají prameny takové malé ochránce a hlídače.
0: A nejen prameny, dokonce i hrady mají své ochránce. A na hradě Zvíkově je tím ochráncem Rarášek. V době, kdy hrad ještě neomývaly vlny jezera, ale pyšně se tyčil na vysoké skále nad hlubokým údolím řeky Vltavy, se na Zvíkov přistěhovali jeho noví majitelé s malou dceruškou, princeznou Tereskou. Tereska byla neposeda, vlezla do každého koutku, ovšem musela vědět a každému radit. Hned byla ve stáji, hned zase v kuchyni a za chvilku už se rozhlížela z ochozu věže. A právě hradní věž jí přitahovala nejvíc. Pokaždé, když procházela okolo malých dvířek ve stěně, měla pocit, že ji někdo pozoruje. Jednou už to nevydržela a dvířka otevřela. V malinké komůrce za dvířky se krčilo nějaké divné zvířátko nebo spíš nepovedený skřítek s dlouhým zoubkem.
1: Je ahoj, kdo jsi?
0: Radovala se Tereska z nového kamaráda.
3: Rarášek.
0: Špitlo to cosi.
1: A ty tu bydlíš?
3: Tedy ne, tady ve věži. Patří mi celý hrad. Tady se jen před tebou schovávám.
1: A proč se schováváš?
3: Protože ty všechno vyšmejdíš a mě tady ještě nikdy nikdo neviděl.
1: Ty jsi něco jako strašidlo.
3: No, já si říkám duch hradu, ale v podstatě jsem něco jako strašidlo.
1: A jsi hodný nebo ošklivý strašidlo?
3: Já nevím. Myslím, že hodný.
1: A co děláš?
3: Většinou vržu s podlahou, posouvám obrazy, schovávám věci, občas někoho schodím z věže nebo z hradeb, tak, co mě napadne.
1: Tak to tedy moc hodný nejsi. Ale neboj, já něco vymyslím, abys nemusel být ošklivý. Ode dneška budeš pracovat.
0: Tereska cestou z věže přemýšlela o nějaké práci pro Rarážka. Má krásný dlouhý zoubek, mohl by dělat třeba dírky do kožených opasků. A už táhne do věže pytel plný kůží na opasky.
1: Neboj se, všechno ti ukážu. Tak, tady dej zoubek, výborně, a teď stiskni. Bezva, vidíš, to je krásná dírka, tak další... No počkej, Rarášku, co to děláš?
0: A Tereska jen bezmocně přihlížela, jak se Rarášek pustil do kůží a rozkousal jen na hadry. Z těch už nikdo opasky neudělá.
1: Zlobidlo jedno zlobivý. Však počkej, najdu ti práci, při které nic rozkousat nemůžeš. Už to mám, budeš dělat zvoníka.
0: A Tereska dovlekla Rarážka do zvonice, dala mu do jedné ručičky provaz od zvonu a do druhé hodinky a řekla.
1: Vždycky, když bude velká ručička na 12, tak zatáhneš za provaz.
0: A Rarážkovi to šlo. První hodinu odzvonil ještě tak trochu nesměle. Druhou jako opravdový zvoník, ale pak už si zvonil, jak ho napadlo a na hodinky se vůbec nedíval.
1: Ty Rarachu jeden, vždyť teď kvůli tobě vůbec nikdo neví, kolik je hodin, jestli mají jíst nebo jít spát. Tak co s tebou? Vždyť z tebe nikdy nic pořádného nebude. A víš co? Pro mě za mě si klidně dal strašidlákuj.
3: To je dobře. Stejně mě strašení baví nejvíc.
0: A tak je Rarášek na Zvíkově dodnes a spokojeně si vrže podlahou, posouvá obrazy, schovává věci a občas, když je hezky, tak si na hradbách jen tak zlehonka do někoho šťouchne.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

poslední. Naše třídní procedí s klidem, rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluko nezbedná, máš to zase za jedna. Při zkoušení většinou neomylně zazářím, ale dojít do školy včas to se mi nedaří.

0: Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda. Brum, brum.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u naší dnešní, vlastně bych měl říct u Šounovi, tady mé pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šoune, tak já jsem připravená.
0: Já taky. A vy holky a kluci, pojďte sem.
1: Objevíme novou zem v mojí nové písničce, kterou jsem připravila přesně pro tuhle slavnostní chvíli.
0: Zpívání.
2: Kluci, holky, pojďte sem.
0: Kluci, holky, pojďte sem.
2: Obě

0: Holky a kluci, určitě už je vám jasné, co se právě teď v naší pohádkové školce stane.
1: Tak Jani, připoutej se prosím, budeme startovat. A vy taky, holky a kluci.
0: Připravte se s námi na odpočítávání.
1: To je jako, že budeme počítat od desítky k jedničce.
0: Tak se to při startu rakety totiž vždycky dělá. Tak jdeme na to.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start!
0: Letíme do vesmíru!
1: Juhu!
0: Tedy, milí naši astronauti u rádií, doufám, že se s námi rádi do vesmíru podíváte.
1: Slyšeli jste to? Kolem naší rakety něco proletělo? Možná meteorit, který míří k nám na zem.
0: To je takový vesmírný kámen.
1: Jo, a ten si tak lítá vesmírem a čas od času někam spadne.
0: Na naši planetu Zemi taky často padají.
1: Jo, a i když je ve vesmíru takový meteorit velký, třeba jako skála, tak na zem se z něj dostane třeba jen maličkatý kamínek.
0: Přesně tak. Po cestě totiž jeho velká část schoří. Tak rychle padá.
1: Joj.
0: Je ušouné, a když mluvíme o naší planetě Zemi, ta je ale malá, podívej.
1: No jo, odtud z vesmíru vypadá naše planeta jako kulička nebo jako takový barevný míček.
0: Je krásná ta naše planeta. Zelená a modrá a taky trochu bílá.
1: Hele, tamhle je další planeta. Ta je zase celá červená.
0: To je Mars. Nejblíž jsou nám dvě planety. Mars a Venuše.
1: Vypadá to, že letíme raketou na Mars, ty a já.
0: Jako v naší dnešní písničce.
1: Písnička.

0: kluci, stále posloucháte dnešní vesmírnou pohádkovou školku.
1: Ve které jsme už viděli meteorit, to je takový kosmický vesmírný kámen, co zvýští, a pak jsme viděli planetu Mars.
0: A teď si oblékáme skafandry.
1: A chystáme se vystoupit z rakety do vesmíru.
0: Je, to je ale škoda.
1: Jedna noha, druhá noha, copak Janí, co je škoda?
0: Že ten skafandr není v jiné barvě, třeba v růžové, ta je hezčí. A třeba by mohl mít na sobě i obrázek jednorožce nebo tak. A taky by mohl být trošku pohodlnější.
1: No, nebo by mohl být třeba modrý, víš, když ty růžový chceš, tak já chci zase modrý. Hele, Jani, skafandr, ale ve vesmíru potřebujeme, aby nás chránil před strašlivou zimou, která ve vesmíru je, a taky před sluncem. A ne proto, aby ti ladil s baťuškem.
0: Počkej, ty máš s sebou do vesmíru nějaký batůžek? To já nemám. Aha, to byl příklad, chápu.
1: Tak, holky a kluci, držte nám palce, dveře se otevírají.
0: A užijte si zatím naši dnešní pohádku.
1: A astronauti, kosmonauti, Jana a Ušoun se vám zase po pohádce přihlásí. Ušounova pohádka.

0: Jednou odpoledne obcházel vodník Čepeček své hospodářství. Zastavil se u puškvorců, jestli mají dost vláhy v kořenech, urovnal rákosí, co zpřeházel vítr, a pročísl řasu, aby se pěkně nesla vodou. Zrovna chtěl zajít k leknínům, jestli už se mají ke květu, když v tom na hrázi zadupala kopyta.
1: To je nějaký spěch. Div mi to neroztrhá hráz kámen od kamene. Ty na tom koni, kdo pak si a kam tolik pospícháš?
2: Kdo bych byl? Jsem posel a nesu hraběti s hraběnkou vzkázání od knížete.
1: A co pak vzkazuje kníže hraběti s hraběnkou?
2: Do toho ti, hastrmánku, nic není.
1: Taky, že není.
0: A Čepeček se vrátil k leknínům a hnal na ně teplejší vodu, aby brzo rozkvetli. Posel zatím dojel k hraběcímu domu, seskočil z koně a rozhlíží se, kde je kdo.
2: Je tu někdo, aby dal napít koni a dovedl mě k hraběti?
3: Já jsem tu.
2: A která pak jsi?
3: Já jsem Kateřinka a zrovna hraběnčína komorna.
2: To se mi hodí. Doveď mě k hraběti s hraběnkou.
3: Nejdřív bych musela vědět, proč.
2: Co vzkazuje kníže hraběti, to se komorná nesmí dovědět.
0: Tak se tam komorná Kateřinka a posel dohadovali na dvoře. Hrabě s hraběnkou zatím seděli v komnatě nahoře. Hověli si na zlatých židlích a chvíle jim byla dlouhá, táhla se jako loňský med.
4: Tak dlouhá chvíle, že bych ji mohla navíjet na klubko.
5: To byste si, hraběnko, obolela prstíčky, ho?
4: Hrabě? Tak co mám dělat s tou dlouhou chvílí?
5: Nejlepší prý je zívat.
4: Hrabě? Jestli hned neuděláte něco proti tomu, abych měla dlouhou chvíli, tak...
5: Tak?
4: Tak se vám roznemůžu a budu nemocná a budu vzdychat. Ach, jak já budu vzdychat.
5: Dám dukát tomu, kdo vytrhne hraběnku z dlouhé chvíle.
3: To bych mohla být já? Přijel jeden na koni, že nese důležitý vzkaz od knížete.
6: Od knížete.
3: Ale že hraběnce dlouhá chvíle jen ulítla.
5: Od knížete? A toho Kateřinko necháš stát dole?
3: Vždyť už se sem hrne rovnou dveřmi.
2: Nesu hraběti s hraběnkou spěšný vzkaz od knížete. Už zítra přijede kníže k hraběti s hraběnkou na návštěvu.
5: Taková čest.
6: Už zítra.
0: Jen to dořekla, popadla hraběnka komornou Kateřinku za ruku a rozběhla se s ní do komory, kde měla hraběcí šaty. Byla to velká komora a šatů v ní snad za 5000 dukátů.
4: Co já si vezmu na sebe? Každá selka má víc šatů než já. Tyhle zlatohlávkové ne, ty už jsem jednou měla na sobě. Tyhle stříbrotka ne, ty taky ne. Kníže, ti by bylo stříbro málo. Tyhle pošité diamantky. Jo. To by zas kníže řekl, že se hraběnka vyvyšuje nad kněžnu. Tak poraď, Kateřinko.
3: Já bych si vzala ty bílé s houbičkami.
4: Ty jsou dobré, no tak pro komornou.
3: Kníže je velký pán a stačí mu maličkost a nebudeme s nimi mít k vydržení. Tyhle dukátkové si vezmu.
6: A k ním bílé střelíčky.
4: Neříkej mi, nač se tě neptám. A radši mi pomoct zapnout knoflíčky.
3: A zrcadlo mi přistrč. A druhé? A ještě jedno? No, nesou se na mě jako obláček. Ty šaty mi kníže jistě pochválí.
5: Ty šaty jsou magnifik.
3: Vidíte, hrabě? Nesou se na mě jako zlatý obláček.
4: Šaty? Ale co si dám na hlavu? No co tu stojíš, Kateřinko? Nějaký čepec, závoj, věnec?
3: Nebo... Čepec, klobouček, závoj, věnec?
4: Ale nic mi z toho nesluší. To bych od knížete sklidila pěkné pochválení.
5: Nebylo by s ním k vydržení.
6: Už to mám.
5: Attention.
6: Na hlavu si dám věnec z leknínu. Ale musí být čerstvé, s rosičkou. V noci při měsíčku trhané.
5: Čerstvé, s rosičkou, při měsíčku trhané.
6: A ty mi, Kateřinko, pro ten věnec dojdeš.
7: Jenže v noci je tma.
4: Měsíc ti posvítí.
7: Ale kníny rostou jen na hluboké hlubině.
6: Nahneš se pro ně z břehu.
7: Tráva na břehu je tou dobou kluska.
6: Zuješ si střevíce.
5: Posvítí ti měsíc, zuješ si střevíce a nahneš se.
0: A tak se Kateřinka tu noc vypravila k rybníku pro leknínový věnec. Už z večera padla rosa a tráva byla kluská, zrovna mejdlíčková, když Kateřinka došla k hlubině, kde plynou leknínové květy.
6: A teď mi měsíčku pěkně posviť. Víc. Ještě oknutek. Kde pak? Nedosáhnu.
7: Kdybys mi tak, žabko, mohla ty letniny přistrčit blíž. Jenže to bych ti to musela říct požabím. To já nedovedu. Musím sama. Ještě kousek. Ještě kousíček.
1: Kde zas to? To zas nějaká ta lidská neopatrnost, nebo kvůli smutku, a nebo se jen někomu zachtělo leknínu. A mám tě, děvenko, a tuhle na břeh, do sucha, a vydýchni si.
6: Kde to jsem?
1: Už na suchu, ale před chvílí ti bylo hůř.
6: A mokrá jsem. Od hlavy až ke střevíčkům.
1: To už tak bývá, když člověk sletí do vody.
6: Já tam chtěla jen utrhnout pár... A kdo pak jsi ty?
1: Jeden, co obstarává rybník. A tiše seď, ať tě měsíc osuší.
6: Měsíc.
1: I vždyť to měsíček na mou přímluvu taky dokáže. A co jsi vlastně u té vody dělala?
6: Já šla pro lekníny.
1: Z marnivosti, abys měla na věnec do vlasu.
6: To ne. Já na rozkaz.
1: Jak?
6: Na hraběnčino rozkázání. Aby měla hraběnka leknínový věnec k dukátkovým šatům, až zítra přijede kníže.
1: Tak pro hraběcí marnivost, aby se hraběnka zalíbila knížeti.
6: Já musela.
1: Jo, víš, že musela. A nastav klín. Já ti těch leknínů nasypu, že jich bude hraběnce na věnec veliký jako kolo. Jen nastav klín.
0: A tak tam při měsíčku uvila Kateřinka leknínový věnec a odešla s ním domů. Hraběnka už čekala a hrabě u toho stál taky. Až do rána rozkázali věnec kropit rosou pozbíranou na zahradě, aby neovadl. Po snídani si hraběnka oblékla dukátkové šaty a na hlavu si dala ten leknínový věnec. Potom vykukovala s hrabětem z okna. Čekali, až přijede kníže.
6: Už jede.
5: Už kouká sem nahoru.
6: Až přijde, pokloňte se hrabě hodně hluboko. Má to rád.
8: Přijel pan kníže.
6: A už je tu.
5: Už jsem tu. Vítám vás, kníže.
6: Nejdřív já. Vítám vás, kníže. A celý náš dům, jako by byl váš.
5: To se mi líbí, hraběnko. Ale míň už to, že jste nedali vystřelit, když jsem přijel.
2: Nelíbí se mu u nás.
6: Nezlobte se, kníže, ale holubice nám sedí na vejcích. Ranou by odletěla, nevyseděla by. A
4: A kníže by neměl k obědu holoubátka.
9: Ale co to vidím? Hrabě mě vítá jen v obyčejném. Stříbrné kalhoty, obyčejný stříbrný kabát.
2: Nelíbí se mu u nás, nebude s ním k vydržení.
4: To je tak, kníže. Hrabě se oblékl prostěji, aby líp vyniklo, jak jsem se na vaše poctění vystrojila já. Jenač se pan kníže líp podívá.
9: Dukátové šaty, bílé střevíčky a ty kramflíčky jen na hlavě. Paní hraběnka nic nemá. Vlasy má holé jako husopaska.
2: Tak, a je tu neštěstí.
4: Kateřino, Kateřinko, podej mi ten věnec.
6: Tu je paní hraběnko.
9: Letní nový věnec. Tak krásný věnec z letnínů.
4: Sama jsem jako vůli panu knížeti trhala na tůni a sama ten věnec byla. Ať mi pan kníže sám ten věnec posadí na hlavu pro moji velikou čest.
9: Rád. A pak bude všechno magnifik. Nádherné. A to se paní hraběnka tak vystrojila jen kvůli mně.
4: Kvark.
9: Dovolí paní hraběnka, abych si malíčkem protřásl ucho?
4: Kvak, kvak.
9: Slyšíte to taky, hrabě? Nebo jen já sám?
5: Brekeke.
9: To má být žel?
6: Kvak, kvak, kvak.
5: Brekeke, brekeke, brekeke.
9: A teď bych konečně rád slyšel přivítání, jak se sluší pro knížete.
4: Kvak, kvak, kvak.
5: Brekeke, brekeke, brekek, brekeke.
9: To je o rozum.
4: Kvaky, kvaky, kvaky, kvaky.
5: Brekekekekekekekekeke.
9: Brekeke a kvaky, kvak. A za to pěkné přivítání se na vás hrabě od téhle chvilky bude volat kvákal z brekeke. A na vás, hraběnko, kvákalka. A bude to tak až do smrti.
0: A bylo to tak, jak vodník Čepeček letninovým věncem načaroval. Hraběti říkali kvákal a hraběnce kvákalka. Až do smrti. A pak si to lidi pamatovali ještě asi 200 let.

0: Je, to je nádhera.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu vesmírnou pohádkovou školku,
0: ve které si my teď s Ušounem jen tak jakoby plaveme mezi hvězdami.
1: Jenom nás trošku mrzí.
0: Ne, Ušoune, mě už ten růžový skafandr s jednorožcem nemrzí.
1: Ani to mě ani nenapadlo. Chtěl jsem říct, že mě trošku mrzí, že jsme zatím nikoho nepotkali.
0: Jako myslíš, mimozemšťana?
1: Přesně tak. Stačila by mi i nějaká třeba vesmírná žížala, nebo třeba zelená opice z Marsu, nebo tak.
0: Aha, no, na Marsu určitě zelené opice nežijí. To už bychom věděli, protože ho vědci pozorují. A co se vesmírných žížal týče, jsi si jistý, že si nedávají strašidýlka ke svačině?
1: Je, doufejme, že ne.
0: Tak je možná lepší, že jsme nikoho nepotkali. Co kdyby nebyli přátelští?
1: Myslíš, kdyby to byli nějací vetřelci? Je, ale Jani, já mám nápad. Pojď, pustíme do vesmíru hudbu. Kosmické disco. Co? A třeba si s námi někdo přátelský přijde zatancovat.
0: To je nápad. Zkusit to rozhodně můžeme.
1: Ušounova písnička k tanci.

0: usadla, supne nás jak vanilkový rohlíčky. Nechci vidět kusadlatý holčičky.
1: Pozor, Voďo!
2: My všichni

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

0: kluci, posloucháte Ušounovu vesmírnou pohádkovou školku.
1: Ukázalo se, že hudba ve vesmíru se moc líbí, protože jinak je to všude ticho.
0: S Ušounem si přiletěl zatancovat kde kdo. Vidím tu roboty, slizké zelené mimozemšťany, červené malinké s velkou hlavou. Tady tento vypadá napůl jako opice a napůl jako ryba.
1: Ne, tohle my neděláme. Ale pozor, pozor, tady vidím, to je prosím pěkně pan robot jménem K23B. Fakt si na zemi nemůžeme vyndat oko a podívat se s ním víc zblízka, to teda nemůžeme.
0: Holky a kluci, Ušoun je šťastný a i mně se nová vesmírná kamarádství líbí.
2: Jau! Au! Jau!
0: Jen, kdyby mě pořád všichni neštípali do zadku. Jau! Hele, pojď sem, Ušoune. Nevíš ty náhodou, proč mě všichni naši noví kamarádi z vesmíru štípají do zadku?
1: Náhodou to vím.
0: Tak to vyklop.
1: Já jsem jim řekl, že to mají lidi moc rádi. Že to používají jako pozdrav.
0: Ušoune, já tě přetrnu. Jau! Jau! Jau! Prosím vás, vy z Mléčné dráhy, to je omyl. My lidi si podáváme ruku. Prosím vás všichni, my si na zemi podáváme ruku. Jau! Jau!
1: To jsem teda zvědavý, kolik štípnutí ještě bude, než se Janě povede všem vysvětlit, že jsem si dělal vesmírnou legraci.
0: Holky a kluci, dnešní Ušounova vesmírná pohádková školka bude pomalu končit.
1: Už zbývá čas jenom na úkol. Ušounův úkol.
0: Kamarádi, dnešní úkol pro vás bude brnkačka.
1: Jana chce říct, že pro vás, šikulky, bude ten úkol opravdu jednoduchý. Namalujte nám nějakého mimozemšťana.
0: Nebo klidně i vesmírnou žížalu.
1: Nebo klidně i zeleného slizouna se třema očima. Prostě jak si takového mimozemšťana představujete přesně vy?
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Však oni si s tím poradí.
1: Přesně tak, a někomu z vás pošleme za splněný úkol odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a jestli vás zajímá vesmír, běžte se s rodiči mrknout do planetária.
1: Jo, oni už budou přesně vědět, kam vás mají vzít na návštěvu. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi astronaut, kosmonaut, Ušoun, Rušoun.
0: A o něco méně ušatá astronautka, kosmonautka Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku od Kašpárka v rohlíku. Jmenuje se Letím hledat světy.
1: Juhu!

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Dle děti, postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby.

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra.

jo, teď ne, teď, teď, teď snad, teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejak ano protiklad, teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Teď jo, teď ne, teď, teď, teď snad, teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejak ano protiklad, teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.

0: krásné dopoledne, posloucháte speciální vysílání Rádia Junior, kde vás zdraví moderátorka Klára Nováková, ale pozor, taky další partička z příměstského tábora Českého rozhlasu. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Dneska tady pro vás budu mít dvě rádia, protože jsme se tady takhle krásně rozdělili, že děti, co sem chodí na příměstský tábor Českého rozhlasu, si vytváří svoje vlastní rádio. My jsme Rádio Junior, ale vy jste si vymysleli, že vy budete rádio
1: Flaška!
0: A pak tady máme ještě jedno rádio a to se jmenuje
1: Melodie.
0: No a protože vždycky na začátku našeho ranního setkávání máme nějakou rozcvičku, tak máme většinou takovou mluvní rozcvičku a my si takovou rozcvičku uděláme teďko s vámi. Souhlasíte, holky a kluci?
2: Ano.
3: Jo, ano.
2: Ne.
0: Ne, kdo se zdržel hlasování, nebo kdo tady nesouhlasí, přihlašte se, tamhle holky. No tak holky, jsme demokratický tábor, takže občas se může někdo zdržet a nebo nemluvit. Tak si to můžete rozmyslet, my ostatní, ale jdeme na to a já doufám, že vy holky a kluci, co jste právě teď při našich rozhlasových přijímačích, anebo nás posloucháte z DABu, anebo nás posloucháte ze svých mobilních aplikací, tak s náma souhlasíte, půjdete s náma do toho a my jsme si vybrali, že vás krásně pozdravíme a taky naše rodiče, že řekneme krásný dobrý den. Ale teď budeme trošku naštvaný, takže teď to řekneme naštvaně.
1: Krásný dobrý den.
0: Teď to řekneme smutně.
1: Krásný dobrý den.
0: A teď to řekneme třeba znuděně.
1: Krásný dobrý den.
0: A teď to řekneme zamilovaně.
1: Krásný dobrý den.
0: A teď to řekneme jako mimoňové. No a teď to řekneme, jako bychom to řekli my. Takže
1: krásný dobrý den.
0: Paráda, zatleskáme si. No a když jsme se takhle krásně všichni pozdravili, tak si taky řekneme, kdo tady se mnou vlastně je. Už víme, že tady je Rádio Flaška, takže zdravím Rádio Flaška. Řekněte mi, jak se jmenujete a kolik je vám let, nebo třeba do které jdete třídy.
4: Já se jmenuji Adam a je mi 10 let a půjdu do 5. třídy.
0: Pak máme...
5: Já jsem Míša a je mi 9 a půjdu do 4.
6: Já jsem Vicky, je mi 9 let a půjdu do 4.
7: Já jsem Hugo, je mi 9 let a půjdu taky do 4.
8: Já jsem Šárka, je mi 11 a půjdu do 6.

0: No a teď by mě zajímalo, proč jste si vymysleli, že budete mít zrovna rádio Flaška, jo? Protože máme i další rádia, ty si třeba vymysleli Radio Galaxie, pak máme Radio 67 a vy jste si řekli Flaška. Proč zrovna Flaška?
1: My jsme viděli jsme Zuzku pít z láhve a zrovna jsme vymýšleli, jak by jsme se mohli jmenovat, tak jsme se prostě pojmenovali Flaška.
0: Ono totiž ve vašem speciálním rádiu, které si vytváří svoje vlastní pořady, jsou i děcka z Loňska, je to tak?
2: Ano.
1: Ano.
0: Máme tady Huga, Šárku a Vicky. No a vy jste loni taky měli to speciální rádio. Jo, ty taky, no vidíš. A vy jste loni vlastně vymysleli název svého rádia, jestli si to dobře pamatuju, tak, že jste prostě seděli u stolu a ty jste si říkali, jak by se mohlo jmenovat naše rádio. A potom ještě jeden náš loňský rozhlasáček malý řekl Fixa, protože viděl Fixu. A jak jsem to pochopila, vy jste to teďko vymysleli úplně stejně. Měli jste na stole Flašku a řekli jste si Flaška.
1: Ne.
0: My
3: jsme viděli.
1: To bylo u stolu 67.
0: Aha, takže vy teda máte Flašku.
1: Ano.
0: Jo, a na jaké pořady se můžeme těšit v rádiu Flaška? Co pro nás vyrobíte?
1: Jo, já vím. Budeme vysílat Flašku jedna pořád o vlastně druhu různých láhví napití. Pak budeme vysílat Flašku extra. To je zase o zvířatech, které umí otevřít flašku a proč by chtěli otevřít tu flašku.
0: Mm-hmm.
1: A co by v ní bylo. A pak, kdyby nám u těch dvou došly nápady, tak můžeme dát flašku 2. A tam je vždycky třeba top 10 nejhorší nebo top 10 nejlepší, prostě příchutí vody ve flašce.
0: Tak to je programové schéma rádia Flaška. My jsme ji zkoušeli takové to, když si člověk vezme flašku, pojďte děcka, když si vezme flašku a chceme se z té flašky napít, tak jak to zní, to je? Výborně. Tak teď jsme se napili z rádia Flaška. No a pak máme tady taky rádio Melodie. Pojďte se mi představit, kdo je v rádiu Melodie.
4: Já jsem Emma, je mi 9 let a půjdu do 4. třídy.
0: Uh-huh.
5: Já jsem Teo, je mi 7 let a půjdu do 2. třídy.
6: Já jsem Bára, je mi 9 let a půjdu do 4. třídy.
7: Já jsem Anička a půjdu do 4. třídy.
0: A holky, a taky samozřejmě Teoušku, vy jste si vymysleli název Melodie. Proč zrovna Melodie?
4: Protože všichni máme rádi hudbu.
5: A zvířata.
4: Takže rádio Melodie.
0: Proto se to tam všechno hodí. I vy budete mít speciální pořady.
4: První pořad se jmenuje Hav měl písk. Je to o tom, že top 10 nejstrandovnějších zvířat.
0: Uh-huh. A pak máte ještě něco?
4: Máme ještě další a to může třeba říct někdo jiný.
0: Kdo se hlásí z Melodie? Já vím, že máte ještě i Melodie, která letí, a to jsme si včera zkoušeli, tak pojďme, poletíme tady spolu. Melodie, která
8: letí, letí, letí,
9: letí.
0: A my vám jednu melodii, která letí, pustíme právě teď.

0: Zdraví vás speciální vysílání Rádia Junior s dětmi z příměstského tábora. Ještě jednou ahoj! I když vy jste si vymysleli i speciální název, že jo? Teda speciální pozdrav. Pojď mi ho říct, Míšo, s tím holubem. Co jste tady holub? Co to znamená ten holub? To vůbec netuším. Jak jste na to přišli?
1: Já ne.
0: Nepřišli, jo. Ale prostě, když se tady dneska, těmo vždycky potkáme na příměšťáku, tak se děcka zdraví i takhle. A protože už jste tady od pondělí a dneska máme čtvrtek, tak máme za sebou tři celé dny. Dneska začátek prvního dne, teda už toho čtvrtého dne, a zajímalo by mě, co se vám na příměšťáku tady v rozhlase líbí. Tak kdo se ujme slova, třeba MZ?
2: Mně se tady líbí to, že si tady můžeme vymyslet vlastně to, co se nám líbí, a i s ostatními, že ani chvilka tady není unuděná, že všude něco děláme a baví nás to a baví mě nahrávat a moderovat, takže jsem si to tady hodně užila zatím.
0: Co baví Teouška? Kolik je ti let? Ty jsi takový ještě jeden z nejmladších účastníků našeho tábora. Jak si to užíváš ty?
3: Mě tady baví... No prostě, mě tady baví to, že si tady děláme svoje rádia a... I že jsme si udělali svoje rádio.
0: Svoje rádio a taky si našel kamarády. Vlastně spíš kamarádky, protože ty jsi se dobrovolně sám rozhodl, že budeš ve skupině se čtyřma holkama, viď? Jaký to je být jediný chlap v rádiu Melodie?
3: No, je to docela dobrý.
0: Takže jsi spokojený. Super. Tak to je Teoušek. A Teoušku, kolik je ti let?
4: 7.
0: Takže 7letý Teoušek. Trůfne někdo Teouška s věkem? Já myslím, že teďko ne. Co se líbí vám ostatním? Přihlašte se. Povídej, a Míšo. A proč zrovna Kahoot? Vysvětlíš nám, co to znamená ten Kahoot?
5: To je takový kvíz, kde odpovídáme na jednu otázku a jsou tam 4 možnosti.
0: Takže máte možnost odpovídat na různé otázky a vždycky večer nebo odpoledne, když vlastně odcházíte, tak předtím, než odejdete, tak takhle máte nejrůznější otázky. A kdo vyhrál? Vyhráli jste už někdy?
4: Jo.
0: Vyhráli jste v Kahootu? Jo? Super! Máme tady ještě někoho, kdo by nám řekl, co se mu líbilo tady na příměšťáku, protože jsme se byli podívat i třeba venku. Hugo?
6: Tak mně se tu líbí hodně, když jsme, myslím, že včera byli u grafiku, jsme vlastně dělali svoje loga a mě to hodně bavilo.
0: A pak tady máme taky Vicky.
7: No, tak mě nejvíc bavilo Radio Junior, jak jsme tady natáčeli znělku a jak jsme si taky vymýšleli rádio, a bavili mě to tady zatím, i minule mě to tady bavilo.
0: Tak to je skvělý. A Barča?
8: Mě tady zatím bavilo všechno.
0: Byli jste se podívat taky v policejním muzeu. Co vás tam zaujalo? Hugo?
6: Tak mě tam zaujala taková místnost, kde s nějakým světlem a UV světlem a mně se tam hodně líbily ty malby.
0: Povídej, Míšo.
9: Německý ovčák.
0: Jasně, tam byl totiž vycpaný německý ovčák, který hodně pomáhal policistům ve službě. Enzi?
10: Mě tam zaujalo to, tam byla jedna místnost, kde byly převleky. A jak v tom mohli běhat, když bylo takovýhle horko a přitom na sobě měli ještě ty zbraně, ještě ten teplej oblek, tak mně to přišlo hrozně hustý. Ještě v tom horku, jak to mohli běhat, to je hrozně vyčerpávající.
0: To je pravda, že policisté nebo i jiní členové složek, kteří pomáhají vlastně našemu státu, tak musí zvládnout, i když je velké horko, i když je velká zima, tak musí zvládnout úplně všechny teplotní podmínky. Aničko?
11: Mně se tam líbily ty příběhy, jak se nám prostě, jak tam vyprávěli, že ty policisti prostě je furt hlídali, ale že ty příběhy, jak se nám ztrácely děti, ty byly hrozně zajímavý za mě.
0: Vzali jste si nějaké poučení z policejního muzea? Jo, které?
9: Ne.
0: Ne.
2: Žádný.
0: Míša si nevzala žádné poučení. Já jsem si třeba vzala poučení, že když člověk někam jde, tak minimálně by měl být jeden další člověk, který ví, kam jsme šli, že jo. Emzí, vzala jsi nějaké poučení?
2: Taky. A ještě jsem si vzala poučení pořádně se vždycky rozhlídnout na silnici. Uh-huh. I když svítí zelená a vidí, že stojí auto, tak i tak se radši ještě jednou rozhlídnout.
0: Baru, co ty?
8: No, úplně stejný a bavilo mě to tam.
0: Perfektní. My si pustíme další písničku a teď je prostor pro vás, pro naše posluchače a kdo ví, třeba i pro vaše rodiče, kteří nám můžou napsat na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a zeptat se vás na něco, co je zajímá, protože vy jste dneska naši rozhlasoví hosté.

0: stále posloucháte speciální vysílání Rádia Junior. Zdraví vás Klára Nováková, děti z Příměšťáku. No a my jsme se teď během písničky tady dohodli o tom, která témata chceme probrat. Takže co třeba chceme tady ještě spolu probrat? Děcka.
1: Mazlíčky.
0: Mazlíčky, protože jak jsem to tak pochopila, jak Rádio Flaška, tak Rádio Melodie zbožňuje zvířátka. Tak si pojďme udělat tady takový průzkum. Kdo má doma nějakého domácího mazlíčka? Tak, Barčo, jakého mazlíčka máš doma?
2: Osmáky Degu, co musí být spolu, jinak jsou hodně nešťastný a když jim dáváme jídlo, tak se hodně o to perou. Takže jako musí tam mít nějaký hračky, musí to být za dobrutky, jinak neudělají nic. A myslím si, že i za kousek pamosku by udělali klidně i salto.
0: Barče, jak se jmenují?
2: Willow a Emity.
0: A proč jsi vybrala zrovna osmáky?
2: Protože jako máme už hodně dlouho prostě ty hlodavce a jako oni dokážou se dožít 8 až 10 let a prostě přijdou mi fajn a tak.
0: Děcka, víte všichni, kdo to jsou osmáci? Jak vypadají osmáci? Jo.
3: No.
0: Je tady někdo, kdo to neví?
3: Ne.
0: Hlásí se nám Míša. Míša vůbec nemá představu, jak vypadá osmák. Adam?
4: Já taky vůbec.
0: Adame, ale ty nejsi osmák, ty jsi co? Ty jsi páťák?
4: Jo, budu.
0: Páťák. Tak jak bys nám popsala osmáky? Jsou to vlastně hlodavci, takže něco jako ty myši?
2: No, a když jsou mláďátka, takže jako mají hodně velký uši, na rozdíl od sebe, a že jako vypadá to jako myš, která má na konci ocasu bambulku takovou a že jsou takový, mi přijde, víc kousavý, aspoň ty naši.
0: Pěstuje nebo chová tady ještě někdo nějakého hlodavce? Ne? Takže ještě někdo hlodavce. Ty máš taky hlodavce? Přihlásil se nám 7letý Teo. Tak Teo, jak se jmenuje tvůj malý hlodavec?
5: Já mám morčata, musí se taky chovat ve stádu. My máme dva. My jsme měli tady stádo.
0: Stádo by bylo hodně, viď?
5: Jo.
0: Takže máš páreček.
5: Jo, a musí se vždycky o tu mrkev, nemůže být jedna velká mrkev, ale salát může být jeden velký, ale ta mrkev musí být rozkojená na půl, aby každý měl svojí. No a oni hrabají do pilin a oni se tam snaží jako si bude takovou postýlku a potom se zahrabou těma pilinama a potom tam odpočívají.
0: Jak se jmenují tvoji osmáci?
5: Kuba a František.
0: Kuba a František, to je super, krásné jméno. Hlásí se nám taky tady Anička.
6: No, takže já mám pejska, jmenuje se Frida. A hrozně ráda spí za mě a myslím si, že má radši jídlo jak mě, ale to snad ne, ale...
0: Jaká je to rasa?
6: Je to zlatý retriever, akorát je bílá.
0: A uměla bys štěknout jako pejsek, protože my taky štěkáme, že jo, někdy na táboře. Tak uměla bys štěknout jako Frida?
6: To nejde.
0: To nejde, jo. A umí tady někdo štěknout z vás? Hlásí se tady někdo na štěkání? No jasně, Barča. Barča umí i skvěle repovat. A evidentně bude umět i skvěle štěkat. Tak štěkni nám jako nějaký pořádný hafan. Co to bude za pejska? Bude malej nebo velký?
2: Velký
0: hafan. Tak jdem na to.
2: Takže jako asi bude nějaký tak boskovský strážný pes, myslím, protože na Slovensku tak ho má moje sestřenice a to. Takže tak ho zkusím.
0: Výborně, tak zatleskáme Barči, mám tady krásně zaštěkala. Umí tady ještě někdo předvést třeba svoje zvířátko? Hugo se nám přihlásil. Takže co to bude? To bude?
7: Kočka.
0: Kočka. Jak se jmenuje tvoje kočka a co ráda dělá?
7: Tak, je to kocour, jmenuje se Bubo a asi nejvíc rád spí. V noci řádí úplně, takže když jdeme spát, tak úplně řádí. No. A jí hodně rád. Třeba jogurt, je to nějaká divná kočka, jako kdyby prostě žerala všechno. A což je takový, jako nám dost ujídá zásob, no. Nic, tak. Ale...
0: Jakou má barvu?
7: Tak takovou mourovatou. Mourek.
0: Tak to je kočička. Má ještě někdo kočičku? Tak povídej, Vicky.
2: No tak já mám kočičku, která se jmenuje Maggie. A hodně ráda spí, ale třeba škrábe dveře, nebo tak, když ještě spíme a pak se rodiče zbuděj. A pak vlastně, když už se zbuděj moje rodiče, tak ona si jde lehnout a spát.
0: Tak co kdybychom kočičkám právě teď poslali i nějakou veselou písničku? Souhlasíte s tím, že to bude od Pokáče Mám doma kočku?
5: Jo.
7: Yes.
0: Tak ji posíláme i vám všem milovníkům zvířat.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Pukač nám zaspíval písničku, která je asi jeho úplně nejvíc známá. A máte ji rádi taky?
2: Ano. Ano.
1: Já si myslím, že jo, protože jste si tady kus zpívali. Tak pojďte zaspívat kousíček taky. Mám doma kočku, mám ji rád?
2: Mám doma.

0: Krása, zase tleskám. Určitě nám tleská i posluchač Hugo, který nám napsal pro vás vzkaz, které jídlo z jídelny máte úplně nejradši, co jste tady jedli, protože samozřejmě chodíte i na baštu. No.
1: Tak já musím zmínit fish and chips.
0: To byl zatím tvůj favorit, jo? Fish and chips.
1: Jo, můj favorit. Jako mám víc favoritů, ale zatím sídelný fish and chips.
0: Takže jsi měl hranolky a nějakou smaženou tresku. Nebo
1: nevím,
0: nějakou
1: nevím,
0: smaženou rybičku. Jasně. Vicky?
2: Tak moje nejoblíbenější jídlo zatím z jídelny bylo taky ten fish and chips, protože mě to hrozně chutnalo.
3: No právě.
0: Anička?
4: Za mě asi ta kachna, ta byla jako docela dobrá. Ale byla docela velká za mě, no.
0: Tak doufám, že jsme Hugovi udělali radost a pokud i vy ostatní byste se chtěli dětí z Příměšťáku na něco zeptat, tak klidně pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. My vám na vaše dotazy moc rádi odpovíme a klidně se můžou ptát i vaše rodiče, protože vy všichni jste děti zaměstnanců Českého rozhlasu. Vzpomene si tady někdo, co dělá máma, co dělá táta?
3: Já nevím.
0: Šáry?
5: Moje mamka dělá rozhlasové poplatky.
0: Hugo?
6: Moje mamka dělá účetní.
0: Vicky?
7: Moje mamka dělá taky poplatky.
0: MZ?
8: Moje mamka vlastně říká, co má návrháři vlastně psát.
0: Návrháři?
8: Novináři.
0: Novináři, jasně. Teušku?
9: Moje máma je reportérka.
0: A taky moderátorka, jasně. A zprávařka, zdravíme Tamaru. Barčo?
10: Teď se nemůžu vzpomenout.
0: Jasně, no tak třeba nám to řekneš příště. Zdravíme rozhodně maminku. Áňa?
11: Moje máma myslím, že vymýšlí hosty a pak něco dělá, když se to vysílá.
0: Tak třeba dramaturgině.
11: Něco u vizitky.
0: Aha, tak zdravíme maminku, možná i editorka. A Šárka? Teda, promiň, máme tady Míšu.
12: Náš taťka je zvukář a dělá ještě něco s elektronikou.
0: A taky tady máme Adámka.
13: Můj táta je marketingový brand manažer.
0: Výborně. No a chtěl by i někdo z vás dělat něco v rozhlase? Už jste si vybrali svoji profesi, protože my jsme chodili i po rozhlase. Dívali jsme se do různých kanceláří. A jak to tak vypadá? Hugo by tady u nás chtěl pracovat, tak povídej, co tě nejvíc zaujalo.
1: Tak tohle je návrh, ale kdyby to bylo, kdyby jsem tu pracoval, tak by jsem si vybral asi toho, já už nevím, jak se teď jmenuje, jak jsme byli u něj včera.
0: Grafika?
1: Grafika.
0: Takže bys vyráběl různá loga, jo? Třeba loga pro rádio. Vyráběl jsi logo pro svoje rádio?
1: Ano, ano.
0: Co jsi tam nakreslil?
1: Tak flašku s turistickou, čepicí, ale hlavně i s bundou. Se žabkami. A s těma brejlemi.
0: Výborně.
14: Já bych chtěla pracovat jako moje mamka na poplatkách, protože mě to přijde takový zajímavý.
0: Tak to je prýma zpráva. Doufejme, že nám to vydrží. To říká Šárka. Vikinka. Šárka chce dělat co?
15: Mě asi nejvíc tady z rozhlasu zajímá být moderátorem.
0: Jasně, to bych chtěla. Šárka, MZ.
16: Kdybych tady pracovala, tak budu moderátorka, tak.
0: Teušek?
9: Já bych se tady pracovat jako mistr zvuku.
0: Aha, to tě nejvíc zaujalo, jo? Perfektní. Umíš stříhat už něco? Už ses něco naučil stříhnout trochu zvuku? Perfekt.
15: Sice asi to nevíde, ale když bych musela, tak bych si vybral moderátorku.
0: Říká Barča. A ještě se nám hlásí Míša.
17: Asi taky moderátor.
0: Tak já vám budu moc držet palce. Už v pátek po 14. hodině tady budeme mít tiskovou konferenci, kde budeme vyprávět o našich rádiích a přijdou se na vás podívat i vaši rodiče. Tak uvidíte, třeba tam bude i někdo další, třeba Zuzka, která je naše vedoucí taky na příměstském táboře a hlavně má na starost nábor a možná si vás bude pamatovat a za pár let, až vám bude 18, tak sem k nám do rádia přijdete taky jako naši spolupracovníci.

0: Tak to byla legendární písnička od skupiny Queen, Radio Gaga. Já tady ale nemám Radio Gaga, ale mám tady Radio Flaška. Ahoj, ještě jednou. A pak máme tady Radio Melody. My jsme tady zase řešili, co bychom chtěli probírat. No a vy jste se hlásili, že chcete ještě dořešit ta zvířátka a domácí mazlíčky. Tak jak jsem se dozvěděla, máme tady dokonce i jednoho chovatele hodně netradičních zvířátek. Adámku, prozraď nám, co máš doma.
1: No, minulý rok to byly housenky, ale tento rok moc nebyly. To už se to nastříkalo jedem, ty keříky.
0: A jak se chovají housenky?
1: Jsou takové hebké a všude lozí.
0: Tak takové jsi z domu přinesl třeba, že jsi šel někde po parku?
1: Ne, to máme ze zahrady. Aha. My to chováme se sestrou na zahradě.
0: Tak na zahradě jste našli nějakou housenku?
1: No, hodně housenek. Zavíječe zimostrázové. My máme hodně zimostrázů, tak stačí jenom otevřít keříček a jich tam hodně. Samozřejmě předtím, než se to nastříká tím jedem. A pak jsem taky našel dvě housenky můry. Ty byly právě hebké. A ti zavíječi tak mají takovou schopnost, že oni dokážou vytvořit takovou pavučinku a dokážou se na ní tam houpat. Takže ti se tam vlastně ty se postarali, aby tam nebyla nuda. Pak jsme jim taky dávali najíst. Ty můry hlavně měly rády listy rajčat. A zavíječi tak měli zase rádi ten zimostras, kde žili. A taky jsme jim pořádali jednou závody na lodičkách. Vezmuli jsme vlašský ořech a dali jsme tu housenku do toho a oni svým zadečkem vážně pádlovali, aby se dostali k břehu. Vyhrála to teda jedna z můr. Bohužel zakukli se jenom tři, jeden zavíječ, obě dvě můry a vykuklil se jen jeden a to byl ten zavíječ. Takže vlastně jeden motýl.
0: A jak vypadal ten motýl?
1: Byl takovej bílej a jako obrys, tak měl takovou kávovou hnědou.
0: To zní naprosto úžasně. Nalákal Adámek i vás ostatní k tomu, že byste si mohli chovat, že byste mohli doma chovat housenky?
1: No, musí tam na zahradě nebo někde v okolí být právě, kde ty housenky žijou.
0: Aha.
1: Taky jsme jednou na školní zahradě našli housenku, která měla byla úplně černá, hrozně rychlá a měla takovej trn obří duhovej v zadečku.
0: A plánuješ, že budeš zase chovat housenky, když se u vás na zahradě objeví?
1: Jo, ono právě minulý rok byla výhoda, že oni se objevili jakoby víc brzo, někde na konci června. Teďka se objevili už spíš na začátku srpna a to už nebylo tolik času, protože to se pak hned už zase nastříkalo.
0: A měl jsi housenky pojmenované?
1: Ne, protože oni by se hned zamíchali a
0: takže to
1: nedali se identifikovat.
0: Protože vy máte rádio Flaška 1, Flaška 2, tak jestli nebyla housenka 1, housenka 2, housenka extra, ne?
1: Ne.
0: Tak to byl Adámek. No a holky mají taky zvířátko, i když není možná až tak prapodivné, je spíš docela tradiční zvířátko. Tak kdo by chtěl mluvit? MZ.
2: Já mám doma dva psy, francouzskýho buldečka a maďarskýho ohře. Maďarský ohř se jmenuje Keira, francouzský buldoček Kira a Kira vždycky, když spí, tak hrozně chrochtá, ale zase je to hrozně roztomilý. Nepřijde mi to jako, že ježišmarja, tady zase je ten chrochtal, ale přijde mi to roztomilý, že vždycky, když jsem třeba smutná a slyším její chrochtání, tak si všimnu, že tady je se mnou a prostě, že jsem tady. A vždycky, když ke mně přijde Keira, to je maďarský ohař, tak vždycky mě olízá úplně a vždycky se ke mně lehne a ráda s nima chodím ven.
0: Dokázala by si zachrochtat jako tvůj mazlíček?
2: Myslím, že úplně přesně to nezvládnu jako on, ale nebo spíš ona, ale můžu to zkusit.
0: Tak pojď na to. Krásně si nám tady zachrochtala. Potom má domácího mazlíčka, konkrétně pejska, i Míša.
2: Jmenuje se Rozinka, bude jí 7 a je to malý štěňátko.
0: Mm-hmm.
2: Ještě nejde.
0: A potom Barča má taky doma pejska?
3: No, mám jako u babičky, by se dalo říct, ale máme ty osmáky Degu a chtěla bych předvíst, jak jako dělají zvuky. Zní to jako nějaký menší papoušek a je to legrační. A zvlášť, když byli malí, tak to uměli hodně dobře.
0: Tak můžeš.
3: Teď už je to trošku hůř, ale jako pořád to tak zní.
0: Paráda, krásně si nám předvedla svoje osmáky. Umí ještě někdo nějaké speciální zvíře předvést? To taky někdy zkoušíme. Co tygra? Tygra jsme zkoušeli taky. Tak pojďte, uděláme pořádního tygra. Před chvilkou jsme měli pokáče, který zpíval o kočce. Tak jdem na kočku. A co třeba žába? Protože i žábu jsme použili v rozhlasové znělce. Nádhera. Tak jsme se dostali i takhle do zoologické zahrady společně v rámci vysílání Rádia Junior. No a co vy? Můžete nám klidně psát své dotazy na děti. Náš e-mail je radiojunior@rozhlas.cz.

0: Ve speciálním vysílání Rádia Junior jsme si už povídali o příměstském táboře pro děti zaměstnanců Českého rozhlasu. Tady ty děti tady zrovna teďko mám. Probírali jsme domácí mazlíčky, ale potom ještě jedno téma, které jste chtěli ve svých rádiích rozvíjet. Zejména Rádio Flaška, což je vlastně takové rádio, které si můžete vzít na cesty, že jo, do flašky, jak jste říkali. A chcete se zabývat i cestováním. Tak mě prozraďte, kdo byl letos na nějakém úplně úžasném místě a byl by to jeho tip pro vás, pro posluchače Rádia Junior, kam se ještě můžete během prázdnin vypravit. Hugo.
1: Takže, kdybyste se chtěli poznat Prahu hodně, tak mám 7 tipů, kam byste mohli jít, mojich 7 tipů. Na 7. místě se umístila Čertovka, je to blízko Pražského hradu, jdete, myslím, že k Vojanským sadům a pak tam bude taková řádka lidí a tam je taková nejmenší ulice na světě, nebo v Praze, v Česku. Pak druhé nebo 6. místo, myslím, že teď má Pražský hrad, si myslím.
0: Ten se ti líbí?
1: Mm-hmm. Jo, mi se moc líbí. Zase je to jinak, musíte pak jít po schodech, takže připravte se na to horko. Na 5. místě mám Karlův most, si myslím, teď už si nepamatuju. Jo, mám Karlův most. Hodně se mi tam líbí ty sochy, takže doporučuju. A vlastně na to 4. místo to tak to trochu, nebo ne, na 3. Já už nevím.
0: To nevadí, Hugo, ale klidně nám jde jenom pár těch typů, no, takže ještě tam máš.
1: Tak na 4. nebo 3. nevím teď.
2: 4.
1: 3. tak se umístila Kampa, ostrov Kampa. Jako doporučuju na odpočinek. A na 2. místě je Vyšehrad. Tam to je prostě pohádkový. Líbí se mi tam hodně. A moje první favoritky jsou Vojanské sady. Jestli máte hodně rádi pávit, doporučuju se tam kouknout. Je to tam celý, jsou tam prostě hodně pávů a je to hustý.
0: Říká Hugo, děkujeme za 7 skvělých tipů. Barčo?
2: No, takže mě to hodně bavilo na Slovensku a máme tam jako, že tam jako, když jsme přespávali u jako tety, strejdy, bratrance a sestřenice, tak tam mají 2 pejsky. Vlastně, že jeden je italský vodní pes, jmenuje se Suky, a ten druhý je boskovský strážný pes, ten se jmenuje Buck. A se mi to tam líbilo, jsou takový hodně mazlicí. A pak, když jsme jako se šli podívat ještě k jedné tetě, tak tam má jednoho pejska, jednoho pejska, který se jmenuje jako Iva. A je to s ním fajn, protože když přijedeme, tak vždycky na nás štěká a musíme jí dávat třeba piškoty, aby se na nás zvykla. Ale vždycky vrtí ocáskem, že jí to baví a že za to dostává piškoty a už je to prostě taková tradice.
0: Takže pro Barču bylo úplně nejlepším prázdninovým zážitkem to, že si odjela na Slovensko a zase tam potkala ty pejsky, viď? Štěkni nám jak pejsek. Super, hlásí se nám Míša. Míšo, co ty a tvoje nejlepší zážitky z prázdnin nebo tipy, kam by se mohly holky a kluci vypravit?
3: Chorvatsko. A víc jsme byli jenom u babičky.
0: Chorvatsko je prýma. Koupete se rádi v moři? Taky no. Vy všichni ostatní.
1: Ano, I jsem tam byl jen jednou.
0: MZ?
4: Já byla také v Chorvatsku. Hrozně jsem si to tam užila. Byla asi moje v prázdninách nejlepší výprava mimo Česko. A hrozně jsem si to fakt užila, hlavně moře. Oni tam byli všude poustevníčci, vlastně ty malí krabové, jestli se nemýlím. Tak Já jsem měla vždycky po ruce takovou krabičku průhlednou. Udělala jsem jim tam píseček, dala jsem jim tam vodu, dala jsem jim tam nějaký kamínky a dala jsem je tam a oni si tam vždycky zalezli pod ty kamínky a hrozně se mi líbilo. A jeden se jmenoval Mušle a druhý se jmenovali Ptáčátko a ostatní už si moc nepamatuju.
0: Paráda, tak to byl Emzin zážitek z cestování a z léta. Kam se ještě chystáte? Kam vyrazíte, až skončí příměšťák Šáry?
2: Já asi o tomhle víkendu znovu pojedu do Chorvatska.
0: Chorvatsko, Hugo?
1: Já asi až vlastně na konci toho, na konci prázdní, tak půjdu k babičce.
0: Vicky?
3: Já pojedu k babičce a k dědovi.
4: Já budu mít příměstský tábor atletický.
0: Říká Emzi, co Teodorek? No, kam vyrazíš?
5: My vyrazíme třeba...
0: Pojď blíž k mikrofonu jenom, Teo.
5: My vyrazíme do Polska, ne vlastně do Německa a tam budem... Tam půjde do muzea a bude tam 13.
0: Super, Barčo.
2: Takže my teď s tátou budem kempovat a možná i s mojí kamarádkou ze školy. A ještě bych chtěla říct, že jsme byli v Polsku a tam byly velký vlny, na kterých jsme byli s mým bráchou a byly tam taky medúzy.
0: Anička, kam se chystá? Nikam. Budeš pořád v Česku, ještě doma v Praze třeba?
1: No, nikam možná pojedeme, ale zatím nevím kam. A tenhle víkend jedeme nikam na nějakou chalupu u Jabloně, myslím.
0: Tak to bude prýmá, chalupy jsou naprosto skvělý a třeba ještě pro tebe rodiče vymyslí i nějaké překvápko. Co Míša?
3: My s tátou pojedeme na Moravu za babičkou.
0: A Adámek?
6: Já pojedu poslední týden prázdnin do Polska, do termálů.
0: Tak tam bude krásně. Pojede někdo taky někdy do Itálie, nebo byl někdy někdo v Itálii?
2: Já jsem byla v Itálii.
0: Hlásí se Barča, hlásí se Teušek a hlásí se i Anička. No a my tady máme jednu italskou písničku. Tipnete si, jak se jmenuje?
3: Disco.
0: P?
6: Pedro.
2: Pedro.
6: Na kete na mě.

0: To byla virální písnička Pedro, my jsme si tady na ní i tak trošku zatancovali a já se dívám na hodinky a je to neuvěřitelné. Už máme poslední 4 minutky do našeho živého vysílání. Vy jste byli poprvé, vlastně někdo už po druhé, ale byl už někdo po druhé v živém vysílání. Nějaká ruka je nahoře, ale většina z vás byla úplně poprvé v živém vysílání. Jaké to pro vás bylo mluvit takhle úplně naživo před všemi, když vás poslouchají tady děti v České republice, poslouchají vás rodiče. Bylo to fajn? Baví vás to?
1: Jo.
0: Perfektní. Kolik tady budu mít potom svých kolegů moderátorů? Ruce nahoru. Kdo bude chtít být moderátor? Míša, MZ, Barča, Šárka. Budeme mít určitě i nějaké zvukaře. A my moc zdravíme všechny děti a taky rodiče, co nás poslouchali. No a vy jste si pro ně připravili nějaké vzkazy. Tak kdo by chtěl říct nějaký vzkaz svojí mamince, tatínkovi, anebo třeba i svému domácímu mazlíčkovi?
2: Takže já svým domácím mazlíčkům, Willow a Emity, a ať jsou furt jako spolu a fajn.
0: To je vzkaz pro osmáky?
2: Mhm.
0: Tak zdravíme osmáky, koho pozdraví Áňa?
3: Já pozdravím taky svého mazlíčka Frídu, ať se má dobře, ať se nic nestane a ať hezky spí v chladu.
0: Vicky?
4: Já zdravím svoje rodiče a ať mojí mámě práce rychle utíká.
0: Šáry?
5: Já posílám vzkaz svojí mamce, ať se jí daří.
0: Hugo?
6: Já posílám svý mamce, že jí mám moc rád.
0: MZ?
7: Já posílám mým mazlíčkům Kejře a Kyře, že je mám moc ráda a kdyby uměli mluvit, tak bych si s nima povídala úplně pořád.
0: A na co by ses jich zeptala?

0: tam je svoji řeč. Ty mají jediný úkol napapat se, zakuklit se, aby z nich byl motýl a aby udělali další housenky. Takže to je asi jediné, na co myslí v hlavě momentálně.
1: Ale kdyby si přece jenom chtěl pozdravit, tak bys jim řekl něco, nějakou speciální řečí, nebo jenom prostě?
0: Ne, prostě. A doufám, že se všichni zakuklíte tento rok.
1: Dobře, takže držíme všem housenkám palce, ať se zakuklí. Ať z nich vyrostou, nebo vlastně vyrostou, jasně, ať z nich vyrostou nádherní motýly. A ať třeba ti to motýly potom přiletí se na nás podívat. Až dneska odpoledne s příměstským táborem vyrazíme do Rýgrových sadů a vyrazíme na zmrzku. Těšíte se na zmrzku?
2: Samozřejmě.
1: Užijte, jakou zmrzku budete mít? Kdo si vezme jakou? Jestli čokoládovou, nebo šmoulovou, nebo vanilkovou.
2: Nevím, jaká tam bude.
3: Jahodová.
1: Jahodová. Tamhle máme.
2: Já nevím, jaká tam bude, takže jsem jenom překvapit.
3: Karamel.
1: Karamel.
2: A nebo čokoláda.
1: Čokoláda.
2: Jablko.
3: Jablko.
2: Juzu.
3: Juzu.
2: Jablko.
1: Perfektní, tak ať nám ta zmrzka chutná a i vy, naši posluchači Rádia Junior, dejte si zmrzku a my se těšíme zase už brzo naslyšenou. Loučí se s vámi příměstský tábor Rádio Flaška, ahoj!
2: Ahoj!
1: A taky Radio Melodie!
2: Ahoj!
1: A odpočítáváme 3, 2, 1,
2: teď! Radio Junior.

0: Otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jihás!

v duši vrásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky. Taky ví, že dřív slunce zapadá.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Dceru

0: svojí sloku.
1: Žili byli...
2: Ne, to není začátek pohádky.
1: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
1: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
1: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
1: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Nešťastný mladík se chce ženit, ale otec jeho vyvolené je hamižný boháč, který si vymyslí dva nesplnitelné úkoly. Podaří se mladíkovi získat dívku svého srdce? To se dozvíme v pohádce na motivy čínských pověstí Znamení lva. Napsali Vladimír Lukeš, režie Aleš Vrzák. Účinkují Krištof Hádek, Věra Kubánková a další. Pohádka byla vyrobena v roce 2009.
2: Xiong shi ji. Znamení lva. Příběh z čínských pověstí.

0: Voda je dneska jako let. Studená a zbět.
1: Tobě Long se pořád něco nelíbí. Naštěstí tu řeka není ani hluboká, ani široká.
0: Jenže nepřekročím ji, ani nepřeskočím.
1: Co blázníš? Jak bys taky chtěla skákat s těžkými koši na zádech?
0: Přesto, Long, sestro moje ze všech nejchytřejší. Neznáš nějaké kouzlo, jak přejít suchou nohou?
1: Neznám, a proto se radši pěkně zuj, Long.
0: Kouzlo je najít cestu přes kameny, aby se co nejmíň namočila a zeleninu z košule vysypala.
2: Zdravím vás, sousedky.
0: Melouna, Tank.
2: Pomůžu vám z košíky na druhý břeh.
0: O, díky, Tank.
2: Co se stalo, Wong?
0: Smekla se mi noha a zvalila se jako meloun. Řekni, sousede, viděl kdy svět větší motovidlo, než je moje sestra?
3: Sukni mám mokrou, rukávy urousané.
1: Však na slunci uschneš a pospěš si, Wong. Ať na trhu ještě něco prodáme.
3: Vždyť už jdu.
4: Přejít suchou nohou přes řeku. To by bylo něco. Co takhle? Svázat chrastí do otepí? Mě ho tady všude habaděj. A když otepy položím přes kameny...
5: Dobré. Dobré.
6: Je poledne. Tengu, pojď si odpočinout. Sem, do stínu.
2: Přijdu hned, tetičko. Naplním ještě jeden koš. Letos bude dobrá úroda. Melouny krásně dozrály.
6: Však půjdou na trhu na dračku.
7: Hej, co vy tam?
6: Nikdo v okolí nemá tak velké melouny jako my. No tak pojď už si konečně sednout. Přinesla jsem ti něco k zakousnutí.
2: Jsi tak hodná, tetofa.
6: Ale ne.
2: Posaď se ke mně.
6: Na to není čas, Tengu. Spěchám z trhu. Musím ještě uklidit v statkářově domě. Dnes tam pořádají velkou slavnost.
2: Úplně se u něj udřeš.
6: Ale.
2: Nájem si Bangchengovi stokrát odpracovala. Bože, dneska slunce tak pálí.
6: No.
2: Rozkrojím ti alespoň největší meloun, abys zahnala žízeň.
6: Děkuju.
8: Schovej ten nůž, Tengu. Zapomněl jsi, že první meloun ze sklizně smí ochutnat jen statkář. Mám ti ten zvyk připomenout?
2: Pěkně divný zvyk.
6: Ten zvyk dodržovali tvůj děda i otec.
2: Protože museli.
6: Ale ty bys také měl, Tengu. Není rozumné se kvůli několika melounům rozhádat s majitelem poli.
2: Bangchengovi nestačí, že mu patří půlka města. Chce za pronájem půdy pořád víc.
6: Ticho.
2: Vydři duch jeden.
6: Pst, nemůžeš proti tomu nic dělat.
2: No.
6: Ale ano, bylo to tak vždycky. Děda i otec platili nájem. Jeho dědovi a ten je taky nešetřil.
2: Jsou to lichvářské poplatky, tetofan.
6: Ticho.
2: Takové zvyky by se neměly dodržovat.
6: Máš pravdu, ale mluv potichu. Dráb donáší statkáři každé slovo.
2: Ano.
6: No, ať tě tvoje horká hlava nepřivede do neštěstí.
0: Long, blíží se řeka. Už se zouvám.
9: Jasin, podívej, někdo tady postavil s otepí most.
10: Tomuhle říkáš most?
0: Pravda, je to spíš lávka, ale aspoň si nenamočíš ty svoje nové střevíce. Dala si za ně skoro všechno, co jsme udrželi za zeleninu.
11: Vždyť těmi starými protékala voda skrz naskrz, jak byly děravé.
0: Vidíš, že přejdu říčku suchou nohou?
9: No, nevím. Radši dalu s nohou moje nové botičky.
0: Byl to dobrý člověk, který tady položil to chrastí. Ať se mu vyhne každá bída.
12: Co se děje? Proč stojíme, drábe?
13: Hned přenesou přes řeku vaše nosítka. Jen co uvolníme cestu. Velkomožný Bangcheng.
14: Hej, cesty! Pojďte stranou, ženské. Tak uvolněte lávku nosítkům. Slyšeli jste?
0: Už nám zbývá jen pár kroků.
14: Tak, mám rozhoupat tu lávku. Hodit vás do vody, co?
13: Už se.
5: Koupnou.
13: Cesta je volná, Sami.
9: Láta,
3: no, ne.
9: Dáme ještě, že koše byly prázdné vonk.
3: No tohle je, panečku, kouzlo. Vznešený statkář se dostane přes řeku vždycky se suchýma nohama.
9: No jo, Bangčeng, půlka města. Každý rok je bohatší a nikdo nic ho nezastaví.
3: No, nemusí ho naut ani prstem. Takhle vydělávat, takhle si žít, to musí být, sestřičko Wang, nějaké hodně velké kouzlo.
7: Kouzlo? Jen kamenný čaroděj zná 1000 kouzel. Zatím jsem jich vykonal 998. Zbývají mi dvě poslední.
3: Slyšela jsi? Někdo promluvil.
9: Nefantazíruj, Wong. Nikdo tu není. A potuž.
3: Ale nešikovná možná jsem, ale hluchá ne. Určitě to byl ten velký balvan na břehu, co vypadá jako lví hlava.
9: Kdo kdy slyšel, aby kámen mluvil, to jen voda šumí, ženská bláznivá.
3: Pane, já to slyšela.
9: Obuj se. Jdeme domů, dokud tě vidět na cestu.
13: Tady pěkně vítají hosty. Radši půjdu, odkud jsem přišel.
15: Ne, počkej, melounáři. Zavolala jsem tě, protože moje paní dostala chuť na té slané melouny. Pej si, no tak, zalezte.
13: Kdo jsi a proč šeptáš? Kdo je tvoje paní?
15: Jsem Liang, služka. A šeptám, protože mě tajně posílá statkářova dcera Gwen. Vymluvila se otci na bolest hlavy, aby nemusela jít na slavnost.
13: Co se slaví?
15: Bangčeng rozhlásil, že Gwen potřebuje rozveselit. A tak se zval bohaté mladíky z města. Přitom mu jde jen o to, aby se ucházeli o její ruku.
13: Statkářovu dceru nikdo nikdy neviděl.
15: No právě. Bangčeng dceru schovává i před pohledem slunce.
13: Je nemocná.
15: Je zdravá. Ale statkář chtěl, aby lidé spatřili její tvář, až bude zasnoubena. Takový nápad. Když ji nikdo nikdy neviděl, nemohla se zasnoubit. To dá rozum.
13: Dobrá, Liang. Odnes Gwen můj meloun.
15: Odnes jí ho sám, Tengu. Čeká v zahradním altánu. Otevřu ti postranní bránku.
13: Tolik dveří a oken. Tady tetička s úklidem nikdy neskončí.
15: Tíše, Tengu. Nikdo nás nesmí slyšet.
13: Statkářovi hosté jedí a pijí. Ti nic nevidí ani neslyší. Za to tenhle přepich by měli vidět všichni sousedé, kteří bydlí v chudých chatrčích.
15: Tengu, tohle je moje paní Gwen.
13: Dobrý večer, Gwen.
15: Nechceš se na mě podívat, Tengu?
13: Říká se, že ten, kdo není připraven na to, spatřit krásu statkářovi dcery, bude oslněn jako od slunečního světla.
15: To si vymyslel a rozhlásil můj otec, aby odradil každého, kdo by mě chtěl vidět. Mohlo by to překazit jeho plány se svatbou. Příjemně hoden jenom nejbohatší ženich z města.
13: Jak to, že tě smím vidět?
15: Protože chci. Kdyby se to Bangčeng dozvěděl, vyhodí mě ze služby. Ale když tvé melouny jsou tak sladké. Tengu, rozkrojíš nám jeden.
13: Hned to bude. Hned. Jen co, otevřu nůž, čepelí zakrojím.
15: Pozor, zdá se, že tvé melouny mají křehkou duši.
13: No, promiňte, třesou se mi ruce. Jsem tak nešikovný.
15: Šikovný rolník, nešikovný služebník. Neudělal to schválně, Liang. Podruhé se Tengovi jistě podaří meloun rozkrojit a nabídnout nám k ochutnání.
13: Ano, paní. Pochutnejte si.
15: Nejsem tvoje paní, ale odměnu si zasloužíš. Dám ti 2 stříbrňáky. První za melouny, druhý za to, že jsi mě rozesmál.
16: Slyšel jsem někoho mluvit v zahradě, pane.
17: Kdo je tam?
3: Tiše.
16: Zjistím.
3: Dráb nás vyslídil, ten má uši všude. Rychle, Tengu, strať se postranní brankou. A vy, paní, rychle do domu.
16: To jsi ty? Liang?
15: Ano.
16: S kým jsi mluvila?
15: Jen s melounářem Tengem. Přinesl první melouny ze své sklizně, jak přikázal statkář Bangčeng.
16: Ale, proč jeden rozbilo?
15: Lekla jsem se tvého silného hlasu, drábe.
16: Ale zaplatíš to.
13: statkář ti ostrhne z platu.
8: Tak nádherné melouny. Dobrý zvyk, že první patří našemu domu.
13: Odnes je rychle do kuchyně, a tě mohou podávat hostům.
15: Jak si přeješ, pane.
1: Jdeš pozdě, Tengu. Kam se ztratil? Měla jsem strach, že se ti něco stalo. A večeři máš už studenou.
17: Ale tetičko, co by se mi mohlo stát? Jak bych se mohl ztratit? Byl jsem jen s melouny u statkáře.
1: Co to je?
17: Stříbrňáky.
1: Světe, div se, Bang Cheng vždycky platil za melouny nadávkami. A tentokrát se plácnul přes kapsu.
17: Ten? Ani jsem ho neviděl. Hostí dnes velmože a boháče, kteří přijeli z okolí. Jeho dcera mě obdarovala.
1: Gwen přece nesmí nikdo spatřit.
17: Vidíš? A mně se podařilo s ní i promluvit.
1: Ne.
17: A svou nešikovností ještě rozesmát. Chudinka Gwen, smíchu si asi v tom přepichu moc neužije.
1: No, až i statkář Bang Cheng, půlka města, vybere ženicha, skončí její radost na dobro. Prý se nechal slyšet, že vymění její krásu jedině za druhou půlku města.
17: To ne.
1: To si píš, že ano. Chce ovládnout celé město, polovina mu nestačí.
17: To nedovolím.
1: Na nic se tě ptát nebude.
17: Já myslím, že bude, tetičko Fan. Já jsem se do Gwen zamiloval.
1: Tengu, ty blouzníš.
17: A myslím si, že ani já jí nejsem lhostejný.
1: No tak to je ještě horší. Bože, chlapče, ujala jsem se tě jako sirotka, vychovala jsem tě, jak nejlíp jsem uměla, aby ses nikoho a ničeho zlého nebál. Ale tohle bude tvoje smrt, tohle jsem nechtěla.
17: Tetičko Fán, jsi ta nejzlatější teta na světě. A protože mám jen tebe, požádej prosím Bang Chenga o ruku jeho dcery Gwen.
1: Ty ses úplně pomatl. Pošpe na mě psi?
17: A žádá za svou dceru cokoliv. Všeho dosáhnu.
1: Démoni a duchové, co jste to na něj seslali? Z toho nic dobrého nevzejde. Jdu spát. A ty jdi taky. Protože ráno moudřejší večer.
12: Drábe! Drábe, kdo to je? Kdo se opovažuje rušit mě při snídani?
13: Přišla vaše služebná Fán, velectění statkáři Bang Chengu. Prý vám nese důležité poselství. Čeká za dveřmi.
12: Služebná? A otravuje mě po ránu?
13: Ano.
12: Taková drzost. Na co máme psi, drábe?
15: A co když má paní Fán pro vás opravdu něco důležitého, vzácný pane?
12: Liang, poručil jsem, abys prostírala a ne radila.
15: Ano, pane, ale paní...
12: Paní? Paní? No dobrá, tak si tu paní poslechneme. Ať jde dál.
18: Dobrý den, mocní statkáři Bang Chengu.
12: Rychle vyklop, co mi neseš, ať můžeš jít po své práci.
18: Můj synovec, rolník Teng, mě požádal, abych vám vyřídila vzkaz.
12: Kdo?
15: Přece melounář Teng, co pěstuje melouny, které máte tak rád.
12: Neměla si odnést snídaní mojí dceři Liang?
15: Také jí moc chutnají.
12: No dobré. A co důležitého mi vzkazuje ten melounář?
18: Přál si, abych vám vyřídila, že žádá o ruku vaší dcery Gwen.
12: Cože?
13: Takový ženich.
12: Ticho! Ticho, to je drzost, to je troufalost.
13: Poručte a dám ho zmrzkat, statkáři.
18: Ano, ano, Teng je troufalý, ale je lepší než ostatní. Celou noc jsem nespala strachem, ale teď už se nebojím. Teng mě ochrání.
12: Podívejme, tak on tě ochrání.
18: Ano, ano, vzkazuje vám, pane, ať žádáte za svou dceru cokoliv, všeho dosáhne.
15: Tohle by měla slyšet Gwen.
12: Zmysl, Yang.
15: Ale...
13: Neslyšela jsi, Gwen.
15: Jak poroučíte, vzácný pane.
12: Tak ty říkáš, že mohu žádat cokoliv?
18: Ano.
12: A že všeho dosáhne?
18: Ano.
12: Dobrá. Jednou jsem se dočetl ve starodávné báji o zázraku. Teď jsem si na to vzpomněl.
13: Tak, tak, starodávná báje.
12: Poslouchej, ty neodbytná ženská. Potřeboval bych, aby mi tvůj chrabrý synovec přinesl dvě věci. Vyplní tak moje dvě tajná přáníčka.
13: Tajná přáníčka, no ta jsou nejlepší.
12: Mleč už konečně, drábe.
13: Jo, mleč.
12: Ať přinese perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce. A dál, ať mi chytí zlatého vrabce, od jeho šmávání křídel ožívají kameny. Tak, a teď můžeš mluvit, drábe.
13: Jako slunce ožívají kameny.
12: Správně. Když mi ty zázraky přinese, možná budu uvažovat o tom, že mu dám Gwen za ženu.
9: Lávka je pořád tady, vydržela. Pospěš si, Wong, tentokrát se snad nenamočíme.
19: Ale kymáci se. Mám strach, že se mi vysype zelenina z koše.
13: Nic jiného než chrastí jsem tady nenašel. Ukažte, přenesu vám ty koše.
19: Děkujeme.
9: To ty jsi udělal lávku z proutí Tengu.
13: Ano, udělal.
9: Jsi hodný.
13: Vzor, ještě kousek. A jsme tady.
19: Díky bohu. Dneska jsem zůstala suchá, tak se mi to líbí.
13: To je dobře.
9: Víš, Tengu, mám se sestrou Kříž, nechce se omočit a nejradši by si nechala sloužit.
19: To by přece chtěl každý.
9: Jsme chudé ženské, Wong. Na velkopanské zvyky si nech zajít chuť. No, nic. Tak ať se ti vyhnou všechny nemoci a nebezpečenství, Tengu.
13: Děkuju.
9: A my musíme jít, to víš, trhne, počká.
19: Den co den je to pořád stejné. Chtělo by to nějaký zázrak. Chtělo, aspoň malý zázrak.
13: Vám se to mluví, sousedky. Jenže já musím najít perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce. A také zlatého vrabce, od jeho šmávání křídel ožívají kameny. Kdo kdy o nich slyšel? Kde je hledat? Jak je najít, když neznám žádná kouzla?
7: Já znám jedno dobré kouzlo. Ale jen pro toho, na koho od východu do západu slunce 100 lidí vzpomene v dobrém. Však běda tomu, koho vzpomenou ve zlém. Pro toho mi zbylo kouzlo zlé. Nikam se ní neuteče.
13: Kdo to mluví? Jsi duch nebo člověk? Ne, takhle člověk nemluví. To jsi byl ty, balvané? Ty, kamená lví hlavo?
7: Je-li statkářova dcera hodna tvojí lásky, Tengu, z úkoly si hlavu nelám.
13: Nelám, nelám. Jak to, že mluvíš a přitom vypadáš, jako kdybys spal?
7: Kamenný čaroděj nikdy nespí. Mluví k tobě tvé znamení. Poslouchej ho dobře, Tengu. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdávej.
13: Řekni raději, jestli na mě myslí Gwen v dobrém. Slyšíš? Odpověz! Nic.
10: Tengu!
13: To jsi ty, Liang? Kde se schováváš?
10: Tady, za tím velkým kamenem. Nikdo mě s tebou nesmí vidět.
13: Chtěl bych si s Gwen ještě jednou promluvit.
10: To nepůjde, Tengu. Ale moje paní ti přeje mnoho štěstí. Vzkazuje ti, že na tebe bude čekat, dokud se nevrátíš.
13: Moje Gwen.

0: Stmívá se. Půl dne se trmácím a nikde nic, co by se podobalo perle nebo zázračnému vrabci. Jen kamení a vlaštovky, které se chystají ke spánku. Teto fan měla si pravdu, když si mi řekla, zůstaň raději u svých melounů, Tengu.
1: Ach, já nebojí.
0: Kde ses tady vzal, starče?
1: Jdu dlouho a najednou není nic vidět. Spadl jsem a asi jsem si rozřízl ve tmě nohu o kámen.
0: Ukaž. Opravdu, kotník je samá krev?
1: Jo.
0: Musím ti tu ránu obvázat.
1: Ale čím, Tengu? Nemáš žádný obváz.
0: Na to stačí. Kus mé košile. Odkud znáš mé jméno?
1: Říkal jsi, zůstaň raději u svých melounů, Tengu.
0: To povídala teta Fan. Měl se mi poslechnout. V noci bude v údolí pěkná zima.
1: Ve dne horko, v noci zima.
0: Nemůžeš tady zůstat. Kde bydlíš?
1: Na vrcholku támhle té hory, za níž slunce zapadlo.
0: Dobře, vezmu tě na záda a nějak se tam dostaneme. Jsi jako věchýtek.
1: Jen si nemysli, já se nezdám.
0: Tak, chytni se mě okolo krku. Pravda, vážíš víc než koš největších melounů.
1: Neříkal jsem ti to, ale nechtěl jsi jít na východ.
0: Sám nevím, kterým směrem se vydat. Třeba mi pomůže náhoda.
1: Náhody neexistují, Tengu. Vidíš, už jsme tady. Tohle je má chatrč.
0: Netušil jsem, že je na vrchol tak blízko.
1: Jdi dál. A polož mě na postel.
0: Tady. Ale nevidím v tvé chatrči ani kousek jídla. Počkej, teta Fan mi dala sebou hrníček rýže. A ještě trochu zbylo. Najez se.
1: A co budeš mít ty? Sám si nevečeřel.
0: Pro jednoho málo, pro dva nic.
1: Zasloužíš si ode mne dárek.
0: Mluvíš ze spaní. Co by se tak mohlo najít v téhle chudé chatrči?
1: A něco ano. Sáhni pod polštář.
0: Klas rudé kukuřice?
1: Dej si ho do mošny, ale pozor, ať ti nikdy neupadne na zem.
0: Díky. Jen spi. Já půjdu dál.

0: A osvěžení a doušek jako na zavolanou. Vodo, vodičko. Jsi studená jako led z vrcholku hory. Mít tak ještě něco k snědku. Co zkusit kukuřici od starce? Je dobrá. V životě jsem nic takového nejed. 3 zrníčka a je po hladu. Jsem dočista sytý. Kde pěstují takový zázrak?
1: Pomoc! Pomoc!
2: Nepouštěj se doprostřed řeky, rybáři! Vesluj ke břehu!
1: Nejde to! Prout mě strhává k vodopádu!
2: Vydrž! Pomůžu ti!
0: Zkusím přitáhnout loďku ke břehu.
1: Podej mi ruku.
0: Tady. Chytej. Chytej ryby radši tady ze břehu. V pohodlí. Uprostřed je velký proud.
1: U břehu nikdy nic nechytím.
0: Ale tvůj hlas už jsem slyšel.
1: Nejspíš se ti něco zdá, Tengu. Možná ti ledová voda zakalila rozum.
0: Ledová tedy je?
1: Lehni si tady na písek. Přikryj tě houní. Zahřeješ se.
0: Proč jsem najednou tak unavený? Nevím, kudy dál. Nevím, co si počít.
1: Pomohl jsi mi? Tak ti poradím. Jdi pořád na západ. Perla, kterou hledáš, patří mořskému vládci. Leží hluboko na dně Žlutého moře. Zlatého vrabce najdeš nedaleko. Nahoře, kde sídlí horský vládce. Na vrcholku je borovice, tam visí klec. Je vysoko, vysoko, Tengu.
0: Odkud vlastně znáš mé jméno? Kam jsi zmizel? Ty nejsi obyčejný rybář. Jsi čaroděj? Dobrý? Nebo zlý?
3: Dobrý den, sousedky. Na trhu to jen bzučí.
4: Dobrý den, Liang. Slyšíš, vonk, pohni sebou. Na trh je to, co by kamenem dohodil a my tam snad nikdy nedojdeme.
5: Rychleji to nejde, moje pilná sestřičko Vank. Mohla bych si namočit klobouk. Dnes je svátek a přijde spousta lidí.
4: Přijdou nakupovat zeleninu, ne se dívat na tvůj nový klobouk.
6: Když si ho vonk nasadí, spletla bych si ji s paní Gwen.
5: Opravdu?
6: To určitě.
5: Lidé říkají, že když rolník Teng stavěl tuhle lávku, myslel přitom na krásnou Gwen, proto se tak kymácí.
4: Že se nestydíš takhle klevetit. Chvála Tengovi za proutěný můstek, kolika lidem ulehčil cestu.
3: Něco pravdy na tom možná je? Kymácí se stejně jako jejich láska.
5: Liang, statkář, prý chystá svatbu.
3: Chudák Teng, není jednoduché splnit úkoly.
5: Ale... ty si prý, Liang, slyšela přímo tady u řeky, jak melounáři slíbil pomoc kamenný čaroděj.
4: Vonk, ty v jednom kuse fantazíruješ.
5: Já že fantazíruju? Jen si vzpomeň, sestro. Právě když jsme přecházeli řeku, slyšeli jsme hlas z tamhle toho kamene.
4: Tedy, Teng by určitě nějakou pomoc potřeboval, ale ty, sestřičko, ty potřebuješ studený hadr na hlavu.
5: Liang, pověz, opravdu si něco zaslechla?
3: Možná ano, možná ne.
7: Sbohem, musím domů.
5: Jen aby to špatně neskončilo.
4: Pro boha, sestro, pojď už. Koše jsou těžké.
8: Poslechněte rozkaz našeho nejvyššího statkáře, Bang Chenga. Přikazuje všem rolníkům z jeho půlky města, aby se dostavili k řece. Budou okamžitě a bez prodlení vozit kameny zedníkům na stavbu nového mostu.
4: A kdo bude obdělávat půdu a sázet rýži?
8: Dostaví se i všechny ženy, aby zedníkům míchali maltu. Kdo neuposlechne rozkaz, bude vykázán ze statkářových polí.
4: půlka města. Hanba. Vidím mu až do žaludku.
3: Šššt. Vidíš, Vank? Statkářovi se určitě doneslo, že kamenný čaroděj pomáhá Tengovi. Proto se mu chce zavděčit mostem z kamenu.
4: No, tohle jsme si narobili z báchorek. Ale co budeme jíst v zimě, když si pán usmyslí stavět most na místo práce na poli, o tom nic neříkají. Ať je prokleto Bangčenkovo jméno.

0: To si stříl na pobřeží.
1: Všude samý písek. Ale to není říční písek, tvrdý a studený. Je měkoučký a teplý jako zdejší válek. Já jsem Tank. Kdo jste vy?
0: Vojsko vládce žlutých moří, kam se nikdo neponoří.
1: Mořské sépie. Promiň, kamenný čaroděj, asi máš pro mě jen dobrá kouzla. Ušetřil jsi mi cestu k žlutému moři. Ještě tak najít něco k snědku.
0: V písku leží strava tvrdá. Podivná jsou zrnka rudá.
1: Moje kukuřice, vykutálala se mi z mošny. Ale ta zrnička nejsou tvrdá, jsou sladká a sytá. Stačí tři a jsem zase plný síly, abych vylovil zázračnou perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce.
0: Zázrak! Chceš vylovit perlu?
2: Leží uprostřed moře.
1: Nemám křídla, abych doletěl do prostřed moře.
3: Doplav.
2: Doveslují.
3: Stejně ji nedostaneš.
4: Leží hluboko pod hladinou, až na samém dně.
1: Nemám ani rybí ploutve, abych se ponořil na dno. Mám hrníček Tety Fan? Není v něm sice už ani hrstka rýže, ale teď dobře poslouží.
0: Blázen. To už plouká. Zdravý rozum neposlouchá.
1: Dobře se dívejte. Naberu hrníček vody z moře, ale vyliji celou putu.
0: Proč tohle děláš?
1: Naberu, vyliji. Nebude to hned, ale jednou s tím budu hotový.
2: S čím chceš být hotový?
1: Vysuším moře a perla bude moje.
4: Nejcennější ozdoba mořské říše. Tohle musí vidět mořský vládce.
1: Jen si plavte žalovat. Mě už nikdo nezastaví. To bylo dobré. Ubylo hodně vody. Ještě jednou. Díky, mořský vládce, že mi pomáháš vylít moře.
0: Dej mu perlu, vládce.
2: To, že je ve znamení lva, tomu voda neublíží.
4: S tím není radno si začínat.
1: Co je to za oslepující světlo?
4: Mořský vládce vzkazuje.
1: Nechci žádné vodní vzkazy.
2: Přikazuje, aby si vzal perlu, co ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce, a raději odtud zmizel.
1: Tak to je jiná. Díky, vojsko žlutého moře. Díky, sépie. Krásná Gwen na mě čeká. Hned se vydám na cestu.

0: zázračná perlo. Celou noc záříš ve tmě jako slunce nad mořem. Na východě svítá. Jen na chvíli si tady sednu. Tohle je určitě nejvyšší hora v pohoří.
1: Ať ho chrání všichni svatí, proč si přímo na úpatí?
0: Led? A kámen? To je zima. Málem jsem umrz. Já jsem tank. Chci se vyšplhat až na vrchol téhle hory. Povězte, vaštovky, jak se tam dostanu?
1: Vrchol skrývá hustá mlha, tam se člověku nevyšplhá.
0: Třeba na to postačí 3 zrnka mojí rudé kukuřice. Tak a teď nahoru.
2: Blázen,
1: už plouká, zdravý rozum neposlouchá.
0: Musím se dostat až na vršek. Roste tam borovice. Na ní visí klec a v ní cvrliká zlatý vrabec.
3: Je moc vysoko.
4: Je tam kluská skalní plošina.
5: Pozor,
6: pozor, pozor.
7: Dál to nepůjde.
0: Musím mít zlatého vrabce. Nic mě nezastaví.
8: No, odvážný.
9: Odvážný.
10: Odvážný.
11: Kolmá skála.
12: Chce s těmu stála.
13: Mít tak pár křídel.
14: Jako já.
0: Jen se smějte. Nemám křídla, abych s nimi zamával jako vy.
15: Vzpomeň na své znamení. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdávej.
0: Vždyť mám v mošně ostrý nůž. Neumí jen dobře řezat. Teď mi poslouží jinak. Když vrazím jeho čepel do skalní pokliny, skála se začne drolit.
16: Rozdrobit jí nedokážeš.
17: Nedokážeš.
18: Nedokážeš.
0: A vidíte, jde to. Kámen po kameni rozeberu tuhle horu a dostanu se ke zlatému vrabci. Od jeho šmávání křídel ožívají kameny.
19: Hora je veliká a ty jsi mrňavý.
20: Maličký jako mravenec.
0: Když mohou malí mravenci postavit velké mraveniště, tak já můžu zbourat velkou horu. Prohlédněte si můj nůž. Je dobře kalený. Zarazím čepel. Vypáším kámen. Nebude to hned, ale jednou s tím budu hotový. A pak si odnesu zlatého vrabce.
21: Chce získat nejcennější ozdobu horské říše?
22: Tohle musí vědět horský vládce.
23: Se vždycky pospěšme za ním.
0: Jen si leďte žalovat. Mě už nikdo nezastaví. Takový smích není špatný, ale tyhle kabinky jsou příliš malé. Tohle už je lepší. Díky duchu hor, že mi pomáháš v práci.
24: Schovat se ze skalní výčně?
25: Člověk s vytrvalostí a silou lva, jako je ten, se jen tak nevzdá.
26: Raději mu dej vládce zlatého vrabce, ať si jde svou cestou.
27: Horský vládce.
28: Náš vládce.
27: Vládce všech hor.
0: Já vím, posílá mi vzkaz.
27: Pustil splete zlatého vrabce. Když si tak vytrvalý, máš se ho chytit.
28: Ale přikazuje ti, abys raději zmizel.
27: Abys zmizel, rozumíš?
0: To je nápad. Díky, vlaštovičky. Zlatý vrabec bude můj a krásná Gwen se mě konečně dočká.

0: Počkej chvíli a cvrlikej si na větvi. Máme toho oba dost. Kameny slunce dočista rozstavilo. Pálí a oslepuje. Už v něm skoro nevidím tvoji zlatou barvu, vrabečku.
1: Chytat vrabce není snadné, zbarvení je nenápadné.
0: On už jsem za tebou vylez na kdejaký kopec a padal do propastí.
1: Zlatí vrabci cvrlikají, kameny jim ožívají.
0: Jen se smějte, vlaštovky, já se nevzdám. Ještě mám rudou kukuřici. Jedno, dvě, tři zrnka. Chytím ho.
1: Chytat vrabce není snadné, dokud slunce nezapadne.

0: Poste další, kameny! A dejte pozor na nosítka statkáře Bang Chenga!
1: Čemu vděčíme za návštěvu, vznešenou pane?
2: Doneslo se mi, že stavba mostu vázne,
1: ale...
2: že zedníci staví příliš pomalu a hotový most je v nedohlednu. A vidím, že je to pravda. Tvoje odměna, drábe, je také v nedohlednu.
1: Snažím se.
0: Pohněte s těmi osly, lenoši, a naložte na ně víc, rychle!
2: Ne. Málo se snažíš, drábe. Musíš je víc honit do práce. Muští nevozí dost kamenů a ženské míchají příliš málo malty. A přiveď sem tu služebnou, tu Fan.
1: Jak poroučíte, statkáři?
0: Fan! Pan Cheng tě volá! Pojď sem! Rychle, pohni! A vy do práce!
2: Tak, milá Fan, kde je tvůj tank? Máš od něj nějaké zprávy?
3: Nemám, ale určitě se vrátí a přinese, co jste mu uložil.
2: Moc času mu už nezbývá. Jakmile bude most hotový, vyhlásím zasnoubení své dcery Gwen.
3: Ale přece jste Tengovi slíbil.
2: Slíbil. Tank je někde za horami a moje dcera může mít kupu nápadníků.
3: Ale můj synovec je ze všech nejlepší.
2: To jsou jen řeči. Slyšel jsem, že se mu dostalo i jisté pomoci. Hej, kamenný čaroději, probuď se. Vidíš, jaký pěkný most tady nechávám stavět? Žádnou proutěnou lávku. Tak koho zahrneš větší přízní? Toho kluka nebo mě?
3: Tank slíbil, že vykoná, co jste mu uložil, a určitě to splní.
2: Jenže já s pomocí čaroděje mohu získat i druhou půlku města a Gwen nejbohatšího ženicha v okolí. Je mi líto.
3: Nic mu není líto. Podívej vonk, jak oslí kopyty dočista zničili Tengův můstek.
4: Copak můstek? Ale podívej se na moje ruce.
3: Copak ruce? Ale naše zelenina na poli schnije.
4: Nebudeme mi co prodávat.
3: Sestřičko Vank, co si počneme?
4: No, co?
3: Vypěstujeme jinou.
4: Oče, proklet Bang Cheng, chamtivec, který nemá nikdy dost.

0: Kde jsi, vrabečku? Ve tmě tě nevidím. Už toho máme oba dost. Sotva máváš křídly, ale chytit se nenecháš.
1: Vzpomeň na své znamení. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdálej.
0: Ten hlas je tak blízko. Jsi tady, kamenný čaroději?
1: Stačí se dobře dívat, Tengu.
0: Perličko, posviť mi. Kamená lví hlava? Ale tohle je přece naše řeka. Doběhl jsem domů. Dobře se schoval, uličníku. Vletěl si rovnou do lví tlamy. A mám tě. Teď už mi nikam neulítneš. Ale co to děláš, čaroději? Proč jsi zavřel tlamu? Jsem unavený a ty... Pust mě. Vždyť jsou to moje ruce. Můj vrabec.
1: Teď spíte.

0: Cože? Tank se vrátil? To musím povědět mojí paní Gwen.
1: Melounáři Tengu, sousede, co se ti to stalo?
2: Kamenný lev zavřel tlamu a ruce mi zůstaly uvnitř.
1: Je. Vidíš, měla jsem pravdu, sestřičko Wang. S tím kamenem, který připomínal dý hlavu, není od jak živa něco v pořádku. Jako statkař Bank Cheng, co jednou uchvátí, nikdy nepustí.
3: Nech těch řečí, Wong. Nevidíš, že chudáka Tenga nohy sotva drží, no, musím mu dát napít.
1: Tengu, můj Tengu.
4: Kdo ti to udělal?
1: To má člověk z toho, když si něco začne zkouzlit kamenného čaroděje.
2: Tam uvnitř, ve lví hlavě, je docela teplo, tetičko Fan. Buší tam srdce.
5: Bože, chlapče, ty blouzníš. Tohle má být odměna za to, co jsi vytrpěl.
6: No tady helpujete, no tak do práce! Do práce!
7: Ale, to je přece Tank. Tak se s nám vrátil. Trochu nepohodlný spánek ve stoje, co? A s rukama ve lví hlavě.
5: Už toho mám dost. Můj Tank trpí a ty tady jen poroučíš a sám nehneš prstem.
7: Cože?
5: Vezmu na tebe lopatu.
6: A to je spoura, slovutný Bank Chengu. Spoura, spoutný a práci.
5: Tak, a teď se vypořádám s kamenou lví hlavou.
2: Nedělej to, Tetofan. Raději vyřiď krásné Gwen, že bych jí chtěl vidět.
6: Uvolněte místo nosítkům velkého
2: Bank Chenga.
8: Vidě, tak už si tady, Tengu. Splnil si moje přání?
2: Splnil.
8: A kde pak máš perlu a zlatého vrabce? Nic nevidím, jen to, že tvé ruce vězí až po lokty v kameni. Drábe?
6: Ano.
8: Rozhlas po okolí, že tuhle potupu si melounář Tank vysloužil od kamenného čaroděje za svoje chvástání. Prý statkáři žádej cokoliv, všeho dosáhnu.
2: Nechvástal jsem se.
8: Ne.
2: Chci odevzdat vaší dceři Gwen perlu, co ve dne září jako měsíc a v noci jako slunce.
8: A jak to chceš udělat? Nesluší se, aby boháčova dcera šla za chuďasem, i když... No. Pravda? Kvůli vzácné perle bychom snad mohli udělat výjimku.
9: Udělali jsme ji za vás, pane.
8: Liang? Gwen?
9: Přišla jsem sama, otče. Liang mi pověděla, že se Tank vrátil.
8: Cože? Ty ses opovážila vyjít ven?
2: Perlu mám za košilí. Vezmi si ji, Gwen.
9: Nepotřebuji žádnou perlu. Chci jen tebe, statečný Tengu.
8: Nic takového ti nedovolím.
9: Vezmu si ho za muže i s rukama ve lví tlamu.
8: Co?
9: Nechci už sedět doma jako ve vězení.
8: A co ostatní ženichové? A vůbec, Tank nesplnil úkoly. Kde je ta perla? A kde zlatý vrabec?
1: Lidičky, podívejte se. Lev otvírá tlamu. Nebude to zase nějaké nekalé kouzlo kamenného čaroděje?
2: Ne, slyšíte? Vrabec zatvrlikal. Je uvnitř ve lví tlamě. Teď, když jsem volný, můžete si pro něj sáhnout, vzácný Bank Chengu. Ale rychle, ať neulétne.
1: Tlama se zavřela. Zase jsem měla pravdu, Wang.
3: Mlč, Wang.
8: Pusť mě, pusť. Otevři přece tu tlamu, kamenný čaroději. Ty jen žertuješ, viď? Viděl jsi můj most? Takhle se mi odměňuješ za mou snahu?
10: Buď klidný, statkáři. Odměním tě podle tvých zásluh. Zbývá na mě dvě kouzla. Jedno dobré, druhé zlé. 100 lidí chválilo Tenga. 100 lidí zlořečilo.
1: Bože, ten kámen opravdu mluví.
8: Rozkazuji ti, abys mě pustil. Já už vím, čaroděj, spolčil ses s bídným melounářem proti mně. Vrabe.
11: Ano, ano.
8: Chop se Tenga a hlavně jeho mošny. Určitě tam schoval zlatého vrabce a Perru.
11: Hoď sem tu mošnu, Tengu.
12: Tady je.
11: Je tu nějaký kukuřičný divný klas. Velkomocný sadkaři.
12: Pozor, nesmí spadnout na zem.
11: Pryč s ním. Au, au, au, co se děje? Co to je za divnou kukuřici? Au, já tady nezůstanu ani minutu.
13: Utíkejte, utíkejte, spaste svoje životy, sousedé.
14: Kručka, prastajte.
12: Vraťte se, poctivým ta zrna neublíží. Naopak, všechny nás nasytí.
9: Je to zázrak, Tengu?
12: Nevím.
0: Tedy vidět drába takhle rychle utíkat, to musí být zázrak.
15: Jenže zázraku už bylo dost. Zmokneme. Pojďme domů.
8: Ne, nechávejte mě tady. Co bude se mnou a s mými zásluhami?
10: Jsou to veliké zásluhy. Všichni muži, ženy i děti proklínají tvé jméno, Bang Chengu, půlku města. Splň se tedy mé poslední kouzlo. Teď budeš po novém mostě tahat náklady lidem z jedné půlky města do druhé.
15: Podívejte na toho osla na mostě. Předtím tam nebyl.
0: Hýká Bang Chengovým hlasem.
15: Asi se nemůže dočkat, až bude vozit náklady. Tak mu naložíme vrchovatě na hřbet.
12: A dostavíme most.
0: A co bude se statkářovým domem?
12: To ať si rozhodne moje krásná Gwen.
9: Nemám to vězení rád.
12: Dobře, tak hned jak dokončíme most, přijde na řadu dům pro nás dva. A na poli budeme pěstovat nejen melouny, ale i zázračnou kukuřici. Pár zrníček mi v mošně ještě zbylo.
9: Souhlasím, můj milý Tengu. Já vím, že ty vždycky dodržíš, co slíbíš.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Jak má věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů?

0: tady mé pohádkové školky. Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune. Tak já jsem připravená.
1: Já taky. A vy holky a kluci, pojďte sem.
0: Objevíme novou zem v mojí nové písničce, kterou jsem připravila přesně pro tuhle slavnostní chvíli.
1: Ušounovo zpívání.
2: Kluci, holky, pojďte sem.
1: Kluci, holky, pojďte sem.

0: Holky a kluci, určitě už je vám jasné, co se právě teď v naší pohádkové školce stane.
1: Tak Jani, připoutej se prosím, budeme startovat. A vy taky, holky a kluci.
0: Připravte se s námi na odpočítávání.
1: To je jako, že budeme počítat od desítky k jedničce.
0: Tak se to při startu rakety totiž vždycky dělá. Tak jdeme na to.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start!
0: Letíme do vesmíru!
1: Juhu!
0: Tedy, milí naši astronauti u rádií, doufám, že se s námi rádi do vesmíru podíváte.
1: Slyšeli jste to? Kolem naší rakety něco proletělo? Možná meteorit, který míří k nám na zem.
0: To je takový vesmírný kámen.
1: Jo, a ten si tak lítá vesmírem a čas od času někam spadne.
0: Na naši planetu Zemi taky často padají.
1: Jo, a i když je ve vesmíru takový meteorit velký, třeba jako skála, tak na zem se z něj dostane třeba jen maličkatý kamínek.
0: Přesně tak. Po cestě totiž jeho velká část schoří. Tak rychle padá.
1: Joj.
0: Je ušouné, a když mluvíme o naší planetě Zemi, ta je ale malá, podívej.
1: No jo, odtud z vesmíru vypadá naše planeta jako kulička, nebo jako takový barevný míček.
0: Je krásná ta naše planeta. Zelená a modrá a taky trochu bílá.
1: Hele,

0: je zase celá červená.
1: To je Mars. Nejblíž jsou nám dvě planety. Mars a Venuše.
0: Vypadá to, že letíme raketou na Mars, ty a já.
1: Jako v naší dnešní písničce.
0: Už je nová písnička.

0: kluci, stále posloucháte dnešní vesmírnou pohádkovou školku.
1: Ve které jsme už viděli meteorit, to je takový kosmický vesmírný kámen, co zvýští, a pak jsme viděli planetu Mars.
0: A teď si oblékáme skafandry.
1: A chystáme se vystoupit z rakety do vesmíru.
0: Je, to je ale škoda.
1: Jedna noha, druhá noha. Co pak, Janí, co je škoda?
0: Že ten skafandr není v jiné barvě, třeba v růžové, ta je hezčí. A třeba by mohl mít na sobě i obrázek jednorožce, nebo tak. A taky by mohl být trošku pohodlnější.
1: No, nebo by mohl být třeba modrý, víš? Když ty růžový chceš, tak já chci zase modrý. Hele, Jani, skafandr, ale ve vesmíru potřebujeme, aby nás chránil před strašlivou zimou, která ve vesmíru je, a taky před sluncem. A ne proto, aby ti ladil s baťuškem.
0: Počkej, ty máš s sebou do vesmíru nějaký batůžek? To já nemám. Aha, to byl příklad, chápu.
1: Tak, holky a kluci, držte nám palce, dveře se otevírají.
0: A užijte si zatím naši dnešní pohádku.
1: A astronauti, kosmonauti, Jana a Ušoun se vám zase po pohádce přihlásí. Ušounova pohádka.

0: Jednou odpoledne obcházel vodník Čepeček své hospodářství. Zastavil se u puškvorců, jestli mají dost vláhy v kořenech, urovnal rákosí, co zpřeházel vítr, a pročísl řasu, aby se pěkně nesla vodou. Zrovna chtěl zajít k leknínům, jestli už se mají ke květu, když v tom na hrázi zadupala kopyta.
1: To je nějaký spěch. Div mi to neroztrhá hráz kámen od kamene. Ty na tom koni, kdo pak si a kam tolik pospícháš?
2: Kdo bych byl? Jsem posel a nesu hraběti s hraběnkou vzkázání od knížete.
1: A co pak vzkazuje kníže hraběti s hraběnkou?
2: Do toho ti, hastrmánku, nic není.
1: Taky, že není.
0: A Čepeček se vrátil k leknínům a hnal na ně teplejší vodu, aby brzo rozkvetli. Posel zatím dojel k hraběcímu domu, seskočil z koně a rozhlíží se, kde je kdo.
2: Je tu někdo, aby dal napít koni a dovedl mě k hraběti?
3: Já jsem tu.
2: A která pak jsi?
3: Já jsem Kateřinka a zrovna hraběnčina komorna.
2: To se mi hodí. Doveď mě k hraběti s hraběnkou.
3: Nejdřív bych musela vědět, proč.
2: Co vzkazuje kníže hraběti, to se komorná nesmí dovědět.
0: Tak se tam komorná Kateřinka a posel dohadovali na dvoře. Hrabě s hraběnkou zatím seděli v komnatě nahoře. Hověli si na zlatých židlích a chvíle jim byla dlouhá, táhla se jako loňský med.
4: Mě tak dlouhá chvíle, že bych ji mohla navíjet na klubko.
5: To byste si, hraběnko, obolela prstíčky, ho?
4: Hrabě? Tak co mám dělat s tou dlouhou chvílí?
5: Nejlepší prý je zívat.
4: Hrabě? Jestli hned neuděláte něco proti tomu, abych měla dlouhou chvíli, tak...
5: Tak?
4: Tak se vám roznemůžu. A budu nemocná. A budu vzdychat. Ach, jak já budu vzdychat.
5: Dám dukát tomu, kdo vytrhne hraběnku z dlouhé chvíle.
3: To bych mohla být já. Přijel jeden na koni, že nese důležitý vzkaz od knížete.
6: Od knížete.
3: Ale že hraběnce dlouhá chvíle jen ulítla.
5: Od knížete? A toho, Kateřinko, necháš stát dole?
3: Vždyť už se sem hrne rovnou dveřmi.
2: Nesu hraběti s hraběnkou spěšný vzkaz od knížete. Už zítra přijede knížek hraběti s hraběnkou na návštěvu.
5: Taková čest.
6: Už zítra.
0: Jen to dořekla, popadla hraběnka komornou Kateřinku za ruku a rozběhla se s ní do komory, kde měla hraběcí šaty. Byla to velká komora a šatu v ní snad za 5000 dukátů.
4: Co já si vezmu na sebe? Každá selka má víc šatu než já. Tyhle zlatohlávkové ne, ty už jsem jednou měla na sobě. Tyhle stříbrotka ne? Ty taky ne. Knížeti by bylo stříbro málo. Tyhle pošité diamantky. Jo. To by zas kníže řekl, že se hraběnka vyvyšuje nad kněžnu. Tak poraď, Kateřinko.
3: Já bych si vzala ty bílé s holubičkami.
4: Ty jsou dobré, no tak pro komornou.
3: Kníže je velký pán a stačí mu maličkost a nebudeme s nimi mít kvitření. Tyhle dukátkové si vezmu.
6: A k ním bílé střelíčky.
4: Neříkej mi, nač se tě neptám. Radši mi pomoct zapnout knoflíčky.
6: A zrcadlo mi přistrč. A druhé? A ještě jedno? No, nesou se na mě jako obláček. Ty šaty mi kníže jistě pochválí.
5: Ty šaty jsou magnifik.
6: Vidíte, hrabě, nesou se na mě jako zlatý obláček.
4: Šaty. Ale co si dám na hlavu? No co tu stojíš, Kateřinko? Nějaký čepec, závoj, věnec?
3: Nebo... Čepec, klobouček, závoj, věnec?
4: Ale nic mi z toho nesluší. To bych od knížete sklidila pěkné pochválení.
5: Nebylo by s ním k vydržení.
3: Už to mám.
5: Attention.
3: Na hlavu si dám věnec z legnínu. Ale musí být čerstvé, s rosičkou. V noci při měsíčku trhané.
5: Čerstvé, s rosičkou, při měsíčku trhané.
3: A ty mi, Kateřinko, pro ten věnec dojdeš.
7: Jenže v noci je tma.
4: Měsíc ti posvítí.
7: Ale kníny rostou jen na hluboké hlubině.
3: Nahneš se pro ně z břehu.
7: Tráva na břehu je tou dobou kluska.
3: Zuješ si střevíce.
5: Posvítí ti měsíc, zuješ si střevíce a nahneš se.
0: A tak se Kateřinka tu noc vypravila k rybníku pro leknínový věnec. Už z večera padla rosa a tráva byla kluská, zrovna mejdlíčková, když Kateřinka došla k hlubině, kde plynou leknínové květy.
3: A teď mi měsíčku pěkně posviť. Víc. Ještě oknute. Nedosáhnu.
7: Kdybys mi tak, žabko, mohla ty letniny přistrčit blíž. Jenže to bych ti to musela říct po žabím. To já nedovedu. Musím sama. Ještě kousek. Ještě kousíček.
1: Zas to zas nějaká ta lidská neopatrnost, nebo kvůli smutku, a nebo se jen někomu zachtělo leknínu. A mám tě, děvenko, a tuhle na břeh, do sucha, a vydýchni si.
3: Kde to jsem?
1: Už na suchu, ale před chvílí ti bylo hůř.
3: A mokrá jsem. Od hlavy až ke střevíčkům.
1: To už tak bývá, když člověk sletí do vody.
3: Já tam chtěla jen utrhnout pár... A kdo pak jsi ty?
1: Jeden, co obstarává rybník. A tiše seď, ať tě měsíc osuší.
3: Měsíc.
1: I vždyť to měsíček na mou přímluvu taky dokáže. A co jsi vlastně u té vody dělala?
3: Já šla pro lekníny.
1: Z marnivosti, abys měla na věnec do vlasu.
3: To ne. Já na rozkaz.
1: Jak?
3: Na hraběnčino rozkázání. Aby měla hraběnka leknínový věnec k dukátkovým šatům, až zítra přijede kníže.
1: Tak pro hraběcí marnivost, aby se hraběnka zalíbila knížeti.
3: Já musela.
1: Jo, víš, že musela. A nastav klín. Já ti těch leknínů nasypu, že jich bude hraběnce na věnec veliký jako kolo. Jen nastav klín.
0: A tak tam při měsíčku uvila Kateřinka leknínový věnec a odešla s ním domů. Hraběnka už čekala a hrabě u toho stál taky. Až do rána rozkázali věnec kropit rosou pozbíranou na zahradě, aby neovadl. Po snídani si hraběnka oblékla dukátkové šaty a na hlavu si dala ten leknínový věnec. Potom vykukovala s hrabětem z okna. Čekali, až přijede kníže.
3: Už jede.
5: Už kouká sem nahoru.
3: Až přijde, pokloňte se hrabě hodně hluboko. Má to rád.
8: Přijel pan kníže. A už je tu?
5: Už jsem tu. Vítám vás, kníže.
3: Nejdřív já. Vítám vás, kníže. A celý náš dům, jako by byl váš.
5: To se mi líbí, hraběnko. Ale míň už to, že jste nedali vystřelit, když jsem přijel.
2: Nelíbí se mu u nás.
3: Nezlobte se, kníže, ale holubice nám sedí na vejcích. Ranou by odletěla, nevyseděla by. A kníže by neměl k obědu holoubátka.
5: Ale co to vidím?
9: Hrabě mě vítá jen v obyčejném. Stříbrné kalhoty, obyčejný stříbrný kabát.
10: Nelíbí se mu u nás, nebude s ním k vydržení.
6: To je tak, kníže. Hrabě se oblékl prostěji, aby líp vyniklo, jak jsem se na vaše poctění vystrojila já. Jednak se pan kníže líp podívá.
9: Dukátové šaty, bílé střevíčky a ty kramflíčky jen na hlavě. Paní hraběnka nic nemá. Vlasy má holé jako husopaska.
10: Tak, a je tu neštěstí.
6: Kateřino, Kateřinko, podej mi ten věnec.
8: Tu je paní hraběnko.
9: Letní nový věnec. Tak krásný věnec z leknínů.
6: Sama jsem jako vůli panu knížeti trhala na tůni a sama ten věnec vila. Ať mi pan kníže sám ten věnec posadí na hlavu pro moji velikou čest.
9: Rád. A pak bude všechno magnifik. Nádherné. A to se paní hraběnka tak vystrojila jen kvůli mně.
6: Kvák.
9: Dovolí paní hraběnka, abych si malíčkem protřásl ucho?
6: Kvák, kvák.
9: Slyšíte to taky, hrabě? Nebo jen já sám?
5: Brekeke.
9: To má být žel?
6: Kvák, kvák, kvák.
5: Brekeke, brekeke, brekeke.
9: A teď bych konečně rád slyšel přivítání, jak se sluší pro knížete.
6: Kvaky, kvaky, kvá.
5: Brekeke, brekeke, brekeke, brekeke.
9: Bre, breke. To je o rozum.
6: Kvaky, kvaky, kvá, kvá, kvá.
5: Brekeke, kvaky, kvaky, kvaky.
9: Brekeke a kvaky, kvak. A za to pěkné přivítání se na vás hrabě od téhle chvilky bude volat Kvákal z brekeke. A na vás, hraběnko, kvákalka. A bude to tak až do smrti.
0: A bylo to tak, jak vodník Čepeček leknínovým věncem načaroval. Hraběti říkali kvákal a hraběnce kvákalka. Až do smrti. A pak si to lidi pamatovali ještě asi 200 let.

0: Je, to je nádhera.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu vesmírnou pohádkovou školku,
0: ve které si my teď s Ušounem jen tak jakoby plaveme mezi hvězdami.
1: Jenom nás trošku mrzí.
0: Ne, Ušoune, mě už ten růžový skafandr s jednorožcem nemrzí.
1: Ani to mě ani nenapadlo. Chtěl jsem říct, že mě trošku mrzí, že jsme zatím nikoho nepotkali.
0: Jako myslíš, mimozemšťana?
1: Přesně tak. Stačila by mi i nějaká třeba vesmírná žížala, nebo třeba zelená opice z Marsu, nebo tak.
0: Aha, no, na Marsu určitě zelené opice nežijí. To už bychom věděli, protože ho vědci pozorují. A co se vesmírných žížal týče, jsi si jistý, že si nedávají strašidýlka ke svačině?
1: Je, doufejme, že ne.
0: Tak je možná lepší, že jsme nikoho nepotkali. Co kdyby nebyli přátelští?
1: Myslíš, kdyby to byli nějací vetřelci? Je, ale Jani, já mám nápad. Pojď, pustíme do vesmíru hudbu. Kosmické disco. Co? A třeba si s námi někdo přátelský přijde zatancovat.
0: To je nápad. Zkusit to rozhodně můžeme.
1: Ušounova písnička k tanci.

0: jak vanilkový rohlíčky. Nechci vidět kusadlatý holčičky.
1: Pozor, Voďo!
0: My všichni to chceme vědět.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

0: kluci, posloucháte Ušounovu vesmírnou pohádkovou školku.
1: Ukázalo se, že hudba ve vesmíru se moc líbí, protože jinak je to všude ticho.
0: S Ušounem si přiletěl zatancovat kdekdo. Vidím tu roboty, slizké zelené mimozemšťany, červené malinké s velkou hlavou. Tady tento vypadá napůl jako opice a napůl jako ryba.
1: Ne, tohle my neděláme. Ale pozor, pozor, tady vidím, to je prosím pěkně pan robot jménem K23B. Fakt si na zemi nemůžeme vyndat oko a podívat se s ním víc zblízka, to teda nemůžeme.
0: Holky a kluci, už on je šťastný a i mně se nová vesmírná kamarádství líbí.
2: Jau! Au! Jau!
0: Jen, kdyby mě pořád všichni neštípali do zadku. Jau! Hele, pojď sem, Ušoune. Nevíš ty náhodou, proč mě všichni naši noví kamarádi z vesmíru štípají do zadku?
1: Náhodou to vím.
0: Tak to vyklop.
1: Já jsem jim řekl, že to mají lidi moc rádi. Že to používají jako pozdrav.
0: Ušoune, já tě přetrnu. Jau! Jau! Jau! Prosím vás, vy z Mléčné dráhy, to je omyl. My lidi si podáváme ruku. Prosím vás všichni, my si na zemi podáváme ruku. Jau! Jau!
1: To jsem teda zvědavý, kolik štípnutí ještě bude, než se Janě povede všem vysvětlit, že jsem si dělal vesmírnou legraci.
0: Holky a kluci, dnešní Ušounova vesmírná pohádková školka bude pomalu končit.
1: Už zbývá čas jenom na úkol. Ušounův úkol.
0: Kamarádi, dnešní úkol pro vás bude brnkačka.
1: Jana chce říct, že pro vás, šikulky, bude ten úkol opravdu jednoduchý. Namalujte nám nějakého mimozemšťana.
0: Nebo klidně i vesmírnou žížalu.
1: Nebo klidně i zeleného slizouna se třema očima. Prostě jak si takového mimozemšťana představujete přesně vy?
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Však oni si s tím poradí.
1: Přesně tak a někomu z vás pošleme za splněný úkol odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A jestli vás zajímá vesmír, běžte se s rodiči mrknout do planetária.
1: Jo, oni už budou přesně vědět, kam vás mají vzít na návštěvu. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi astronaut, kosmonaut, Ušoun, Rušoun.
0: A o něco méně ušatá astronautka, kosmonautka Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku od Kašpárka v rohlíku. Jmenuje se Letím hledat světy.
1: Jo.

se bolestí, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat. V malém množství léčiva, zajetí ti prospívá, chci dýchat.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Junior.
1: Máme 17. hodinu a to znamená, když je všední den, že na Rádiu Junior vysíláme živě a srdečně vás zdraví u poslechu Klára Nováková. Jsem tady s vámi po celý týden, od pondělí až do pátku, dneska dokonce i dopoledne, včera taky, protože jsme měli a stále máme příměstský tábor pro děti zaměstnanců Českého rozhlasu a už jenom zítra a potom zase se můžete těšit na nějakého dalšího moderátora, který mě tady vystřídá a určitě si to taky skvěle užijete. Právě teď ale máme 17. hodinu s datem 13.8. roku 2026 a já pro vás mám první dávku informací.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jejich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává

od 18 let, který váží více než 50 kg. A jaké bude počasí zítra? Jasno až skoro jasno. Denní maxima 27 až 31 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.

To byla Olga Lounová a jestli máte rádi i nějaké další písničky, tak klidně mi volejte nebo pište, bezplatná telefonní linka je 800 199 199, a nebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, protože já jsem na vaše písničková přání moc zvědavá. Přes léto je Star paráda, ale v září nám zase začne Hit paráda Rádia Junior a to znamená, že zase budu potřebovat vaše tipy na novinky a taky, abyste hlasovali pro svůj oblíbený hit, když nastartujeme už 7. ročník Hit paráde Rádia Junior. Ale to až v září. Do té doby máme času dost. Do té doby můžete stále hlasovat v rámci Star parády pro nějaký svůj oblíbený severský hit, ať už ze Švédska, Dánska, Finska nebo Islandu, a možná vám ještě udělám speciální hity ze Švédska, protože Švédsko je známými zpěváky a skupinami naprosto přeplněné. Je to vlastně taková hudební velmoc. Co nás čeká ale právě dnes v následujících 3 hodinkách? No, vlastně tak trošku na tom severu zůstaneme. Vy víte, že celé léto máme expedici sever a po 19. hodině za mnou přijde Jakub Lucký, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, i se svým synem Jeremiáškem, a poví nám o tom, jaké to bylo, když studoval ve Švédsku a když taky dělal zahraničního reportéra ze Švédska, Dánska, jaké to bylo, když byl v Grónsku, a můžeme se těšit i na spoustu legračních historek. Já nevím, jak vy, ale třeba já, kdybych mohla a nedělala tak skvělou práci, jako je tady na Rádiu Junior, tak by se mi taky líbilo být zahraniční zpravodajkou, protože to jezdíte do zahraničí a odtamtud vysíláte, nebo spíš vlastně připravujete tam různé reportáže, pak to posíláte sem zpátky do Prahy, ale je to prostě skvělý, já děsně ráda cestuju, takže to by se mi taky líbilo. Ale ještě víc se mi líbí být tady s vámi na Rádiu Junior. To je prostě pro mě srdcovka, takže já jsem šťastná tady s vámi, s juniory, že si tady můžeme vytvořit takový náš společný prostor, ve kterém jsme všichni kamarádi a ve kterém je nám dobře. A proto já budu ještě šťastnější, když mi za chvilku zavoláte a budu si s váma moc popovídat. Bezplatná telefonní linka je 800 199 199, a nebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Thank you.

0: klubu Rádia Junior nám dozněla hodně odpálená písnička, která se mně moc líbila, jmenuje se The Spark a naspívala ji Cabin Crew, což vlastně ani tak je to vlastně vtipný, protože tohle není vlastně název žádné skupiny, ale to prostě byly děti, které byly tak trošku bezprizorní v jednom městě v Irsku. No a přišel tam jeden chlapík a řekl si, tyjo, já bych pro ně mohl udělat jakoby takový speciální příměšťák letní. A představte si, že tohleto společně natočili, takovýhle naprosto fantastický hit a pojmenovali se Cabin Crew, protože jakože byli v nějaký té kabině, takže takhle se pojmenovali, takže naprosto super pecka The Spark a já myslím, že děti byly naprosto senzační. Co mi na to řekne Honzík, taky se ti líbí tahle písnička?
1: Ano, líbí se mi písnička.
0: Já ji mám taky moc ráda. Ty jsi se ale dovolal kvůli úplně jiné písničce a dozvěděla jsem se, že bude o nějakém zvířátku. Tak jak se ta písnička jmenuje, kterou bys chtěl ty?
1: Malé kotě.
0: A máte doma kočičku?
1: Nemáme.
0: A chtěl bys?
1: Ano, chtěl.
0: A bylo by ti jedno, jakou by měla barvu kočička, anebo bys si chtěl nějakou speciální barvičku?
1: Speciální barvu.
0: A jakou třeba?
1: Třeba zrzavou.
0: Jo, zrzavá by byla hezká. A tušíš, jak by se mohla ta kočka jmenovat?
1: No, třeba Micka.
0: Micka, tak představ si to, že já jsem měla kočičku Micku, byla mourovatá a ta potom měla dvě koťátka a jedno z nich bylo Mikeš a to jsem si taky nechala a to bylo bílo-černo-mourovaté.
1: Jo.
0: A dokonce jsem Mikeše i oblékala do oblečku po panenkách, protože on byl strašně hodnej. On si nechal líbit úplně všechno. Já jsem mu dala třeba takovou tu čepičku na panenku, na hlavu. Pak jsem mu dala takový svetřík rozpínací, který měl můj brácha, když byl malinký, úplně miminko. A on si to úplně v pohodě nechal dát na sebe, ještě byl spokojený a předl. Takže to byl můj úžasný kocourek Mikeš. Máš taky nějaké zvířátko?
1: No já nemám.
0: A chtěl bys?
1: Ano, chtěl.
0: A právě kočku nebo spíš pejska, a nebo třeba úplně nějaké jiné zvíře?
1: Úplně jiné. Kočku.
0: Mm-hmm. Takže kočku bys chtěl?
1: Ano.
0: Tak ti posíláme písničku Malé kotě, kterou si určitě všichni zaspíváme, protože jestli si to dobře pamatuju, tak je v takovém tom zpěvníku Já písnička, ze kterého se častokrát zpívá ve školách. My jsme z něho zpívali a tuhle písničku jsme zpívali skoro každou hodinu, protože se nám děsně líbila. Zpíváte si ji také ve škole?
1: No, nezpíváme.
0: Mm-hmm. Tak se měj krásně, Honzíku, ahoj.
1: Naschle.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Určitě jste poznali Evu Farnou, která nám právě teď zpívala ve vysílání Rádia Junior. Vy nám stále můžete psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz svoje písničková přání, když je tady v našem speciálním systému, kterému se říká Dalet najdu. Proto máme takovou databázi všech různých písniček. Tak vám je moc ráda pustím. Před chvilkou mi tady psala Natálka a taky ještě Kristýnka Šláhorová. Kristýnka Šláhorová chtěla písničku, kterou bohužel nemáme, ale už jsem jí napsala mail, jestli jí náhodou nenapadá nějaká jiná. Takže Kristýnko, jestli posloucháš, zkus se zamyslet, jestli tě nenapadá ještě nějaká jiná písnička než ta, o kterou si mě před chvilkou prosila. Právě teď jsem si ale říkala, že bychom se mohli zpětně podívat na to speciální zatmění, které nastalo včera. Já jsem ho teda bohužel neviděla, což mě mrzí, ale třeba vy jste ho viděli. A zatmění slunce po celé Evropě sledovali miliony lidí. Výjimkou nebyla ani Francie, kde bylo částečné zatmění nejlépe vidět na západě země u hranice se Španělskem. Ideální podmínky pro sledování ale panovaly i v Paříži, kde byla jasná obloha a měsíc tam zakryl 92% plochy slunečního kotouče. Na místě byl i náš zpravodaj Českého rozhlasu.
1: Tady v pařížském parku Andrého Citroena jsou pro sledování zatmění velmi dobré podmínky. Je jasná a slunečná obloha a asi hodinu před začátkem zatmění už tu jsou tisíce lidí. 20 hodin a 16 minut a lidé tu tleskají, protože zatmění slunce je tu na svém maximu. Měsíc tu zakryl plochu slunečního kotouče z asi 92%.
2: Je to výjimečné, protože to není časté. Naposledy jsme viděli v Evropě úplné zatmění v roce 1999. Mezi jednotlivými zatměními je přece jen velký časový odstup. Tady ale nemáme úplné zatmění, je jenom částečné. Totální je ve Španělsku.
1: Ujišťuje mě Kristel z Francouzské astronomické asociace. Sama tu rozdává papírové brýle a lidem dává instrukce, jak zatmění bezpečně pozorovat.
2: Zatmění můžeme sledovat tak, že se otočíme zády ke slunci, nasadíme správné brýle s certifikací, otočíme se a na slunce se díváme maximálně 3 minuty. Pak si brýle sundáme. Měli bychom dát očím aspoň 5minutový odpočinek a pak se můžeme dívat znovu.
1: Park na západě Paříže je pro sledování alespoň částečného zatmění ideální, protože tu nejsou téměř žádné vysoké stromy a nic tak nebrání ve výhledu. Vybral si ho i Rémy.
3: Zažil jsem zatmění ve Francii v roce 1999, ale byl jsem malý, takže jsem si to letos nemohl nechat ujít. Jsem tu s přáteli a rodinou a jsem rád, že to můžeme sdílet. Za 20-30 let na to budeme vzpomínat. Bydlím v Paříži a není tu moc míst, kde můžeme pozorovat západy slunce, aniž by vám něco bránilo ve výhledu. Můžete jít třeba na Eiffelovku, ale my jsme chtěli do nějakého parku. A tento je ideální, proto je tu taky hodně lidí.
1: Událost provázel ve Francii obrovský zájem lidí a hodiny před zatměním optiky hlásily vyprodané ochranné brýle. Nejblíže k úplnému zatmění ve Francii bylo slunce v Biaricu na jihozápadě země, asi 150 kilometrů vzdušnou čarou k pásu totality ve Španělsku. Úplné zatmění ve Francii bude viditelné až v roce 2081. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Je to tak, máme tady opět vzkazovnu Rádia Junior, takže pokud byste někdo chtěl mi zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo napsat na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo vzkazovna@rozhlas.cz, tak jsem připravená, mám otevřené úplně všechno a bedlivě sleduju, jestli chce někdo někomu poslat nějaký super prázdninový vzkaz. Jeden z nich už tady mám, napsala mi Sen, že bych chtěla poslat písničku pro svoji nejlepší kamarádku Amálku. Prý obě dvě mají rádi zpěvačku Eli a dívali se na ní, zjistili, že dřív byla v Lollipops a teďko už zpívá sama. Tak chtějí, abychom si od Eli pustili nějakou písničku a vybrali Poklad v džungli. Tak holky, užijte si song a pevně věřím, že si na něj třeba i trošku zatancujete a nebo zařvete jako nějaký tygr nebo tygřice, kteří v džungli žijí.

0: Tak to byla Eli ve vysílání Rádia Junior. No a nám už se na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 dovolala naše posluchačka. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Řekni nám, jak se jmenuješ.
1: Já se jmenuji Stella.
0: Stelo, moc tě zdravíme. Prozradíš nám, i kolik je tě let a z jakého města voláš?
1: Je mi 12, bude mi 13 a volám ze Zlína.
0: A jak dlouho už posloucháš Rádio Junior?
1: No, já ho poslouchám, jakoby, já to musím spočítat. Mm-hmm. No, už to bude tak skoro 6 roku.
0: Ty jo, 6 let si tady takhle s námi, že si prostě pustíš Rádio Junior třeba, když píšeš domácí úkoly, nebo když si něco maluješ a tak?
1: Mm-hmm.
0: Co přitom nejradši děláš, když posloucháš Rádio Junior?
1: Já velmi ráda maluju, když poslouchám.
0: Mm-hmm. Co jsi namalovala třeba za obrázek?
1: No, já mám strašně moc skicáků, ale hodně ráda maluju jakoby svoje vlastní postavy, co mám třeba vymyšlené nebo tak.
0: Aha, to jsou nějaké jako tajemné postavy, nebo mimozemské postavy, nebo holčičí, klučičí postavy.
1: No, tak jako tam je víc věcí, já vlastně i píšu knížky, už mám jednu napsanou
0: Wow.
1: a dvě rozepsané, takže já jakoby maluju ty postavy do těch knížek.
0: To zní naprosto úžasně. Škoda, že bydlíš tak daleko ve Zlíně, to bys určitě někdy o tom mohla přijít, přijít povídat i k nám do Rádia Junior. A...
1: Já jsem právě, já jsem právě párkrát říkala, jakože, že bych do toho trendu chtěla právě, že i kvůli hobby horsingu, protože o tom jste tam ještě neměli.
0: Mm-hmm.
1: Takže že jsem si říkala, že bych mohla, ale tak jako je to daleko, no.
0: Je to daleko, tak popřemýšlej, když tak nám napiš, jo?
1: Mm-hmm.
0: No a ve Zlíně my taky každý rok jsme na akci, což je Zlínský filmový festival, Zlínfest pro děti. Já jsem tam byla v červnu a měli jsme tam koncert na náměstí, kde vystupovala Kiara a taky ještě Adélka Křivánková. Nebyla ses tam nahoru podívat?
1: Představte si, já jsem tam byla.
0: Yeah! A jak se ti to líbilo?
1: Bylo to úžasné, zrovna jsem to mají holky viděla, jak zpívali, takže dobré.
0: Příště musíš přiběhnout za náma a říct, já jsem posluchačka Rádia Junior, já to tam příště budu muset říct na tom pódiu.
1: Dobře.
0: Aby všichni, kdo poslouchají Rádio Junior, tam za mnou přiběhli a já si vás tam vyspovídám, protože to je děsně milý. Člověk, když moderuje, tak vlastně neví, ke komu mluví, pokud náhodou třeba vy nepřijdete na nějaký naše akce. A pak si třeba můžu myslet, jako já si tady mluvím a nikdo mě neposlouchá a je mi třeba z toho smutno, no, i když samozřejmě, že posloucháte, ale když za náma přijdete, za náma moderátorama a řeknete nám, já vás poslouchám na Rádiu Junior, tak my jsme děsně šťastný, takže příště rozhodně, až budu ve Zlíně, tak tam za mnou doraž.
1: Příště to napravím.
0: Perfektní. No a jakou by si chtěla písničku a komu ji budeme posílat?
1: Já bych chtěla písničku Enemy od Imagine Dragons a zrovna teďka tady zašívám sukni, takže bych si ji tak poslala jakoby sobě.
0: Ty jo, tak to je prima, to jsi šikovná, že umíš i šít.
1: Jo, děkuju.
0: A to šiješ, anebo si tam zašíváš něco, co se ti třeba rozpáralo?
1: Já si zašívám takový rozparek, co se mi tam úplně nelíbil, ale jak jsem říkala i s tím hobbyhorsingem, já si šiju všechny ty, jako skoro všechny ty koně.
0: Aha, tak to je naprosto úžasný a zní to skvěle. A určitě o tom musíš někdy přijít nám do Rádia Junior promluvit. Budeme se na to fakt děsně těšit. A ty si teda přeješ písničku Enemy a představ si, že já jsem tady dala do našeho vyhledávače Enemy a vyskočila mi jedna písnička. Pak mě vyskočila druhá písnička, úplně jiná. A pak mě vyskočila až ta, kterou si chtěla od Imagine Dragons. Ale dávám ti takovou vlastně možnost poslechnout si třeba maličký začátek těch jednotlivých písniček. Chceš slyšet ty jiný Enemy?
1: Já jsem si je právě, že dneska hledala i různě na playlistu, takže já si bych to chtěla přímo od Imagine Dragons.
0: Rovno Imagine, já jsem si totiž jenom tady, jo, schválně, jo, když to pustím tady kousek, jo. Tak tady to je třeba Enemy od nějakého slow Tate, jo. Takže tam si jenom takhle jako smějou, takže jo, takhle, hele, to je nějaký hodně hustej, drsnej rap, jo. Potom tady máme Enemy od Leny.

0: No a můj třetí pokus hledání písničky bylo Imagine Dragons, takže to už ti samozřejmě pouštím. A řekni mi, pro koho to bude?
1: Bude to teda pro mě, jak si šiju tu sukni.
0: Super, posílám a hezky to došij. Ahoj.
1: Děkuji a naschlednou.

Tak to byly Imagine Dragons a já se dívám po dalších vašich písničkových přání, jestli si někdo něco nepřeje. A představte si, že tady máme dokonce přání pro maminku. Píše nám totiž Zuzka, že prý její mamka děsně ráda jako holka poslouchala zpěvačku Avril Lavigne a jestli od ní nemáme nějaký song. Já si na Avril Lavigne taky pamatuju. Je to kanadská zpěvačka a proslavila se tím, že vlastně si nejdřív, když zpívala, hrála tak trošku jako na rebelku. V té době, když já jsem taky chodila do školy a frčely takové hvězdy jako Britney Spears a Christina Aguilera, tak to byly takový ty jako krásný blondýnky a tak dál. No a teď tam prostě přišla Avril Lavigne, která se prostě udělala černý linky, vzala si nějaký kapsáče, skateboard do ruky a takhle začala zpívat. Tak asi mamince se líbil i ten její styl. A písničku posíláme, hezky si ji užijte a aspoň si takhle můžeme na Avril Lavigne společně v našem vysílání zavzpomínat.

0: Slyšeli jsme Avril Lavigne ve vysílání Rádia Junior. Byla to písnička pro maminku a shodou okolností mám pro vás jednu reportáž. Vy víte, že celý tento týden máme děti z příměstského táboru v Českém rozhlase, které se taky snaží třeba si tak trošku sestříhat nějakou reportáž. Tuhle reportáž nestříhali, ale jenom abyste věděli, jak taková reportáž třeba může vypadat, tak si to můžeme pustit právě teď. A je to vlastně taková zajímavost, protože a taky se bude týkat maminek, protože prý nových biznisů, které vznikají mezi kostkami na hraní a přebalováním v Česku přibývá. A to díky maminkám, které se nechtějí nebo nemohou kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele po rodičovské vrátit do původní práce. Ukazují to i čísla České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si loni začalo podobně vydělávat 8 tisíc žen. A Česko se může chlubit i maminkami. Jejichž podnikání slaví úspěchy také za hranicemi.
1: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
2: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 17 jsem se řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaké objednávky.
1: Nové podnikání, ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska. To Dominika Podhráska svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat. A postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské s malými dětmi.
1: Že Dominika Podhráska přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní, ty práce jako dávají strašně moc, to bych řekla, že je velký benefit.
1: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě, ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
4: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
1: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě a je to i jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně. Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Borovská, Český rozhlas.

0: Ahoj, všechny vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si skvěle užíváte prázdniny a mám pro vás jednu prázdninovou výzvu. Soutěžíte se Star Parádou? Každý týden si můžete v našem vysílání poslechnout 13 úžasných hitů z jednotlivých severských zemí. Už jsem pro vás připravila 13 hitů z Norska, 13 hitů z Finska. No a teď o víkendu v 9 ráno anebo v 5 odpoledne se můžete těšit na písničky z Dánska. A pozor, taky z Grónska a Faerských ostrovů, které k dánskému království patří. Budou to naprosto úžasné songy, protože třeba z Dánska pochází i slavný hit o panence Barbie nebo rytmická skladba hraná na bubny a perkuse od Safridua. No a těch skvělých hitů je mnohem víc, spoustu z nich znáte a ty, které neznáte, tak budete rádi, že jste se o nich dozvěděli. Takže v sobotu v 9 ráno anebo o víkendu v 17 hodin si určitě pusťte Star Parádu a potom mě napište, která písnička se vám nejvíc líbila a proč. E-mail je radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star Paráda. Na konci prázdnin všechny vaše odpovědi vyhodnotíme, no a můžete se těšit na super ceny. V banku je 7 balíčků plných merče od hvězd hitparády Rádia Junior. No a to stojí za to. Tak se mrkněte na web Star Parády a určitě soutěžte. Moc se na vaše odpovědi těším. Vaše Klárka.
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.
2: Bobby?
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

To byla skupina Aqua, která je z Dánska a její hitovka Barbie Girl, na kterou se trsalo, když já jsem byla malá holka, a právě tuhle písničku budete moc slyšet i ve Star Parádě, která poběží o víkendu, anebo si se Star Parádu z Dánska můžete najít i na webu Rádia Junior ve Star Parádách, a doufám, že vyberete nějaký song z té třináctky a napíšete nám, který se vám nejvíc líbí, a potom se těšte na to velké vyhlášení vítězů na začátku září, kdy budeme soutěžit o 7 megabalíčků plných merče od hvězd z hitparády Rádia Junior. V této hodince ale ještě stihneme jednu vzkazovnu. No a pokud vám je líto, že to nebude zrovna ten váš song, tak nevadí, protože v příští hodině ještě máme pár písniček na přání volných, tak klidně pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, ale právě teď hrajeme Tomíkovi, protože prý Tomík miluje fotbal a děsně se těší na svoje kamarády z fotbalu, takže Tomíku, posíláme písničku tobě a i celému Tatranu, ve kterém hraješ. Tak mějte se krásně a čutejte o 106.

0: Pozor. Bylo 18 hodin, všechny vás zdraví moderátorka Klára Nováková a mám pro vás další dávku informací s datem 13.8. roku 2026.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Problémy mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice víc než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek to už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. A jaké pak nás čeká zítra počasí? Jasno až skoro jasno, denní maxima 21 až 31 stupňů Celsia, takže bude opět nádherně slunečno a povane slabý vítr.

To byla Pam Rabbit, její hitovka Cítím se. No a další písničky můžou být ve vaší režii, proto volejte na 800 199 199 anebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a já vám zahraju, co se vám líbí. V této hodince se ale těšte i na zvídavec. Už za chvilku bude o tornádu. Představte si, že před pár dny bylo tornádo i v Římě, což je teda hustý. No a co toto tornádo je a jak vlastně vzniká, se dozvíte už za chvilku. Pak nás čekají děti z Bullerbynu. Krásná četba na pokračování od Astrid Lindgrenové, tentokrát 13. díl z 15. Pokud jste nějaký díl předtím nestihli, vůbec to nevadí. Mrkněte se na webovky Rádia Junior a tam si můžete všechny díly poslechnout až do toho 13. Zítra bude 14. a v sobotu děti z Bullerbynu uzavřeme 15. dílem. No a pak za námi přijde Jakub Lucký, to bude v 19 hodin i se svým synem. Jakub je zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, který se specializuje na severské země a ve Švédsku studoval a podíval se i do dalších zemí, jako je Dánsko, Grónsko a chystá se už brzy na Island. Jak taková práce zahraničního zpravodaje vypadá a jestli by vás taky třeba mohla bavit, tak to se dozvíte už po 19. hodině. Teď je ale teprve 18 hodin a 5 minut, takže si jdeme užít písničku Zvídavec a vaše hity.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Tornádo je prudce rotující sloupec vzduchu, který se z bouřky spouští k zemi. Může mít mnoho tvarů a velikostí, ale často jsou tornáda viditelná v podobě trichtýře. Trichtýř točícího se vzduchu může mít v nejhorším případě průměr větší než 5 kilometrů a zůstává na zemi klidně i 100 kilometrů. Nejextrémnější tornáda mohou dosahovat rychlosti i více než 480 kilometrů v hodině. Nejvíce tornád se objeví za rok ve Spojených státech amerických. Proto není překvapivé, že největší zaznamenané tornádo na světě se objevilo také tam. Cestovalo třemi americkými státy, proto se mu říká Three State Tornado a udeřilo v březnu roku 1925. Tornáda vznikají při střetu stoupajícího přízemního, teplého a vlhkého vzduchu s klesajícím výškovým studeným a suchým vzduchem. Hustší studený vzduch je stlačován nad teplým vzduchem. To obvykle vytváří bouřky. Teplý vzduch pak stoupá skrze masu chladnějšího vzduchu a to způsobí vzestupný proud. Když se k tomu ještě prudce mění rychlost a směr větru, vzestupný proud může začít rotovat. Předzvěstí tornáda je často tmavá, někdy až nazelenalá obloha a hromadící se černé bouřkové mraky. Někdy také velké kroupy, pak se objeví trichtýř, který se jakoby spouští z mraku. Na rozdíl od hurikánu ale vědci tornádo nedokáží předpovědět, jen dokáží určit podmínky, ve kterých by se tornádo mohlo objevit. Pomocí Dopplerova radaru ale meteorologové rozeznají vznikající nebo aktivní tornádo. Nejběžnější typ tornáda je ten s jedním vírem, ale existují i neobvyklé typy, třeba ty s více víry nebo vodní smrští. Pro tornáda je taky typické, že nadnáší nejrůznější předměty, to je způsobeno vztlakem. Ve středu víru tornáda totiž bývají vzestupné proudy, které jsou tak silné, že dokáží nadnést nejen volné předměty, ale třeba i vodu z rybníka. V určité výšce ale vztlak slábne a předměty tornádo opět složí na zem. Síla tornáda se měří pomocí Fujitovy stupnice, ta dělí tornáda na 6 stupňů. Tornáda mohou mít i mnoho barev podle prostředí, někdy jsou šedé, někdy bílé, ale i do modra. Název tornádo pochází nejspíš ze španělštiny nebo portugalštiny, ze slova tronada, což znamená bouře nebo slovíčka tornar, točit se. Nejsilnější tornádo v České republice se objevilo v roce 2021 na Jižní Moravě a jistě si pamatujete děsivé záběry z televize. Tornádo dokáže napáchat mnoho škod a je velmi nebezpečné. Co při něm může člověk dělat? Ideálně se schovat do sklepa nebo do přízemní místnosti bez oken. Rozhodně se neschovávejte venku. Základem je si chránit hlavu. Dobré je si tedy ještě vlézt pod něco pevného, třeba pod masivní stůl, přikrýt tělo dekou nebo spacím pytlem a čekat. Snad to nebudete nikdy potřebovat, ale nikdy není na škodu to vědět a na místech, kde se často pohybujete, si vytipovat úkryt. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tornádech někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď se to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: To byla mladá zpěvačka Victoria Lavrishin, kterou jsem taky měla ve vysílání Rádia Junior. Tak jestli chcete, můžete si náš rozhovor najít třeba i na YouTube kanálu Rádia Junior, na který jsme natáčeli zrovna rozhovor spolu. Victoria je, myslím, teďko 13 a myslím si, že zpívá hezky a že o ní ještě hodně uslyšíme. Ale teď už je tady vaše oblíbená rubrika.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Napsal mi Martínek. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Pokáče. Dnes jdeme na jeho koncert. Písnička se jmenuje Ovce na pohovce a bude pro mou sestru Ladu. Děkuji, Martínek. Tak Pokáče jsme už dneska sice hráli, hráli jsme od něho fotbal, jenomže Pokáče není nikdy dost, tak si klidně můžeme dát i Ovce na pohovce, které jsou z jeho nového alba, které věnoval přímo dětem. Tak snad vám udělá radost a já jsem docela zvědavá, kam jdete na koncert na Pokáče, klidně mi to napište. Kdyby to šlo a existoval teleport, tak se tam za váma portnu taky a jeho koncert bych si taky moc ráda užila. Ale teď už jsou tady Ovce na pohovce.
2: U nás doma.

Tak to byl Pokáč a jeho Ovce na pohovce a já se jdu podívat, jestli tady máme nějaké další písničkové přání, anebo jestli nám náhodou někdo nevolá na telefonní číslo 800 199 199. No a přáníčko tady máme, píše nám Míša, že by chtěla písničku od Tobiase Frey, ať je hudba tvůj lék, takže tu tady máme, tak já ti tam posílám a doufám, že ti udělá radost.

To byl Tobias Freja a písnička Ať je hudba tvůj lék. A já se dívám do vzkazovny Rádia Junior, kde mi přišel opět vzkaz od Martinka, který si před chvilkou přál písničku Ovce na pohovce od Pokáče. A já jsem říkala, to by mě tak zajímalo, kam dneska jdou. A Martínek mi napsal, jdeme do Šternberka, do Slam Arény. Poslal mi přílohu, ta nevím, proč se nezobrazuje, ale prý mi poslal i leták, tak já jsem tady googlovala a opravdu Pokáč je dneska ve Šternberku a prý se tam chystají na super koncert. Vidím, že začíná v 8 večer a Pokáč tam bude zpívat spoustu svých chytlavých melodií, vtipných i dojemných textů. Těšit se můžete na laskavý humor a pohodovou atmosféru, která je pro Pokáče typická. No tak to je jasný. A vidím i letáček, takže vypadá to naprosto krásně. Možná ten koncert bude i venku. Tak dneska si pršet nebude, dneska bude božsky, tak si užijte celý ten koncert a já slibuju, že si zase sem k nám do Rádia Junior Pokáče brzo pozvu, protože s Pokáčem je to vždycky strašně fajn. A jak to tady čtu, tak dneska opravdu v tom Šternberku, tam píšou i pořadatelé, akce probíhají ve venkovním prostředí, kde se nachází velké množství slámy. Pokud jste na ní alergičtí, zvažte vhodná opatření. Takže zdravíme do Šternberku. Alergici snad mají kapičky anebo nějaké speciální léky, aby si tam ten koncert užili naplno, protože ta aréna je teda vytvořená z balíků nebo vlastně z takových válců slámy. No, vůbec jsem o tom doteď neslyšela, ale teď se fakt kouknu na to, co se v tom Šternberku děje. A třeba se na nějaký koncert do Slam Arény taky vypravím. Yo, big wave. Tell him I come.

0: No a nám už se pomaličku blíží půl sedma. Vidíte, teď jsem se úplně zarazila. Ano, ale je to půl sedma. A s ní samozřejmě i pravidelná četba na pokračování. Čteme si z knížky o Astrid Lindgrenové, o dětech z Bullerbynu. A o nich si budu povídat po 19. hodině. I s Jakubem Luckým, který je zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu. A byl se podívat i v muzeu Astrid Lindgrenové, kde prý chodí i Pipi. Jasně, prostě tam potkáte holky Pipi, nebo vždycky aspoň jednu, že jo? A ty si s vámi klidně povídají a jsou oblečené v tom speciálním oblečení, které vždycky nosila i Pipi. Dlouhá punčocha. S Jakubem toho probereme ale mnohem víc a dávám i nejrůznější tipy, co můžete vidět, když se vypravíte na sever. No a taky se můžete těšit na jeho historku o psím spřežení, protože se mu podařilo se jednou takovým psím spřežením projet. Tak to nás všechno čeká po 19. hodině. Já doufám, že si náš rozhovor skvěle užijete. No a teď už je tady pro vás připravená další četba na pokračování. Už 13. díl a bude to, jak už jsem říkala, z knížky Děti z Bullerbynu a přečte vám ho báječná herečka Barbora Hrzánová. Napsala Astrid Lindgrenová a režie Aleš Vrzák. Mistr zvuku Tomáš Pernický. Tak si to krásně užijte.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Anna a já nevíme sami, co děláme. Anna a já máme za prádelnou své místo, kde rostou první jaterníky. Pak máme ještě jedno místo, kde rostou křivatce. A sasanek roste ve všech ohradách v Bullerbynu tolik, že je všude bíl. A když si člověk přidrží tu kytičku pod nosem, ví, že je jaro, i kdyby zavřel oči. Anna a já máme ještě jiné jarní místo. Je v hluboké strouze. Máme tam dvě bedny od cukru, na kterých sedíme. Voda hučí kolem nás, ale my se nezmácháme, aspoň ne moc. Všude podél strouhy roste hloch a hodně hustě, takže to tam máme docela jako v zeleném sále z listí. Ve strouze se dáme hodně často. Je to moc pěkné jarní místo, řekla bych. Ale Brita to nechápe. Jednoho dne na jaře, když jsme tam Anna a já seděli, přišla Brita a vykoukla z keřů. Uviděla nás dole ve strouze a řekla, co to děláte? Anna a já jsme se na sebe podívali a přemýšleli jsme, my nevíme sami, co děláme, řekla jsem. A opravdu jsme to nevěděli. A tak Brita šla zase pryč a řekla, že když někdo neví sám, co dělá, tak to není k ničemu a může rovnou dělat něco jiného. Ale Anna a já jsme tam zůstali sedět, přestože jsme nevěděli, co děláme. V té strouze roste blatouch a orsej. A tak jsem najednou řekla Aně, že jsem princezna blatouška. Anna hned řekla, že ona princezna orsejka. Buďte vítána do mého zeleného zámku, řekla jsem. Buďte vy vítána do mého zeleného zámku, řekla Anna. Potom jsme se málem pohádali, čí ten zelený zámek vlastně je. Ale pak jsme si vymysleli, že blatouška a orsejka jsou dvojčata a bydlí každá v jedné polovině zámku. O můj zámku zelený, o má řeko hučivá, přednesla Anna takový malasem, jakým mluví jenom, když si hrajeme spolu ona a já. A já jsem taky přednášela. O, můj zámku zelený, o, má řeko hůčivá. A vzala jsem si větvičky hlohu a vpletla jsem si je do vlasů. A Anna to hned udělala taky. O, mé bílé kvítky, řekla jsem a myslela jsem, že teď to řekne Anna po mně. Ale ona to neudělala. O, mý bílí, bílí králíčkové, řekla. O jakých králíčcích mluvíš, zeptala jsem se. O mých zakletých králíčcích, odpověděla Anna. Řekla, že má ve svém zeleném zámku zlatou králičí klec se dvěma zakletými králíčky. Heč, to ty nemáš, chlubila se. Ale právě v tom jsem uviděla malou žabku, která seděla na kraji strouhy a řekla jsem, o, má zakletá žabičko, a rychle jsem jí chytila. Protože to ví přece každý člověk, že žáby jsou většinou zakletí princové, samozřejmě v pohádkách. Anna to věděla taky a tu žabičku mi záviděla. Můžu si ji trochu pochovat, řekla. Pochovej si ty své bílé králíčky, řekla jsem. Ale Anna žebronila a prosila, tak jsem jí to nakonec dovolila. Ale pak jsem začala přemýšlet, napadlo mě, že kdo ví, jestli to není nějaký zakletý princ. V té době, kdy byli zakletí princové, byly asi taky obyčejné žáby, které vůbec nebyly zakleté. A tak se jistě mohlo stát, že se na některého toho zakletého prince zapomnělo jenom proto, že lidé mysleli, že je to obyčejná žába. A když se žádná princezna tenkrát třeba neměla k tomu, aby ho políbila, musel přece zůstat žábou na věky i pak, když už pohádky přestaly. A teď chudáček seděl ve strouze v bulerbinu zapomenutý. Ptala jsem se Anny, jestli si to taky myslí a myslela si to jako já. No, řekla jsem, pak už nám zbývá jenom jedno. Musíme ho políbit, aby se kouzlo zrušilo. Ale my přece nejsme žádné opravdické princezny, bránila se Anna. Musíme to rozhodně zkusit, řekla jsem. Když si obě budeme pomáhat, snad to půjde. Začni ty, princezno Blatouško, řekla Anna a podala mi toho zakletého prince. Držela jsem ho v ruce a dívala jsem se na něj a když jsem pomyslela na to, že ho musím políbit, dělalo se mi špatně od žaludku, ale nedalo se nic dělat. Pak mě napadla jedna věc. Ty ano, řekla jsem, jestli to ale je opravdu zakletý princ, tak nezapomeň, že ta žába byla moje. Co tím myslíš? Zeptala se Anna. To, že já bych pak byla ta princezna s polovinou království, kterou by dostal, víš? Ale to Anu dopálilo. Když ti s tím líbáním mám pomoct, tak bude můj stejně jako tvůj. Jen ať si pak vybere sám. A tak jsme se dohodli, že princ si bude moci vybrat sám, jestli chce princeznu Blatoušku nebo princeznu Orsejku. Potom jsem spustila. Raz, dva, tři. Se čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk. A pak jsem zavřela oči a žábu políbila. Je asi hodně zakletý, řekla Anna, když se žádný princ neobjevil. Myslím, že to nemá už smysl, aby ho líbala. Ale podívejme se, řekla jsem, jen račte, princezno Orsejko. A tak vzala žábu a honem ji políbila. Ale měla tak naspěch, že ji upustila do strouhy a žába zmizela, jak nejrychleji mohla. Ty trumbero, teď nám náš zakletý princ upláchl. Víš co, řekla Anna, musí to přeci jen asi dělat opravdické princezny, když to má na takové šeredné tvory působit. V tom jsme uslyšeli, jak se za keři někdo chechtá. Byla to Brita a Lasse a Bosse a Ole. Všechno to viděli a slyšeli. Koukněte, tamhle sedí ty, které nevědí, co dělají, řekla Brita. A Lasse obrátil oči vzhůru a řekl, o můj zámku zelený, o má řeko hučivá, o mé bílé, bílé kvítky. O mý bílý, bílý králíčkové, řekl Bosse. A pak dostala ta ropucha půl království a půl princezny, řekl Ole a prohýbal se smíchy. Tu popadla Anna prázdnou plechovku od rybiček, kterou jsme měli ve strouze, nabrala do ní vodu a vychrstla ji rovnou na Ola. Zbláznila ses, křičel Ole, co to děláš? Já mám takový vztek, že nevím, co dělám, řekla Anna. A já jsem nabrala do dlaní vodu a stříkla jsem ji Lasovi rovnou do ucha. No co, řekla jsem, Anna a já přece nevíme, co děláme. Skřínka mudrců. Ole se bál o ten zub, který mu Lasse vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabice od cirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub Bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho. Zub si uložil do krabičky od cirek, stejně jako Ole, a cestou ze školy si je srovnávali. Lasse zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub, ale řekl, to bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl v loni ve Stůrbínu. Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých si myslel, že jsou na dobro ztraceny. A taky stoličku. Tu dal do krabičky ocirek. A celý večer Lasse a Bosse jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita a Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně. Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita. Právě v tom přišli kluci. Byli v pokoji u Lasse a Bosse a tvářili se nějak potěuchle. Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lasse. Proč? To bude přece prima, když to řeknem zrovna jim, řekl Bosse. Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole. Brita a Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli. Ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali a skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jakože nejsme vůbec zvědavé. Lase a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se. Ale skoval si to pořádně, viď? Řekl Bose Lasovi. Buď klidnej, řekl Lase, skříňka mudrců musí být skovaná na bezpečném místě. To bych řek, jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole, a to by byla hrůza. Lase se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu. Kdyby jí holky našly, no nazdar, řekl Bose. Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita. A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom nic neslyšeli. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala. Hele, mudrci. Rychle jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skřínka mudrců je. Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lase a Bose a hledali jsme. Ach, jak jsme hledali. Ale skřínka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě, ale skřínku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečku, to jsme měli na spěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše. Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose. Stáli jsme tam a neodvážili se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Zdálo se mi, že Lase jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbl se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. Anna do mne šťouchla a já zas do ní. Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýš, řekl Lase. Ale jak to máme říct? Ptal se Bose. Nedostává nápady tak lehce jako já a Lase. Ale Ole řekl. Přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýš. Přísahejte, že nikdy nevydáte tuto skřínku mudrců nezasvěcencům. A nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my, Brita, Anna a já. A já jsem znovu šťouchla do Anny. Bose a Ole přísahli, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skřínky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla. Ach, jak bych ráda viděla tu pozoruhodnou skřínku, ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec ji Lase zastrčil zpátky pod uvolněné prkno a pak se zase odplížili po schodech dolů. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze. A tam ležela skřínka modrců. Vlastně, co to povídám? Byla to Lasova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na víku bylo velkými písmeny napsáno Skřínka mudrců a pod tím byla nakreslená lebka. Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je to uvnitř za nádheru, řekla Anna. A Brita to otevřela. Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli. A co jsme uviděli? Byly tři malé bílé zuby. Dva malé a jeden trošku větší. To bylo všechno. Ráda bych věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita. Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout. Ale Agda je hodná. Často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které v té skříni má. Má tam malý růžový polštářek na jehli s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní a náramek, který je docela jako ze zlata a ano, je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat. Když byl v loni ve Sturbínu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly její staré. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny, aspoň když je ošklivé počasí, a šetřit si ty nové na neděle. Agdě se líbí Oskar, náš čeledín, a tak asi chtěla být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhořejší zásuvce v Agdině skříni a dostala jsem dobrý nápad. Ha! Víte, co uděláme? Řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skřínky mudrců. Když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu? Brita a Anna měli z mého návrhu moc velkou radost. A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lase měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že na tyhle kuličky by se skřínka mudrců dobře hodila. Zase neodpověděli, ale Lase si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloubila Lase do boku. Ale Lase řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skřínka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě a my se prý nikdy nedozvíme, kde je. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skřínka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to si ty a Bose a Olene, vyzvídala Brita. Lasse mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde tu skříňku máme, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. Představ si, že ne, řekl Bose. No taky asi máte na půdě, pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. Představ si, že nemáme, řekli Lasse a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli pěkně vyplašení, byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Aha, neměli bysme se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekl Lasse. Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skřínku mudrců. Mou sbírku jste přeci už viděli mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lasse se na něho zlostně podíval a Bose konečně pochopil. Ale jo, no jasně, že se na ní může mít podívat, řekl. Pak kluci odešli loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé, ale my měli naspěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje a pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes lípu do pokoje kluků a hurá na půdu, kde jsme se schovali za šaty, kterých tam visí spousta. A jen jsme se tam dostali, už se kluci štrachali po schodech. Co myslíte, že Anna mínila tou podlahou na půdě, řekl Bose. Co? Řekl Lasse. To jenom tak hádala. Ale bude přeci lepší, když skřínku mudrců pro jistotu předáme na jiný místo. A Lasse odklopil prkno, ale my jsme nic neviděli, protože kluci stáli kolem a zacláněli nám. Otevři to, ať se podívám na svůj zub, řekl Ole. A já na svůj, řekl Bose. Pš, mudrcové, řekl Lasse. To, co je ukryté ve skřínce, nesmí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše. Pak bylo ticho a my jsme tušili, že Lasse otvírá krabici. A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí. Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se. A já jsem řekla, teď jste asi dostali tolik tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrskl Lasse a jinými zuby na podlahu a řekl, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý Lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníků aspoň nějaký malý zázrak. Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lasse. Ale pak Lasse a Bose a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

0: Junior.
1: Krásný podvečer z Rádia Junior vám přeje moderátorka Klára Nováková. A dneska pozor, dneska tady budu mít svého kolegu, který je vlastně taky tak trošku moderátor, ale i zahraniční zpravodaj, redaktor a můj kolega na příměstském táboru dětí z Českého rozhlasu. Ahoj, Kubiku.
2: Ahoj.
1: Máme tady Kubu Luckého, ale Kuba taky nepřišel sám. Koho jsi vzal sebou?
2: Já mám sebou svého syna Jeremiáše.
1: Ahoj, Jeremiáši.
3: Já jsem tu taky nejsem sám. Vzal jsem si sebou svoje vysokovýškové stíhací pozorovací letadlo.
1: A to jsme moc rádi. Ukaž, jak krásně tady proletí. Protože tvůj táta, když jezdí na zahraniční cesty jako zpravodaj, tak taky tam musí letět letadlem. A Kuba nám prozradí, kde už všude byl a co tam viděl hezkého.
2: No trochu je to, kde všude jsem nebyl, ale když vezmeme tu severní Evropu, což je moje specialita, tak tam mi zbývá poslední země, kde jsem ještě nebyl, to je Island. Tam poletím zhruba za týden za nějakým zpravodajstvím takovým vážným, ale už jsem byl ve Švédsku, tam jsem dokonce nějakou dobu žil a mluvím švédsky. Strávil jsem nějaký čas v Norsku, ve Finsku, v Dánsku, v Grónsku jsem byl letos v zimě, takže ten sever mám docela oběžděný, troufám si říct.
1: A to se nám náramně hodí, protože na Rádiu Junior máme po celé letošní léto expedici Sever. Navštěvujeme nejrůznější severské státy, hrajeme písničky z těchto zemí. No a Kuba to zažil všechno naživo. Ale mě by zajímalo, Kubo, vzal jsi už někdy na svoji cestu i syna Jeremiáše? A nebo zatím ještě ne?
2: Zatím ještě ne. Už jsem o tom párkrát přemýšlel, ale ono, ten zpravodaj, když jede na takovou cestu, tak to většinou pro ty děti není úplně zábava, protože já někam přiletím, furt někam jezdím, furt někam běhám, furt musím něco natáčet, stříhat a většinou, když už se jdu někam podívat, tak tam rychle přiběhnu, rychle tam něco natočím a běžím zase pryč. Takže by to chtělo nejenom teda vzít sebou nějaké z dětí, třeba svých, protože mám dva kluky, ale vzít sebou nejspíš asi maminku nebo nějakého jiného dospěláka, který by jim tam tu zábavu udělal. Ale mám vymyšlených spoustu míst, kam bych se s nima chtěl znovu podívat, kde jsem třeba právě natáčel nějakou reportáž.
1: A to třeba kam?
2: Já to mám vyhlednutého. V Dánsku, v Odense je krásné muzeum Hanse

0: nebo tak na hraně třeba 15-leté holky, ale opravdu mají ty krásné zrzavé cupky, mají ty pihy a často umí spoustu různých jazyků. Já když jsem tam byl, tak oni nejenom, že umí švédsky, ale umí německy, anglicky, česky asi ne, ale dá se s nimi hezky si popovídat a většinou ty děti tak přizvou do té svojí vily, vilikuly, ukazují jim to tam a ty příběhy se tam odehrávají.
1: No a pohádku o Pipi dlouhé punčoše si můžete poslechnout i na webových stránkách Rádia Junior, protože ji tam stále máme. A máme tam od Astrid Lindgrenové, slavné švédské spisovatelky, i další skvělý seriál Děti z Bulerby. Je v tom muzeu taky něco o dětech z Bulerbinu?
0: Děti z Bulerbinu jsou tam taky, ale překvapivě, to je možná docela zajímavé, v Česku jsou Děti z Bulerbinu mnohem populárnější než ve Švédsku. Ve Švédsku je to taková zapomenutá knížka trošku od Astrid Lindgrenové. Rozhodně to není ta knížka, kterou by četlo každé dítě, že by se četla ve školách. Tam se čte Pipi a čte se Emil z Lénebéry, což je knížka, která zase v Česku je zapomenutá. Ale mně přijde hodně povědomá, protože je o takovém blondětém klukovi rošťákovi, trochu podobném jako teďka sedí vedle mě Jeremiáš, který vždycky něco vyvede, ale vždycky je to v dobré víře. Třeba chce. Jeho sestřička by se chtěla podívat do kraje, chce vidět, kdy už přijdou hosti, a tak on ji vytáhne na stožár za šatičky a ona tam visí. Což je samozřejmě trochu lumpárna, ale zároveň to neudělal proto, aby ji ublížil, ale prostě to tak nějak chtěl, aby jí bylo dobře, aby viděla to, co chce, ale ten tatínek se na ně potom zase zlobí.
1: Jeremiášku, děláš taky nějaké lumpárny doma se svým bráškou? Jak se jmenuje tvůj bráška a kolik je mu let?
2: Můj bráška se jmenuje Tedík. Je mu 5 let a někdy trochu spolu zahumpačíme. Třeba vylezeme, no to jsme dělali na Gemini, vylezeme na plot.
1: Aha, a umíš si představit, že by si napsal o vašich lumpárnách i nějakou knížku, stejně jako to udělala Astrid Lindgrenová?
2: No, možná bychom to mohlo zkusit.
1: Že jo, anebo namluvit si to rovnou, protože my si tady hrajeme po celý týden na příměstském rozhlasovém táboře i na rozhlasáky. A nejenom, že rozhlasáci jsou moderátoři a reportéři, ale rozhlasáci můžou být i režiséři a můžou to být vlastně i herci, co natáčí nějakou pohádku nebo nějaký příběh. Tak třeba se do toho vrhneš a někdy nám to pustíš i na Rádiu Junior. Co ty na to?
2: Možná jo.
1: Prýma, my se na to budeme těšit, no a za chvilku se dozvíte i další zajímavé historky, co zažil Jakub jako zahraniční zpravodaj, protože třeba tato profese mně přijde naprosto fantastická, dostanete se do různých míst a možná, že to bude i ta vaše vysněná profese, které se jednou budete moct věnovat.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárou Novákovou a máme tady i Jeremiáška. Ahoj Jeremiáši, ty jsi s nám teďko sehnul pod stůl a nandal si sluchátka, možná tady i zkoušíš, jestli máš dostatečnou hlasitost, což je správně, protože právě to dělají rozhlasáci, když přijdou do studia. A ty jsi teď taky takový malý rozhlasák, protože jsi tady na příměstském táboře Českého rozhlasu. A mě by Jeremiášku zajímalo, jak se ti tady líbí. Líbí se ti náš příměšťák?
1: Líbí se mi moc.
0: Jo, a už ses rozhodl, jakou budeš chtít mít jednou rozhlasovou profesi?
1: Já asi budu spolupracovník a budu profesionální horský záchranář.
0: Aha, takže ty budeš někde na horách a tam odtud budeš říkat, právě se hlásí reportér, horský reportér Jeremiáš, že jo? Jeremiáš Lucký. Jo, co bys řekl třeba? Co se tam zrovna děje na těch horách?
1: Třeba o tom mém zásahu.
0: No a ten je jaký, ten tvůj zásah?
1: Třeba, že zachraňujem člověka zapadlého do laviny.
0: Výborně. A chtěl bys být i horský reportér a záchranář v zahraničí? Třeba, že by si tuhle svoji profesi vykonával v Alpách nebo v Himalájích?
1: V Himalájích asi radši, protože tam bych třeba říkal i jaké počasí je na Mountu Everestu.
0: Výborně. A víš, co dělá táta, když je zahraniční zpravodaj? Jestli by si použil ty zkušenosti, tátovy zkušenosti, protože asi vidíš, co tak občas dělá, jestli bys to použil, až budeš ty ten zahraniční zpravodaj a záchranář v Himalájích na Mount Everestu.
1: No, to přemýšlím. Mm-hmm. On třeba často jezdí na služebky, ale já bych létal do těch Himalájích na tu služebku a většinou bych jim přivezl třeba plyšáka Huskyho nebo nějaký model saní se psím spřežením a tak.
0: Tak jak slyším, Jeremiáš už to má skvěle vymyšlené. Jakube, v čem tedy spočívá práce toho zahraničního zpravodaje? Ale u tebe je spíš zpravodaje než toho záchranáře, že jo?
2: Mně to tak. Jako záchranář bych se, myslím, neuživil. Jak to vypadá? Vždycky se musí najít dobrá výmluva, proč někam vyrazit. Většinou se tam něco děje, za něčím jedeme. Jsou tam volby, stále se tam nějaká buď nešťastná událost, nebo naopak šťastná událost, třeba taková královská svatba by mohla být nějaká krásná událost, protože na tom severu několik těch zemí jsou království, to by bylo hezké. A vyrazím tam a mým úkolem je informovat především teda dospěláky o tom, co se tam děje, proč se to tam děje a trošku to vysvětlovat, protože občas pro nás není jednoduché rozumět tomu, proč nějaká země dělá něco jinak, než to děláme my. Tak to je můj úkol, trošinku tam nasát tu atmosféru, pochopit o těch místních, jak to teda funguje u nich, proč oni to dělají třeba takhle, proč třeba Španělé chodí po obědě spát.
0: Jasně, mají tu siestu.
2: Oni mají tu siestu.
0: Protože je tam hrozný horko.
2: Možná
0: u nás taky jednou budou siesty.
2: No, já bych tohle léto bych teda siestu si rozhodně dával, kdyby to jenom trochu šlo. No a právě občas se to zdá, že to je jakoby samozřejmost pro ně, ale my tomu úplně nerozumíme a mým úkolem je trošinku to tak říkajíc přeložit pro lidi ostatní, aby jsme tomu porozuměli, aby jsme viděli, jak to tam funguje.
0: Chtěl jsi vždycky být zahraniční zpravodaj? Už jako od dětství jsi věděl, že tahle profese existuje, nebo se to tak vyvrbilo v průběhu tvých studentských let?
2: Já bych tak ocitoval tady Astrid Lindgrenovou, ono se to tak nějak semlelo. To je jedna z mých oblíbených postav. A Miášku?
0: Miášek nám tady hýbe s naší židličkou, která je u moderátorského stolečku, což je další místo, odkud může mluvit. Miášku, stoupni si tam klidně k tomu mikrofonu a schválně vyzkoušíme, jestli tam funguje mikrofon, když ses u něho postavil. Tak, máme tě tam.
2: Nesahaj na něj.
0: Tak zkus říct teďko ahoj. Slyšíme tě, výborně, tak ty už jsi na vzdáleném pracovišti, odkud budeš možná za chvilku vysílat. A já se zeptám teda Kubíka, jestli může dál pokračovat v naší otázce a možná nám to Miáš tamhle od našeho vzdáleného zahraničního pracoviště na Rádiu Junior nám to třeba okomentuje.
2: No, Když už mám teda konečně tu výmluvu pro to tam jet, tak pak si to musím zařídit, musím vymyslet, kdy tam poletím, kudy tam poletím, kde tam budu bydlet a co tam taky budu dělat, jak tam budu natáčet, s kým tam budu natáčet, co tam natočím, abych už, když už mě tam ten rozhlas vyšle, abych teda prokázal jednak, že jsem tam byl a jednak, že přinesu něco zajímavého. No a člověk si musí postarat opravdu o všechno sám, o bydlení, o jídlo, o to, kde si, kdo, koho se žene, s kým si bude povídat, tak všechny tyhle věci si musí uspořádat. A zároveň pak, Jeremiáš už to naznačil, s tím vozením těch dárků, zároveň u toho myslím ještě na ty kluky, co mám doma a většinou jim musím potom něco přivést, takže právě takhle třeba z Grónska jsem jim přivezl plyšového tuleně z opravdové tulení kůže, protože to je Grónsko je jediná země, kde se můžou takhle tulení lovit, aby to bylo všechno podle zákonu, tak jsem přivezl jedno takové tulení, takže vždycky myslím i na ty kluky, co tak nějak by jim udělal radost.
0: Říká Jakub Lucký, náš dnešní host klubu Rádia Junior, se kterým budeme probírat další speciální severské země, do kterých se dostal. A určitě to bude i Grónsko, protože tam zažil docela velký fičák.

0: V klubu Rádia Junior si Klára Nováková povídá s Jakubem Luckým, svým kolegou z rozhlasu, zahraničním zpravodajem, ale taky s jeho synem Jeremiáškem. Ahoj, Jeremiášku.
1: Já bych měl dotaz na tátu. Kolikrát jsi už byl ve Švédsku, tati?
2: No, to se těžko počítá na počet kusů. Můžeme zkusit počítat, kolik času jsem tam strávil. To bude možná jednodušší. Určitě jsem tam strávil 8 měsíců, když jsem tam ještě napůl studoval, napůl pracoval pro rozhlas. A pak jsem tam byl, pak většinou tam člověk jezdí třeba tak na týden. Těch týdnů mohlo být několik, no tak dohromady jsem tam strávil třeba 3/4 roku. Určitě jsem tam byl na volbách už 2x, tak to nám hraje nějaký výpočet. A letos tam pojedu zase, doufám, tak zhruba na týden, protože zase budou volby. Takže já myslím, že k těm 9 měsícům dohromady, a byl jsem tam třeba 6x, 7x.
0: Naučil ses i něco švédsky, že bychom se to tady taky naučili a vyzkoušeli si to říct? Možná mi Jašik taky zná nějaký švédský pozdrav. Naučil tě táta švédský pozdrav? Ne, tak tás ho naučí právě teď.
2: Švédsky umím už docela obstojně, protože se učím dlouho, abych taky rozuměl trošku Dánům a Norům, kteří mají ten jazyk podobný. Tak, základní švédský pozdrav, a tím se zdraví opravdu všichni, pokud zrovna nepotkáte teda švédského krále, tak mezi lidmi, když se potkáte, tak základní pozdrav je jednoduchý, je nám to povědomé, hej.
0: Hej, řekneš nám taky, Jeremiášku, hej?
1: Hej.
0: Výborně, takže už umíme švédsky pozdravit. Co by se nám ještě ve švédštině mohlo hodit?
2: Mohli bychom poděkovat, to je taky docela dobré. Poděkování se řekne tak.
1: Tak.
2: Tak a co ještě bychom mohli švédského? Švédské masové kuličky. Ty možná znáte, kdo byl někdy v obchodu IKEA, tak je zná určitě. To je takové typické jídlo.
1: Mám moc rád.
2: Já je právě klukům občas vařím i doma. Tak švédské masové kuličky se řeknou šedbular.
0: Šedbular. Jeremiášku.
1: Šedbular.
0: Výborně.
2: Tak to je takové praktické slovo, které se hodí, když byste přijeli do Švédska, tak objednat si šedbular. Ty mají většinou v každé restauraci, protože tak, jak u nás třeba děti v restauraci dostanou řízek, když neví co, tak řízek je taková jistota, tak ve Švédsku jsou to masové kuličky, opravdu se objednávají dětem šedbular.
0: Je Švédsko tvojí nejoblíbenější severskou zemí?
2: To je těžké říct a trochu se bojím, že mě budou poslouchat velvyslanci z těch jednotlivých zemí.
0: Tak ty taky aby, znáš.
2: Ty taky znám, aby mi to potom nevytkli, že jednu mám radši než jinou. Švédsko já mám rád Malmö, to město, kde jsem žil, tak to mám opravdu moc rád, ale myslím, že vlastně ty země tak nějak mám rád všechny hodně podobně. Asi bych nevypíchl jednu, že to je ta pravá, ta země mého srdce.
0: Kdybychom se jeli podívat do Švédska, co bychom tam rozhodně neměli vynechat?
2: Určitě ten svět Astrid Lindgrenové, ten stojí za to. Kdo má rád muzea, tak se vyřádí. Ve Švédsku je moc krásné muzeum takové staré lodi, která se potopila. Ona se potopila, zapadla do bahna. A oni věděli, že se potopila, protože to byla královská hlavní loď, která byla špatně postavená. Potopila se jim v přístavu, ale dlouho ji nemohli najít. A až o asi 300 let později se podařilo zjistit, kde je. A oni celou z toho bahna vytáhli tak, jak byla. Zatáhli ji do velké budovy, tam ji zakonzervovali, aby se nerozpadla, a ona do dneška stojí. Dokonce je tak pevná, že se po ní dá chodit. To teda nedovolují každému návštěvníkovi. To prý musíte být buď člen královské rodiny, anebo vyhrát Nobelovu cenu, aby vás tam pustili, ale dá se chodit okolo ní. Je to strašně zajímavé, jak člověk vidí tu 350 let starou loď, možná vlastně už 400 spíš, a může se na ní podívat. Nebo kdo má rád hudbu, skupina ABBA ze Švédska, tak ta má moc hezké muzeum, takové interaktivní, kde se dá i si zaspívat. To teda nechtějte po mně, abych vám zpíval něco od ABBY, to by možná posluchači vypínali potom rádia.
0: Ale my si tady můžeme klidně nějakou písničku od ABBY pustit. Řekneš nám jméno nějaké tvé oblíbené písničky?
2: Já mám moc rád Mamma Mia.
0: Tak to si za chvilku pustíme. A ještě chceš něco dodat ke Švédsku?
2: Potom ten svět Astrid Lindgrenové. Já bych určitě vyrazil do Smolandu, do toho kraje, kde jsou skoro všechny ty příběhy Astrid Lindgrenové umístěné. To je takový moc hezký kraj a ten svět Astrid Lindgrenové a městečko Vimmerby, kde to všechno je, tak je myslím moc hezké na takovou pohodovou návštěvu.
0: Jeremiášku, znáš Pipi Dlouhopunčochu a Děti z Bullerbynu? Četl jsi to nebo četl ti to tatínek?
1: Děti z Bullerbynu jsme si s tatínkem četli a Pipi Dlouhopunčochu, tu si teď čtu na tátově čtečce, kterou mi rád půjčuje.
0: Tak to zní naprosto úžasně a máš taky rád písničky od skupiny ABBA?
1: Já asi žádnou neznám.
0: Tak si jednu pustíme a pak mi řekneš, jestli se ti líbila. Platí?
1: Platí.
0: Skvěle, jdeme na to.

0: To byla skupina ABBA v klubu Rádia Junior a já už se ptám Jeremiáška Ludského, kterému je kolik let?
1: 7.
0: Jak se mu líbila písnička Mamma Mia od švédské skupiny ABBA?
1: Byla moc krásná.
0: A Mamma Mia, dokázal bys to přeložit, co to znamená?
1: To bych nedokázal, ale tatínek možná, jo?
2: Co ti připomíná slovo mama?
1: Máma.
2: No a to je přesně máma a Mia je moje.
0: Ale není to ve švédštině.
2: To není ve švédštině. To Mamma Mia, to bude nějaká italština, bych řekl.
0: Mm-hmm. A jak by to bylo švédsky, moje máma?
2: Min mama.
0: Min mama, tak to by bylo ve švédštině. Chceš něco říct svojí mamince, něco jí vzkázat?
1: Asi ne.
0: A tatínek?
2: Já bych mamince vzkázal, že jí moc děkuju, že se stará o ty naše děti tak moc, jak se stará, protože já si vždycky někam odletím a samozřejmě na ní potom zbyde se postarat o ty naše dva loupežníky malé. Takže jí děkuju, že to zatím všechno zvládá a že mě dovolí zase si někam odletět.
0: Kam se chystáš?
2: Teď se zrovna chystám na Island. Už se tam trochu těším, ještě se trochu bojím zároveň, protože vždycky ta služebka je v takové fázi, že člověk už ví, že tam letí, už má třeba koupenou letenku, ale ještě nemá nic takového domluveného, že by měl tu jistotu, že tam všechno natočí, že to všechno bude. A přesně teď ještě s tím příměšťákem nemám úplně všechno domluvené. Už tam mám teda nalezené i nějaké kamarády odinut, i přes nějaké kamarády další známé, aby mi tam s tím trochu pomohli. To je vždycky dobré, když tam člověk má nějaké kamarády, kteří ho tak zasvětí do toho, jak to tam funguje, protože to něco jiného, než si o tom číst, tak si o tom s někým povídat je vždycky lepší. Ale ještě se trochu bojím.
0: Půjdeš tam ke gejzíru.

0: rum, podívat se na černé pláže.
1: No, člověk se musí obětovat občas tady pro, na těch služebních cestách, takže plánuju. Zároveň na Islandu je hodně tradiční, protože oni mají právě ty gejzíry, mají tu teplou vodu, která jim tam prostě teče ze země, zatímco my si musíme složitě ohřívat, tak oni mají hodně takových různých, řekněme, akvaparků, lázní, bazénu, kam opravdu místní chodí tak, jak my chodíme pomalu do samoobsluhy, takže asi se budu muset obětovat a natočit nějakou reportáž tady o těch teplých lázních. To je,
0: to bude strašně náročný.
1: To je těžká oběť, to člověk musí takhle občas podstoupit. Zároveň ale taky scháním nějaké rybáře, abych si s nimi povídal, protože potřebuji vědět, co oni si myslí o politice. A rybáři, musím říct, obvykle nejsou ten nejzdílnější typ. Oni jsou zvyklí na tom moři tahat ty sítě, ale na povídání moc nejsou, takže z těch mám vlastně největší strach, jestli si nějaké seženu.
0: Island je země ledovců. Plánuješ se vydat i na nějaký ledovec a třeba si tam zaližovat nebo zaběžkovat?
1: Zaležovat, zaběžkovat asi ne. Leda, že by se by naskytla nějaká taková pěkná reportážní příležitost. Já jsem to tak trochu zkoumal a mě to trochu z ruky. Já jsem vyhlížel i pivovar, který prý je moc dobrý a stavili ho Češi, jenomže je 7,5 hodiny autem. A to znamená, 7,5 hodiny je tam, tam si s někým třeba hodinu povídat a pak je 7,5 hodiny zpátky a to je teda dlouhý den, takže ten si bohužel asi budu muset nechat ujít, ale hledám další nějaké zajímavosti, které by se daly natočit.
0: Ty si byl, teda pojedeš na Island, ale byl si na dalším ostrově, což je dokonce největší ostrov světa. Víš, Mijašku, který ostrov to je?
2: Určitě Grónsko.
0: A chtěl by se státy na něco zeptat ohledně Grónska?
2: Třeba, kolik má Grónsko obyvatelů?
1: Tak to náhodou vím. Grónsko má 56 tisíc obyvatel. Je to takové opravdu malé české město, ale o rozloze půlky Evropské unie. To je fakt hodně. Takže ty lidi jsou takový koncentrovaní v takových vesničkách. Já jsem strávil většinu času ve vesnici, která se jmenuje Sisimiut. Oni mají ten grónský jazyk, je takový hodně zajímavý. A vůbec nám nic nepřipomíná a skoro nikomu nic nepřipomíná. Ale v tom Sisimiutu to bylo druhé největší město na ostrově a to má asi 6 tisíc obyvatel.
0: Ona, ta grónština, totiž funguje tak, že oni spojují k sobě všechna ta jednotlivá slova, takže z toho může vzniknout opravdu dlouhé slovo.
1: Oni to tak různě spojují, přidávají přípony a nakonec slova další věci, takže opravdu se dá poskládat takové dlouhé slovo. Mají tam hodně písmenek Q třeba, takže to působí zvláštní. Docela dobře se to dá přečíst, mají akorát jeden takový divný zvuk a to je takové Ch. Třeba grónština se řekne Kaláchlisut. Já neumím to Ch asi úplně správně, tak jak ho mají.
0: Super.
1: Neumím ho asi úplně správně, jak by ho řekl správný Gróňan, ale je to takové nějaké divné Ch a to je, když tam mají dvojité L. Jinak se to čte skoro stejně jako čeština.
0: A vzpomeneš si ještě na nějaké dlouhé grónské slovíčko?
1: Ty dlouhé slova jsem všechny zapomněl. Vím, že neumím mluvit grónsky, je opravdu nějaké strašně dlouhé slovo, na které jsem se podíval a řekl jsem, že to teda nezvládnu. Kaláchlisut je grónština. Umím říct děkuju, to je kujanak. To bylo nejdůležitější slovo, to jsem se naučit chtěl, abych aspoň něco jim mohl říct. Oni samozřejmě pak mluví dánsky nebo anglicky, takže tam už se domluvit dalo, ale člověk chce mluvit s nima tím jejich jazykem. Tak kujanak a pozdrav ahoj se řekne alů.
0: Tak si jdeme taky říct alů, že jo, jedeme Jášku, alů.
3: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Rádio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: klubu Rádia Junior si povídáme o zahraničních cestách zahraničních reportérů. Máme tady Jakuba Luckého z Českého rozhlasu a taky jeho syna Jeremiáška a ten má na tátu dotaz. Jeremiášku, spust.
1: Tati, já si pamatuju, jak jsi nám vyprávěl o tom psím spřežení. Jaké to bylo?
2: Psí spřežení, to bylo v Grónsku. Tam jsem byl totiž těsně za polárním kruhem a tam už můžou být ty polární psi a psí spřežení. Byl to hodně zajímavý zážitek z několika různých důvodů. Za prvé tam byl ten člověk, co mě vozil, tak byl rybář a on opravdu moc nemluvil. Takže já jsem za ním přijel a ono je to docela přísná příprava, protože ti psi musí rozumět tomu, co se děje. Takže já jsem tam půl hodiny stál a on tam něco dělal se psama, přivazoval je různě, protože oni jsou různě přivázaní, aby se třeba úplně nepokousali vzájemně. Takže půl hodiny jsem tam tak stál a byla strašná zima, bylo třeba -10, -15 a sledoval jsem, co se děje, nikdo na mě nemluvil. A já jsem tam stál sám a věděl jsem, že z toho musím ještě natočit reportáž. Takže jsem byl nervózní, že se něco děje a já nemůžu nic. Já jsem si mumlal něco pro sebe, něco jsem si natáčel, abych přece jenom něco měl. A poté půl hodině jsme se usadili. A takové sáně, to je vlastně taková, jako, trošku to připomíná vaše sáňky, není tam žádné opěradlo. A táhne to nějakých, myslím, že jich je 10 nebo 13 psů. My jsme si sedli a rozjeli jsme se. A ono, když to jede po rovince, tak to tak nějak jede pomalinku a je to dobrý. Ale pak jsme najednou jeli kus z kopce. A to se ty sáně rozjedou. Oni jsou docela velké, těžké. Vyšli jsme se na ně dva dospěláci a ještě by se tam vešel nějaký náklad. A ty sáně pomalu skoro předjížděly ty psy. A já jsem měl strach, protože jsem čekal, kdy se někde vyklopím. Mm-hmm. A říkal jsem si, to by mohlo vesele dopadnout. Naštěstí se mi nic nestalo, nakonec to byl zážitek dobrý, když jsem byl úplně zmrzlý. Protože ono, jak to jede rychle, tak taky fouká. Mm-hmm. A v těch -15, když vám fouká pod kalhoty někudy, tak je to velká zima. A nakonec to ale dopadlo opravdu všechno dobře. Pan rybář se rozpovídal, až když jsme si teda u něj sedli doma. Opět jsme přijeli a opět následoval ten rituál toho, že se ti psi odvazujou, dává se jim jídlo. Oni jsou totiž hodně přísně vychovaní. Přestože oni si žijou sami vlastním životem trošku, tak toho svého pána musí poslouchat a třeba nesmí štěkat, když jsou někde na jízdě, protože se jezdí lovit. A když by pes štěkal, tak by nebylo co lovit, protože všechno uteče. Takže psi opravdu, když jsme byli na cestě, oni se zastavili, my jsme se dávali pauzu, psi 15 minut seděli, ani nepípli, jenom seděli spolu, dívali se na sebe, tak se trochu zachumlali v tom sněhu, oni mají kožich, jim to nevadilo, já jsem byl zmrzlý a pak, když jsme se rozdělili, tak opět byli potichu do té doby, než jsme přijeli k jejich vlastně boudám nebo bydlišti a tam se zase strašně roštěkali.
0: Jeremiášku, umíš taky štěknout jako pořádný psisko? A umíš taky, co děláme na příměstském táboru, že jako dýcháme jako ti pejsci. Výborně. A umíš štěknout jako hodně velký pes. A umíš štěknout jako nějaký malinkatej ratlíček?
1: Něco jako čivava.
0: Jo. Krásný. Tak to ti jde naprosto nádherně. A mě by zajímalo, když takhle si na příměšťáku a věnujeme se ti tam tobě a dalším 16 dětem a točíme reportáže a s Kubou třeba stříháte nějaké pořady, se mnou tady taky děláte třeba snělky a tak dál. Jestli tě to baví?
1: Baví mě to moc.
0: Mm-hmm. A jak hodně, kdybys to měl říct? Baví tě to jako třeba tak, jako je velká kočka, nebo tak, jako je velký medvěd, nebo tak, jako je velká velryba?
1: Tak jako je velký celý vesmír.
0: Protože to je téma, které Jeremi Jašek zbožňuje. Takže zatímco Kuba miluje severské země, že jo?
2: Je to tak.
0: A máš rád zimu, Kubo?
2: Zimu, to záleží. Já mám rád zimu za oknem, mm-hmm. Nemám úplně rád zimu přesně, když mi zalézá někam pod kabát a pod kalhoty, to mě úplně nebaví, ale dívat se na zimu, nebo třeba jít lyžovat, ale být na to dobře oblečený, ať mě osobně není zima. To rád nemám.
0: Tak Jeremiášek má rád vesmír.
1: Ano, a mám také rád lyžování a deskovky.
0: Mm-hmm. A dokonce jste tady spolu i natáčeli včera pořád, protože bylo zatmění slunce.
1: Ano.
0: Já jsem to bohužel neviděla, protože jsem moderovala, tak mě ještě pojďte říct, co jste spolu viděli a co jste taky natočili.
1: Viděli jsme toho spousta a viděli jsme taky, jak se celé slunce zakrylo. A až někdy do 8.30 jsme tam stáli. A nakonec jsme i trochu byli v chladu, ale to nám nevadilo, protože bylo celý den vedro.
0: A natočili jste z toho i nějakou reportáž?
1: Spoustu!
2: No, Mijášek natočil spoustu materiálu, opravdu moc hezkého. My jsme stáli na mostě, kousek od nás, který měl hezký výhled na Prahu, a Jeremiáš jednak si tam natáčel takzvané stand-upy. To my novináři děláme, že někde stojíme a popisujeme pro posluchače, co se okolo nás děje, ale pak taky obíhal ostatní lidi, co se dívali, protože ten most byl docela plný, a vyptával se jich, jak se jim to líbí, co je zaujalo. A mě teď čeká ta práce, že to budu muset s ním sestříhat.
0: Ano, to je ta nejnáročnější práce.
1: A taky slepit.
0: A slepit dohromady, aby se třeba z toho materiálu, který je strašně dlouhý, že jo, sestříhali jenom 2 minuty. A to dá obrovskou práci. Tak já vám, kluci, držím palce, abyste to krásně sestříhali, abyste spolu třeba někdy vyrazili na nějakou zahraniční cestu, na které se stane Jeremiášek taky malým zahraničním zpravodajem a třeba i tím záchranářem, protože tátově třeba zachrání jeho reportáž. No a protože tady má Jeremiášek speciální letadlo, tak co kdybychom teďko odletěli z našeho vysílání zase zpátky na příměstský tábor, který zítra bude mít slavnostní zakončení a děti předvedou, co jsme tady společně během týdne natočili. Tak můžeš, Jeremiáčku, odletět?
1: To je rychlé vysokovýškové stíhací a pozorovací letadlo.
0: Skvělé.
1: A právě odlétáme.
0: Nasedá do něj Jakub Lucký, nasedá do něj taky Jeremiášek i Klára Nováková a letíme. Ahoj!
2: Ahoj.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už se těšíte na další dobrodružství holčičky Báry v kouzelné zahradě pana Pankráce. Dnes má Bára od rána tušení, že se chystá nějaká nedobrota kolem jezírka Víly Voděnky. Kdo myslíte, že si k němu přišel zarybařit? O tom všem je dnešní pohádka s názvem Na rybách. Tak si ji poslechněte.

0: Dobrý večer, děti. Ve všední den chodí Bára do školky. Hned ráno se většinou zabere do hry, která jí vydrží minimálně do oběda, a po něm ji vyzvedne mamka. Jenže dneska se Barča nějak nesoustředí. Hrušku namaluje na šišato a když paní učitelka zavrtí hlavou nad tím, že na výkresu je jen obrys, vybarví ho modrou. Jak se má ale Barča soustředit, když pořád myslí na to, co se děje v rokli? Jestli tam čtyřkolkář neškodí, jestli už přibyli noví obyvatelé a jací, jestli už brzy bude zahrada ještě zahradovitější a vůbec, už aby bylo odpoledne. Když dorazí s mamkou ze školky domů, letí hned Barča do garáže. Zkontroluje kola a každou chvíli se podívá z balkónu přes plot, jestli už táta nejde. Tomu to ale dneska trvá. V rádiu hlásí 16 hodin a teprve až dozní poslední pípnutí vrzne branka. Co jste dneska ve škole dělali tak dlouho? Chce vědět i mamka. Taťka učí na základce a normálně doma bývá tak do půl třetí. Jen v úterý a čtvrtek ne, to mají osmáci, které učí odpoledku. Mimořádná schůze pedagogického sboru, mávne rukou tatínek otráveně. Chystá se k nám inspekce z kraje, tak jsme dostávali instrukce. A to ještě musím dopsat přípravu, prý to budou kontrolovat. Tatí, tatínku, obejme mu kolena Barča, ale až přijedeme z Rokle. Dívá se na něj odspodu tak úpěnlivě, že by to skálu obměkčilo. Ani taťkovi se do přípravy moc nechce, takže se dlouho přemlouvat nenechá. Mezi poli to docela fouká a koruny vysokých stromů, které stíní Rokly, se pohupují ve větru. Nezdá se ti ta Rokle nějaká větší? Diví se táta, ale Bára ho opravuje. Zahrada, tati, teď už to začíná být zahrada. A opravdu. Zvenku nezabírá sice prostor větší než stará Rokle. Její okraje pořád vroubí ty samé šípky, trnky a hlohy. Jakmile však mezi ně vstoupí, rozeběhne se zahrada kolem nich na všechny strany. Barča s očima do kořán sleduje pestrobarevné motýly poletující mezi květy a pro samé ptačí štěbetání ani pořádně neslyší, co jim Pankrác říká na uvítanou. Pak pomalu společně sestupují svažitou cestou k jezírku. A i to je zase nějaké větší. Nakonec písčitých břehů málem nedohlédneš. A najednou si ho Barča všimne. Na břehu sedí na skládací židličce pupkáč v maskáčových kraťasech a oranžovém tílku. Vedle sebe basu piv a soustředěně kouká na splávky dvou dlouhých prutů, které se míru milovně pohupují na hladině. Toho tu takhle necháte? Zatáhá Bára Pankráce za rukáv. Kdo neškodí, je v zahradě vítán, pokrčí rameny mužík. Nemůžu ho vyhánět jen proto, že s ním máme své zkušenosti. A pro pár ryb v jezírku neubude, však ona si ho už víla voděnka pohlídá. Chvíli ho pozorují a zdá se, že má pravdu. Chlapík nespouští oči ze splávků, co chvíli si přihne z lahve, ale jinak se chová na jedničku. Voděnka ostražitě vykukuje ze svého letnínu v rákosí, ale ani ona nemá návštěvníkovi co vytknout. Najednou se ale začnou dít věci. Splávek vlevo ťukne a v zápětí vjede pod hladinu. Pupkáč převrhne lahev a zatímco pivo vytéká do písku, zasekává. A přitahuje a povoluje a zase přitahuje, až má úlovek na dosah. Hmátne pro podběrák a šup s rybičkou do vezírku. Ještě se zaploutví ani nezavře voda a už bere na splávku vpravo. Vylité pivo už se dávno vsáklo a je zapomenuto, protože chlapík nahazuje a vytahuje hned na jednom, hned na druhém prutu ryby jak o závod. Jenže ouha, všechno jsou to ouklejky podměrečné, chudinky nedorostlé, ke skutečnému úlovku nespůsobilé exempláře. Voděnka vystartovala z leknínu lehkým bílým skokem z vlnky na vlnku rovnou k zapálenému rybáři. No ale prr, štětí se pupkáč, jakmile doběhne k němu. Nepláš mi tady zrovna, když berou. Dost už ses nalovil, teď už je na čase pouštět. Nedá se Voděnka a ukazuje. Tahle, tuta i tady ta, jedna jak druhá, málem potěr. Takové z vody ven nesmí. Kdo pak si, že mi tu rozkazuješ? Rozčertil se chlapík. Pustím je, to víš, že pustím. Ale teprve, až chytnu pořádnou rybu. A jestli nechytnu, ogriluju si tyhle. Však už jich je na večeři tak akorát. Nechává skoprnělou Voděnku, ať si to přebere a bohatýrským švihem nahazuje jeden i druhý prut dvakrát dál než předtím. Tak pořádnou rybu říkáš, mumlá si Pankrác pod kloboukem. Jak myslíš? Sáhne do kapsy, vytáhne z ní návnadu z tajných přísad a hodí ji mezi oba splávky. Trochu to žbluňkne a návnada pomalu klesá ke dnu. Jestli ještě před chvílí vítr ve větvích stromů tiše broukal, teď je rozhýbe tak, až listí zabzučí. Jezerní hladina, do té chvíle průzračná a čistá, potemní. Pokud voda doteď vypadala mělká, propadá se do hluboka tak rychle, že černá před očima. Tati, ukazuje Barča doprostřed temné vody a schovává se za tatínka. Pupkáč drží pruty, každý v jedné ruce, má zaseknuto, paty zabořené do písku. Přes toho velká síla táhne k vodě tak mocně, že za nimi zůstávají dvě hluboké rýhy. Tak to je ale pořádná ryba, vykůlí oči teď už i taťka. A jezírko je jí skoro plné. Hřbetní ploutev trčí do vysoka a v černomodré protáhlé hlavě se otevírá tlama větší než vrata do stodoly. Tak pustíš, ptá se Voděnka pupkáče, kterého veleryba pořád táhne blíž a blíž ke své olbřímí tlamě. Pustím, slibuje chlapík. Pouští ale nejdřív oba pruty, které v zápětí mizí pod hladinou a honem k vezírku. Pospěš si, pobízí ho Voděnka, nebo jí s tebou dojde trpělivost? Třesoucími se prsty roztahuje rybář oka a mřenka za mřenkou mizí pod hladinou. A ne, abys ještě jednou zapomněl, jaká je míra, poučuje víla, ale chlapík ji ani neposlouchá a upaluje od jezera jako jelen. Děkuju, poplácá Voděnka po tlamě velerybu a ta se hned potápí. Vítr se sklidňuje, hladina taky a voda je zase průzračná a jasná jako předtím. Co my v té rokli ještě zažijeme? Diví se taťka, když večer ukládá Barču do postýlky. V zahradě, tati, opravuje ho důležitě. Teď už je to doopravdy zahrada. A do usínání jí zvoní modré zvonky. Co se jí asi tak bude zdát? Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka. Nešťastný mladík se chce ženit, ale otec jeho vyvolené je hamižný boháč, který si vymyslí dva nesplnitelné úkoly. Podaří se mladíkovi získat dívku svého srdce? To se dozvíme v pohádce Na motivy čínských pověstí Znamení lva. Napsali Vladimír Lukeš, režie Aleš Vrzák. Účinkují Krištof Hádek, Věra Kubánková a další. Pohádka byla vyrobena v roce 2009.
3: Xiong shi ji. Znamení lva. Zhongguo chuanshuo gushi. Příběh z čínských pověstí.

0: Woda je dneska jako let. Studená albět.
1: Tobě, Wong, se pořád něco nelíbí. Naštěstí tu řeka není ani hluboká, ani široká.
0: Jenže nepřekročím ji, ani nepřeskočím.
1: Co blázníš? Jak bys taky chtěla skákat s těžkými koši na zádech?
0: Přesto, Wong, sestro moje ze všech nejchytřejší. Neznáš nějaké kouzlo, jak přejít suchou nohou?
1: Neznám, a proto se radši pěkně zuj, Wong.
0: Kouzlo je najít cestu přes kameny, aby se co nejmíň namočila a zeleninu z košule vysypala.
2: Zdravím vás, sousedky.
0: Melouna, Tank.
2: Pomůžu vám s košíky na druhý břeh.
0: O, díky, Tank.
2: Co se stalo, Wong?
0: Smekla se mi noha. A zvalila ses jako meloun. Řekni, sousede, viděl kdy svět větší motovidlo, než je moje sestra?
3: Sukni mám mokrou, ruka urousané.
1: Však na slunci uschneš a poskeč si, Wong. Ať na trhu ještě něco prodáme.
3: Vždyť už jdu.
4: Přejít suchou nohou přes řeku. To by bylo něco. Co takhle? Svázat chrastí do otepí? Je ho tady všude. Habaděj. A když otepy položím přes kameny...
5: Dobré.

0: Mě dnes tam pořádají velkou slavnost.
1: Úplně se u něj udřeš.
0: Ale...
1: Nájem si Bangčingovi 100krát odpracovala. Bože, dneska slunce tak pálí.
2: No.
1: Rozkrojím ti alespoň největší meloun, aby se zahnala žízeň.
0: Děkuju.
3: Schovej ten nůž, Tengu. Zapomněl jsi, že první meloun ze sklizně smí ochutnat jen statkář. Mám ti ten zvyk připomenout?
1: Pěkně divný zvyk.
0: Ten zvyk dodržovali tvůj děda i otec.
1: Protože museli.
0: Ale ty bys také měl, Tengu. Není rozumné se kvůli několika melounům rozhádat s majitelem polí.
1: Bangčingovi nestačí, že mu patří půlka města. Chce za pronájem půdy pořád víc.
0: Ticho.
1: Vydři duch jeden.
0: Pst. Nemůžeš proti tomu nic dělat.
1: No.
0: Ale ano, bylo to tak vždycky. Děda i otec platili nájem. Jeho dědovi a ten je taky nešetřil.
1: Jsou to lichvářské poplatky, Tetofan.
0: Ticho.
1: Takové zvyky by se neměly dodržovat.
0: Máš pravdu, ale mluv potichu. Dráb do náší statkáři každé slovo.
1: Ano.
0: No, ať tě tvoje horká hlava nepřivede do neštěstí.
4: Von, blíží se řeka. Už se zouvám, Bank, už se zouvám.
5: Počkej s tím. Podívej, někdo tady postavil s otepí most.
6: Tomuhle říkáš most?
4: Pravda, je to spíš lávka, ale aspoň si nenamočíš ty svoje nové střevíce. Dala si za ně skoro všechno, co jsme udrželi za zeleninu.
7: Vždyť těmi starými protékala voda skrz naskrz, jak byly děravé.
4: Vidíš, že přejdu říčku suchou nohou.
5: No, nevím. Radši dolů s nohou moje nové botičky.
4: Byl to dobrý člověk, který tady položil to chrastí. Ať se mu vyhne každá bída.
8: Co se děje? Proč stojíme, drábe?
9: Hned přenesou přes řeku vaše nosítka. Jen co uvolníme cestu, velkomožný Bangčing.
10: Hej, cesty! Pojďte stranou, ženské. Tak uvolněte lávku nosítkům. Slyšeli jste?
4: Už nám zbývá jen pár kroků.
10: Tak mám rozhoupat tu lávku. Hodit vás do vody, co? Už se. Koupou.
9: Cesta je volná, pane.
4: Láta
5: kůži.
4: Dáme. Ještě, že koše byly prázdné, Vonk.
5: No tohle je, panečku, kouzlo. Vznešený statkář se dostane přes řeku vždycky se suchýma nohama.
4: No jo, Bangčing, půlka města. Každý rok je bohatší a nikdo a nic ho nezastaví.
5: To nemusí honout ani prstem. Takhle vydělávat, takhle si žít, to musí být, cestičko Vonk, nějaké hodně velké kouzlo.
11: Kouzlo? Jen kamenný čaroděj zná 1000 kouzel. Zatím jsem jich vykonal 998. Zbývají mi dvě poslední.
5: Slyšel jsi? Někdo promluvil.
4: Fantazíruj, Vonk, nikdo tu není a potuž.
5: Ale nešikovná možná, jsem ale hluchá, ne? Určitě to byl ten velký balvan na břehu, co vypadá jako lví hlava.
4: Kdo kdy slyšel, aby kámen mluvil, to jen voda šumí, ženská bláznivá.
5: Pane, já to slyšela.
4: Obuj se, jdeme domů, dokud je vidět na cestu.
1: Tady pěkně vítají hosty. Radši půjdu, odkud jsem přišel.
2: Ne, počkej, melounáři. Zavolala jsem tě, protože moje paní dostala chuť na té slané melouny. Pej si, no tak, zalezte.
1: Kdo jsi a proč šeptáš? Kdo je tvoje paní?
2: Jsem Liang, služka. A šeptám, protože mě tajně posílá statkářova dcera Gwen. Vymluvila se otci na bolest hlavy, aby nemusela jít na slavnost.
1: Co se slaví?
2: Bangčing rozhlásil, že Gwen potřebuje rozveselit. A tak se zval bohaté mladíky z města. Přitom jde jen o to, aby se ucházeli o její ruku.
1: Statkářovu dceru nikdo nikdy neviděl.
2: No právě. Bangčing dceru schovává i před pohledem slunce.
1: Je nemocná.
2: Je zdravá. ale statkář chtěl, aby lidé spatřili její tvář, až bude zasnoubena. Takový nápad. Když ji nikdo nikdy neviděl, nemohla se zasnoubit, to dá rozum.
1: Dobrá, Liang, odnes Gwen můj meloun.
2: Odnes jí ho sám, Tengu. Čeká v zahradním altánu. Otevřu ti postranní branku.
1: Tolik dveří a oken. Tady tetička s úklidem nikdy neskončí.
2: Tiše, Tengu. Nikdo nás nesmí slyšet.
1: Statkářovi hosté jedí a pijí. Ti nic nevidí ani neslyší. Za to tenhle přepich by měli vidět všichni sousedé, kteří bydlí v chudých chatrčích.
2: Tengu, tohle je moje paní Gwen.
1: Dobrý večer, Gwen.
2: Nechceš se na mě podívat, Tengu?
1: Říká se, že ten, kdo není připraven na to, spatřit krásu statkářovi dcery, bude oslněn jako od slunečního světla.
2: To si vymyslel a rozhlásil můj otec, aby odradil každého, kdo by mě chtěl vidět. Mohlo by to překazit jeho plány se svatbou. Prý je mě hoden jenom nejbohatší ženich z města.
1: Jak to, že tě smím vidět?
2: Protože chci. Kdyby se to Bang Cheng dozvěděl, vyhodí mě ze služby. Ale když tvé melouny jsou tak sladké. Tengu, rozkrojíš nám jeden.
1: Hned to bude. Hned. Jen co, otevřu nůž, čepelí. Zakrojím.
2: Pozor, zdá se, že tvé melouny mají křehkou duši.
1: No, promiňte, třesou se mi ruce. Jsem tak nešikovný.
2: Šikovný rolník, nešikovný služebník. Neudělal to schválně, Liang. Podruhé se Tengovi jistě podaří meloun rozkrojit a nabídnout nám k ochutnání.
1: Ano, paní. Pochutnejte si.
2: Nejsem tvoje paní, ale odměnu si zasloužíš. Dám ti dva stříbrňáky. První za melouny, druhý za to, že jsi mě rozesmál.
12: Slyšel jsem někoho mluvit v zahradě, pan.
13: Kdo je tam?
2: Tiše.
12: Zjistím.
2: Dráb nás vysvídil, ten má uši všude. Rychle, Tengu, strať se postranní brankou. A vy, paní, rychle do domu.
12: To jsi ty? Liang?
2: Ano.
12: S kým jsi mluvila?
2: Jen s melounářem Tengem. Přinesl první melouny ze své sklizně, jak přikázal statkář Bang Cheng.
12: Ale, proč jeden rozbilo?
2: Lekla jsem se tvého silného hlasu, drábe.
12: Ale zaplatíš to. Statkář ti ostrne z platu. Tak nádherné melouny. Dobrý zvyk, že první patří našemu domu. Odnes je rychle do kuchyně. A tě mohou podávat hostům.
2: Jak si přeješ, pane.
14: Jdeš pozdě, Tengu. Kam se ztratil?
15: Měla jsem strach, že se ti něco stalo. A večeři máš už studenou.
1: Ale tetičko, co by se mi mohlo stát? Jak bych se mohl ztratit? Byl jsem jen s melouny u statkáře.
14: Co to je?
1: Stříbrňáky.
14: Světe, div se, Bang Cheng vždycky platil za melouny nadávkami. A tentokrát se plácnul přes kapsu.
1: Ten? Ani jsem ho neviděl. Hostí dnes velmože a boháče, kteří přijeli z okolí. Jeho dcera mě obdarovala.
14: Gwen přece nesmí nikdo spatřit.
1: Vidíš? A mně se podařilo s ní i promluvit.
14: Ne.
1: A svou nešikovností ještě rozesmát. Chudinka Gwen, smíchu si asi v tom přepichu moc neužije.
14: No, až i statkář Bang Cheng, půlka města, vybere ženicha, skončí její radost na dobro. Prý se nechal slyšet, že vymění její krásu jedině za druhou půlku města.
1: To ne.
14: To si píš, že ano. Chce ovládnout celé město, polovina mu nestačí.
1: To nedovolím.
14: Na nic se tě ptát nebude.
1: Já myslím, že bude, tetičko Fan. Já jsem se do Gwen zamiloval.
14: Tengu, ty blouzníš.
1: A myslím si, že ani já jí nejsem lhostejný.
14: No tak to je ještě horší. Bože, chlapče, ujala jsem se tě jako sirotka, vychovala jsem tě, jak nejlíp jsem uměla, aby ses nikoho a ničeho zlého nebál. Ale tohle bude tvoje smrt, tohle jsem nechtěla.
1: Tetičko Fan, jsi ta nejzlatější teta na světě. A protože mám jen tebe, požádej prosím Bang Chenga o ruku jeho dcery Gwen.
14: Ty ses úplně pomatl. Poštve na mě psi?
1: A žádá za svou dceru cokoliv. Všeho dosáhnu.
14: Démoni a duchové, co jste to na něj seslali? Z toho nic dobrého nevzejde. Jdu spát. A ty jdi taky. Protože ráno moudřejší večer.
8: Drábe! Drábe! Kdo to je? Kdo se opovažuje rušit mě při snídani?
9: Přišla vaše služebná fán, velectěný statkáři Bang Čengu. Prý vám nese důležité poselství. Čeká za dveřmi.
8: Služebná? A otravuje mě po ránu? Ano. Taková drzost. Na co máme při drábe?
2: A co když má paní fan pro vás opravdu něco důležitého, vzácný pane?
8: Liang, poručil jsem, abys prostírala a ne radila.
2: Ano, pane, ale paní...
8: Paní? Paní? No dobrá, tak si tu paní poslechneme, ať jde dál.
13: Dobrý den, mocní statkáři Bang Čengu.
8: Rychle vyklop, co mi neseš, ať můžeš jít po své práci.
13: Můj synovec, Roník Teng, mě požádal, abych vám vyřídila vzkaz.
8: Kdo?
2: Přece melounář Teng, co pěstuje melouny, které máte tak rád.
8: Neměla si odnést snídaní mojí dceři Liang?
2: Také jí moc chutnají.
8: No dobré. A co důležitého mi vzkazuje ten melounář?
13: Přál si, abych vám vyřídila, že... Žádá o ruku vaší dcery Gwen.
8: Cože?
9: Takový ženich.
8: Ticho! Ticho. To je drzost. To je troufalost.
9: Poručte a dám ho zmrzkat, statkáři.
13: Ano, ano, Teng je troufalý, ale je lepší než ostatní. Celou noc jsem nespala strachem, ale teď už se nebojím. Teng mě ochrání.
8: Podívejme, tak on tě ochrání.
13: Ano, ano. Vzkazuje vám, pane, ať žádáte za svou dceru cokoliv. Všeho dosáhne.
2: Tohle by měla slyšet Gwen.
8: Zmysl, Yang.
2: Ale...
9: Neslyšela, Gwen.
2: Jak poroučíte, vzácný pane?
8: Tak ty říkáš, že mohu žádat cokoliv?
13: Ano.
8: A že všeho dosáhne.
13: Ano.
8: Dobrá. Jednou jsem se dočetl ve starodávné báji o zázraku. Teď jsem si na to vzpomněl.
9: Tak, tak, starodávná báje.
8: Poslouchej, ty neodbytná ženská. Potřeboval bych, aby mi tvůj chrabrý synovec přinesl dvě věci. Vyplní tak... Moje dvě tajná přáníčka.
9: Tajná ano. Přáníčka, no ta jsou nejlepší.
8: Mleč už konečně, drábe.
9: Jo, mleč.
8: Ať přinese perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce. A dál, ať mi chytí zlatého vrabce, od jeho šmávání křídel ožívají kameny. Tak, a teď můžeš mluvit, drábe.
9: Jako slunce ožívají kameny.
8: Oh. Správně. Když mi ty zázraky přinese, možná budu uvažovat o tom, že mu dám Gwen za ženu.
4: Lávka je pořád tady, vydržela. Pospěš si, Wong, tentokrát se snad nenamočíme.
5: Ale kymáci se. Mám strach, že se mi vysype zelenina z koše.
9: Nic jiného než chrastí jsem tady nenašel. Ukažte, přenesu vám ty koše.
5: Děkujeme.
4: To ty jsi udělal lávku z proutí Tengu.
9: Ano, udělal.
4: Jsi hodný.
9: Pozor, ještě kousek. A jsme tady.
5: Díky bohu. Dneska jsem zůstala suchá, tak se mi to líbí.
9: To je dobře.
4: Víš, Tengu, mám se sestrou Kříž, nechce se omočit a nejradši by si nechala sloužit.
5: To by přece chtěl každý.
4: Jsme chudé ženské, Wong. Na velkopanské zvyky si nech zajít chuť. No, nic. Tak ať se ti vyhnou všechny nemoci a nebezpečenství, Tengu.
9: Děkuju.
4: A my musíme jít, to víš, trhne, počká.
7: Den co den je to pořád stejné. Chtělo by to nějaký zázrak. Chtělo, aspoň malý zázrak.
1: Vám se to mluví, sousedky. Jenže já musím najít perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce. A také zlatého vrabce, od jeho šmávání křídel ožívají kameny. Kdo kdy o nich slyšel? Kde je hledat? Jak je najít, když neznám žádná kouzla?
11: Já znám jedno dobré kouzlo. Ale jen pro toho, na koho od východu do západu slunce 100 lidí vzpomene v dobrém. Však běda tomu, koho vzpomenou ve zlém. Pro toho mi zbylo kouzlo zlé. Nikam před ním neuteče.
1: Kdo to mluví? Jsi duch nebo člověk? Ne, takhle člověk nemluví. To zbyl ty, balvané? Ty, kamená lví hlavo?
11: Je-li statkářova dcera hodna tvojí lásky, Tengu, z úkoly si hlavu nelám.
1: Nelám. Jak to, že mluvíš a přitom vypadáš, jako kdybys spal?
11: Kamenný čaroděj nikdy nespí. Mluví k tobě tvé znamení. Poslouchej ho dobře, Tengu. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdávej.
1: Řekni raději, jestli na mě myslí Gwen v dobrém. Slyšíš? Odpověz! Nic.
6: Tengu!
1: To jsi ty, Liang? Kde se schováváš?
6: Tady, za tím velkým kamenem. Nikdo mě s tebou nesmí vidět.
1: Chtěl bych si s Gwen ještě jednou promluvit.
6: To nepůjde, Tengu. Ale moje paní ti přeje mnoho štěstí. Vzkazuje ti, že na tebe bude čekat, dokud se nevrátíš.
1: Moje Gwen.

0: Stmívá se. Půl dne se trmácím a nikde nic, co by se podobalo perle nebo zázračnému vrabci. Jen kamení a vlaštovky, které se chystají ke spánku. Teto fan měla si pravdu, když si mi řekla, zůstaň raději u svých melounů, Tengu.
1: Ach, já nebojím.
0: Kde ses tady vzal, starče?
1: Jdu dlouho a najednou není nic vidět. Spadl jsem a asi jsem si rozřízl ve tmě nohu o kámen.
0: Ukaž. Opravdu, kotník je samá krev?
1: Jo.
0: Musím ti tu ránu obvázat.
1: Ale čím, Tengu? Nemáš žádný obváz.
0: Na to stačí kus mé košile. Odkud znáš mé jméno?
1: Říkal jsi, zůstaň raději u svých melounů, Tengu.
0: To povídala teta Fan. Měl se mi poslechnout. V noci bude v údolí pěkná zima.
1: Ve dne horko, v noci zima.
0: Nemůžeš tady zůstat. Kde bydlíš?
1: Na vrcholku támhle té hory, za níž slunce zapadlo.
0: Dobře, vezmu tě na záda a nějak se tam dostaneme. Jsi jako věchýtek.
1: Jen si nemysli, já se nezdám.
0: Tak, chytni se mě okolo krku. Pravda, vážíš víc než koš největších melounů.
1: Neříkal jsem ti to, ale nechtěl jsi jít na východ.
0: Sám nevím, kterým směrem se vydat. Třeba mi pomůže náhoda.
1: Náhody neexistují, Tengu. Vidíš, už jsme tady. Tohle je má chatrč.
0: Netušil jsem, že je na vrchol tak blízko.
1: Jdi dál. A polož mě na postel.
0: Tady. Ale nevidím v tvé chatrči ani kousek jídla. Počkej, teta Fan mi dala sebou hrníček rýže. A ještě trochu zbylo. Najez se.
1: A co budeš mít ty? Sám si nevečeřel.
0: Pro jednoho málo, pro dva nic.
1: Zasloužíš si ode mne dárek.
0: Mluvíš s paní. Co by se tak mohlo najít v téhle chudé chatrči?
1: A něco ano. Sáhni pod polštář.
0: Klas rudé kukuřice?
1: Dej si ho do mošny, ale pozor, ať ti nikdy neupadne na zem.
0: Díky. Jen spi. Já půjdu dál.

0: osvěžení a doušek jako na zavolanou. Vodo, vodičko. Jsi studená jako led z vrcholku hory. Mít tak ještě něco k snědku. Co zkusit kukuřici od starce? Dobrá. V životě jsem nic takového nejed. 3 zrníčka a je po hladu. Jsem dočista sytý. Kde pěstují takový zázrak?
1: Pomoc! Pomoc!
2: Nepouštěj se doprostřed řeky, rybáři! Vesluj ke břehu!
1: Nejde to! Prout mě strhává k vodopádu!
2: Vydrž! Pomůžu ti!
0: Zkusím přitáhnout loďku ke břehu.
1: Podej mi ruku.
0: Tady. Chytej ryby radši tady ze břehu. V pohodlí. Uprostřed je velký proud.
1: U břehu nikdy nic nechytím.
0: Ale tvůj hlas už jsem slyšel.
1: Nejspíš se ti něco zdá, Tengu. Možná ti ledová voda zakalila rozum.
0: Ledová tedy je?
1: Lehni si tady na písek. Přikryj tě houní. Zahřeješ se.
0: Proč jsem najednou tak unavený? Nevím, kudy dál. Nevím, co si počít.
1: Pomohl jsi mi? Tak ti poradím. Jdi pořád na západ. Perla, kterou hledáš, patří mořskému vládci. Leží hluboko na dně Žlutého moře. Zlatého vrabce najdeš nedaleko. Nahoře, kde sídlí horský vládce. Na vrcholku je borovice, tam visí klec. Je vysoko, vysoko, Tengu.
0: Odkud vlastně znáš mé jméno? Kam jsi zmizel? Ty nejsi obyčejný rybář. Jsi čaroděj? Dobrý? Nebo zlý?
3: Dobrý den, sousedky. Na trhu to jen bzučí.
4: Dobrý den, Liang. Slyšíš, Wong, pohni sebou. Na trh je to, co by kamenem dohodil a my tam snad nikdy nedojdeme.
5: Rychleji to nejde, moje pilná sestřičko Wong. Mohla bych si namočit klobouk. Dnes je svátek a přijde spousta lidí.
4: Přijdou nakupovat zeleninu, ne se dívat na tvůj nový klobouk.
6: Když si ho Wong nasadí, spletla bych si ji s paní Gwen.
5: Opravdu?
6: To určitě.
5: Lidé říkají, že když rolník Teng stavěl tuhle lávku, myslel přitom na krásnou Gwen, proto se tak kymácí.
4: Že se nestydíš takhle klevetit. Chvála Tengovi za proutěný můstek, kolika lidem ulehčil cestu.
6: Něco pravdy na tom možná je? Kymácí se stejně jako jejich láska.
5: Liang, statkář, prý chystá svatbu.
6: Chudák Teng, není jednoduché splnit úkoly.
5: Ale ty si prý, Liang, slyšela přímo tady u řeky, jak melounáři slíbil pomoc kamenný čaroděj.
4: Wong, ty v jednom kuse fantazíruješ.
5: Já že fantazíruju? Jen si vzpomeň, sestro, právě když jsme přecházeli řeku, slyšeli jsme hlas z tamhle toho kamene.
4: Tedy, Teng by určitě nějakou pomoc potřeboval, ale ty, sestřičko, ty potřebuješ studený hadr na hlavu.
5: Liang, pověz, opravdu si něco zaslechla?
6: Možná ano, možná ne.
3: Sbohem, musím domů.
5: Jen aby to špatně neskončilo.
4: Pro boha, sestro, pojď už. Koše jsou těžké.
7: Poslechněte rozkaz našeho nejvyššího statkáře, Bang Chenga. Přikazuje všem rolníkům z jeho půlky města, aby se dostavili k řece. Budou okamžitě a bez prodlení vozit kameny zedníkům na stavbu nového mostu.
4: A kdo bude obdělávat půdu a sázet rýži?
7: Dostaví se i všechny ženy, aby zedníkům míchali maltu. Kdo neuposlechne rozkaz, bude vykázán ze statkářových polí. Poslech našeho nejvyššího statkáře Bang Chenga.
4: Bang Cheng, půlka města, hanba. Vidím mu až do žaludku.
6: Šššt, vidíš, Bang? Statkářovi se určitě doneslo, že kamenný čaroděj pomáhá Tengovi. Proto se mu chce zavděčit mostem z kamenu.
4: No, tohle jsme si narobili z báchorek. Ale co budeme jíst v zimě, když si pán usmyslí stavět most na místo práce na poli, o tom nic neříkají. Ať je prokleto Bang Chengovo jméno.

0: běží, kdo si zdřím na pobřeží.
1: Všude samý písek. Ale to není říční písek, tvrdý a studený. Je měkoučký a teplý jako zdejší válek. Já jsem Tank. Kdo jste vy?
0: Vojsko vládce žlutých moří, kam se nikdo nepomoří.
1: Mořské sépie. Promiň, kamenný čaroděj, asi máš pro mě jen dobrá kouzla. Ušetřil jsi mi cestu k žlutému moři. Ještě tak najít něco k snědku.
0: V písku leží strava tvrdá. Podivná jsou zrnka rudá.
1: Moje kukuřice, vykutálala se mi z mošny. Ale ta zrnička nejsou tvrdá, jsou sladká a sytá. Stačí tři a jsem zase plný síly, abych vylovil zázračnou perlu, která ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce.
0: Zázrak! Chceš vylovit perlu?
2: Leží uprostřed moře.
1: Nemám křídla, abych doletěl do prostřed moře.
3: Doplav.
2: Dovesluj.
3: Stejně ji nedostaneš.
4: Leží hluboko pod hladinou, až na samém dně.
1: Nemám ani rybí ploutve, abych se ponořil na dno. Mám hrníček Tetifan? Není v něm sice už ani hrstka rýže, ale teď dobře poslouží.
0: Blázen. Už pouká. Zdravý rozum neposlouchá.
1: Dobře se dívejte. Naberu hrníček vody z moře, ale vyliji celou putu.
0: Proč tohle děláš?
1: Naberu, vyliji. Nebude to hned, ale jednou s tím budu hotový.
2: S čím chceš být hotový?
1: Vysuším moře a perla bude moje.
4: Nejcennější ozdoba mořské říše. Ale musí vidět mořský vládce.
1: Jen si plavte žalovat. Mě už nikdo nezastaví. To bylo dobré. Ubylo hodně vody. Ještě jednou. Díky, mořský vládce, že mi pomáháš vylít moře.
4: Dej mu perlu, vládce.
2: To žije ve znamení lva, tomu voda neublíží.
4: S tím není radno se začínat.
1: Co je to za oslepující světlo?
4: Mořský vládce vzkazuje.
1: Nechci žádné vodní vzkazy.
2: Přikazuje, aby si vzal perlu, co ve dne svítí jako měsíc a v noci jako slunce, a raději odtud zmizel.
1: Tak to je jiná. Díky, vojsko žlutého moře. Díky, sépie. Krásná Gwen na mě čeká. Hned se vydám na cestu.

0: zázračná perlo. Celou noc záříš ve tmě jako slunce nad mořem. Na východě svítá. Jen na chvíli si tady sednu. Tohle je určitě nejvyšší hora v pohoří.
1: A dochrání všichni svatí, proč jsi přímo na úpatí?
0: Led? A kámen? Brr, to je zima. Málem jsem umrz. Já jsem Tank. Chci se vyšplhat až na vrchol téhle hory. Povězte vlaštovky, jak se tam dostanu?
1: Vrchol skrývá hustá mlha, tam se člověk nevyšplhá.
0: Třeba na to postačí 3 zrnka mojí rudé kukuřice. Tak a teď nahoru.
2: Blázen už plouká,
1: zdravý rozum neposlouchá.
0: Musím se dostat až na vršek. Roste tam borovice. Na ní visí klec a v ní cvrliká zlatý vrabec.
3: Je moc vysoko.
4: Je tam kluská skalní plošina.
3: Pozor,
4: pozor,
3: pozor.
5: Dál to nepůjde.
0: Musím mít zlatého vrabce. Nic mě nezastaví.
3: Odvážný.
6: Kolmá skála.
7: Cestě mu stála.
8: Mít tak pár křídel.
9: Jako já.
0: Jen se smějte. Nemám křídla, abych s nimi zamával jako vy.
10: Vzpomeň na své znamení. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdávej.
0: Vždyť mám v mošně ostrý nůž? Neumí jen dobře řezat. Teď mi poslouží jinak. Když vrazím jeho čepel do skalní pukliny, skála se začne drolit.
11: Rozdrobitý nedokážeš.
12: Nedokážeš.
0: A vidíte, jde to. Kámen po kameni rozeberu tuhle horu a dostanu se ke zlatému vrabci. Od jeho šmávání křídel ožívají kameny.
13: Hora je veliká a ty jsi mrňavý.
14: Maličký jako mravenec.
0: Když mohou malí mravenci postavit velké mraveniště, tak já můžu zbourat velkou horu. Prohlédněte si můj nůž. Je dobře kalený. Zarazím čepel, vypáším kámen. Nebude to hned, ale jednou s tím budu hotový. A pak si odnesu zlatého vrabce.
15: Chce získat nejcennější ozdobu horské říše.
16: Tohle musí vědět horský vládce.
17: Sestřičky, pospěšme za ním.
0: Jen si leďte žalovat. Mě už nikdo nezastaví. Takový smích není špatný, ale tyhle kavinky jsou příliš malé. Tohle už se letí. Díky duchu hor, že mi pomáháš v práci.
18: Schoval se za skalní výčně.
19: Člověk s vytrvalostí a silou lva, jako je ten, se jen tak nevzdá.
5: Raději mu dej vládce zlatého vrabce, ať si jde svou cestou.
13: Horský vládce.
3: Náš vládce.
4: Vládce všech hor.
0: Já vím, posílá mi vzkaz.
8: Pustil zpěte zlatého vrabce. Když si tak vytrvalý, máš se ho chytit.
6: Ale přikazuje ti, aby se raději zmizel.
7: Aby jsi zmizel, rozumíš?
0: To je nápad. Díky, vlaštovičky. Zlatý vrabec bude můj a krásná Gwen se mě konečně dočká.

0: Počkej chvíli a cvrlikej si na větvi. Máme toho oba dost. Kameny slunce dočista roztavilo. Pálí a oslepuje. Už v něm skoro nevidím tvoji zlatou barvu, vrabečku.
1: Chytat vrabce není snadné, zbarvení je nenápadné.
0: Už jsem za tebou vylez na kdejaký kopec a padal do propastí.
1: Zlatí vrabci cvrlikají, kameny ožívají.
0: Jen se smějte, vlaštovky, já se nevzdám. Ještě mám rudou kukuřici. Jedno, dvě, tři zrnka. Chytím ho.
1: Chytat vrabce

0: Poste další, kamery! A dejte pozor na nosítka statkáře Bang Chenga!
1: Čemu vděčíme za návštěvu, vznešenou pane?
2: Doneslo se mi, že stavba mostu vázne,
1: ale...
2: že zedníci staví příliš pomalu a hotový most je v nedohlednu. A vidím, že je to pravda. Tvoje odměna, drábe, je také v nedohlednu.
1: Snažím se.
0: Pohněte s těmi osly, lenoši, a naložte na ně víc, rychle!
2: Ne. Málo se snažíš, drábe. Musíš je víc honit do práce. Muští nevozí dost kamenů a ženské míchají příliš málo malty. A přiveď sem tu služebnou, tu Fan.
1: Jak poroučíte, statkáři?
0: Fan! Bang Cheng tě volá! Pojď sem! Rychle, pohni! A vy do práce!
2: Tak, milá Fan, kde je tvůj tank? Máš od něj nějaké zprávy?
3: Nemám, ale určitě se vrátí a přinese, co jste mu uložil.
2: Moc času mu už nezbývá. Jakmile bude most hotový, vyhlásím zasnoubení své dcery Gwen.
3: Ale přece jste Tengovi slíbil.
2: Slíbil. Tank je někde za horami a moje dcera může mít kupu nápadníků.
3: Ale můj synovec je ze všech nejlepší.
2: To jsou jen řeči. Slyšel jsem, že se mu dostalo i jisté pomoci. Hej, kamenný čaroději, probuď se. Vidíš, jaký pěkný most tady nechávám stavět? Žádnou proutěnou lávku. Tak koho zahrneš větší přízní? Toho kluka nebo mě?
3: Tank slíbil, že vykoná, co jste mu uložil, a určitě to splní.
2: Jenže já s pomocí čaroděje mohu získat i druhou půlku města a Gwen nejbohatšího ženicha v okolí. Je mi líto.
3: Nic mu není líto. Podívej, Wong, jak osly kopyty dočista zničili Tengův můstek.
4: Copak můstek? Ale podívej se na moje ruce.
3: Copak ruce? Ale naše zelenina na poli schnije.
4: Nebudeme mít co prodávat.
3: Sestřičko Wong, co si počneme?
4: No, co?
3: Vypěstujeme jinou.
4: Oče, proklet Bang Cheng, chamtivec, který nemá nikdy dost.

0: Kde jsi, vrabečku? Ve tmě tě nevidím. Už toho máme oba dost. Sotva máváš křídly, ale chytit se nenecháš.
1: Vzpomeň na své znamení. Radí ti, přemýšlej a nikdy se nevzdávej.
0: Ten hlas je tak blízko. Jsi tady, kamenný čaroději?
1: Stačí se dobře dívat, Tenku.
0: Perličko, posviť mi. Kamená lví hlava? Ale tohle je přece naše řeka. Doběhl jsem domů. Dobře se schoval, uličníku. Vletěl si rovnou do lví tlamy. A mám tě. Teď už mi nikam neulítneš. Ale co to děláš, čaroději? Proč jsi zavřel tlamu? Jsem unavený a ty... Pust mě. Vždyť jsou to moje ruce. Můj vrabec.
1: Teď spíte,

0: Cože? Tank se vrátil? To musím povědět mojí paní Gwen.
1: Melounáři Tengu, sousede, co se ti to stalo?
2: Kamenný lev zavřel tlamu a ruce mi zůstaly uvnitř.
1: Je. Vidíš, měla jsem pravdu, sestřičko Wang. S tím kamenem, který připomínal dý hlavu, není odjakživa něco v pořádku. Jako statkář Bang Cheng, co jednou uchvátí, nikdy nepustí.
3: Nech těch řečí, Wong. Nevidíš, že chudáka Tenga nohy sotva drží, musím mu dát napít.
1: Tengu, můj Tengu. Kdo ti to udělal?
4: To má člověk z toho, když si něco začne z kouzlí kamenného čaroděje.
2: Tam uvnitř, ve lví hlavě je docela teplo, tetičko Fan. Buší tam srdce.
5: Bože, chlapče, ty blouzníš. Tohle má být odměna za to, co jsi vytrpěl.
6: No tady helkujete, no tak do práce, do práce.
7: Ale, to je přece Tank. Tak se s nám vrátil. Trochu nepohodlný spánek ve stoje, co? A s rukama ve lví hlavě.
5: Už toho mám dost. Můj Tank trpí a ty tady jen poroučíš a sám nehneš prstem.
6: Cože?
5: Vezmu na tebe lopatu.
6: Au, to je vzpoura. Slovutný Wang Chengu. Vzpoura, vzpoutný zapráši.
5: Tak, a teď se vypořádám s kamennou lví hlavou.
2: Nedělej to, teto Fan. Raději vyřiď krásné Gwen, že bych jí chtěl vidět.
6: Uvolněte místo nosítkům velkého Wang Chenga.
8: Vida, tak už si tady, Tengu. Splnil si moje přání?
2: Splnil.
8: A kde pak máš perlu a zlatého vrabce? Nic nevidím, jen to, že tvé ruce vězí až po lokty v kameni. Drábe,
6: ano.
8: Rozhlas po okolí, že tuhle potupu si melounář Tank vysloužil od kamenného čaroděje za svoje chvástání. Prý statkáři žádej cokoliv, všeho dosáhnu.
2: Nechvástal jsem se.
8: Ne.
2: Chci odevzdat vaší dceři Gwen perlu, co ve dne září jako měsíc a v noci jako slunce.
8: A jak to chceš udělat? Nesluší se, aby boháčova dcera šla za chuďasem, i když... No. Pravda? Kvůli vzácné perle bychom snad mohli udělat výjimku.
9: Udělali jsme ji za vás, pane.
8: Liang? Gwen?
9: Přišla jsem sama, otče. Liang mi pověděla, že se Tank vrátil.
8: Cože? Ty ses opovážila vyjít ven?
2: Perlu mám za košilí. Vezmi si ji, Gwen.
9: Nepotřebuji žádnou perlu. Chci jen tebe, statečný Tengu.
8: Nic takového ti nedovolím.
9: Vezmu si ho za muže i s rukama ve lví tlamu.
8: Co?
9: Nechci už sedět doma jako ve vězení.
8: A co ostatní ženichové? A vůbec, Tank nesplnil úkoly. Kde je ta perla? A kde zlatý vrabec?
1: Lidičky, podívejte se. Lev otvírá tlamu. Nebude to zase nějaké nekalé kouzlo kamenného čaroděje?
2: Ne. Slyšíte? Vrabec zacvrlikal. Je uvnitř ve lví tlamě. Teď, když jsem volný, můžete si pro něj sáhnout, vzácný Wang Chengu. Ale rychle, ať neulétne.
1: Tlama se zavřela. Zase jsem měla pravdu, Wang.
3: Mlč, Wang.
8: Pusť mě, pusť. Otevři přece tu tlamu, kamenný čaroději. Ty jen žertuješ, viď? Viděl jsi můj most? Takhle se mi odměňuješ za mou snahu?
10: Buď klidný, statkáři. Odměním tě podle tvých zásluh. Zbývá na mě dvě kouzla. Jedno dobré, druhé zlé. 100 lidí chválilo Tenga. 100 lidí zlořečilo.
1: Bože, ten kámen opravdu mluví.
8: Rozkazuji ti, abys mě pustil. Já už vím, čaroděj, spolčil ses s bídným melounářem proti mně. Vrabe.
6: Ano,
8: Chop se Tenga a hlavně jeho mošny. Určitě tam schoval zlatého vrabce a perru.
11: Hoď sem tu mošnu, Tengu.
12: Tady je.
11: Je tu nějaký kukuřičný divný klas. Velkomocný tatkáři.
12: Pozor, nesmí spadnout na zem.
11: Pryč s ním. Au, au, au, co se děje? Co to je za divnou kukuřici? Au, já tady nezůstanu ani minutu.
13: Utíkejte, spaste svoje životy, sousedé!
14: Kručka, prostě!
12: Vraťte se! Poctivým ta zrna neublíží. Naopak, všechny nás nasytí.
9: Je to zázrak, Tengu?
12: Nevím.
0: Tedy vidět drába takhle rychle utíkat, to musí být zázrak.
15: Jenže zázraku už bylo dost. Zmokneme. Pojďme domů.
8: Ne, nechávejte mě tady. Co bude se mnou a s mými zásluhami?
10: Jsou to veliké zásluhy. Všichni muži, ženy i děti proklínají tvé jméno, Bang Chengu, půlku města. Splň se tedy mé poslední kouzlo. Teď budeš po novém mostě tahat náklady lidem z jedné půlky města do druhé.
15: Podívejte na toho osla na mostě. Předtím tam nebyl.
0: Hýká Bang Chengovým hlasem.
15: Asi se nemůže dočkat, až bude vozit náklady. Tak mu naložíme vrchovatě na hřbet.
12: A dostavíme most.
0: A co bude se statkářovým domem?
12: To ať si rozhodne moje krásná Gwen.
9: Nemám to vězení rád.
12: Dobře, tak hned jak dokončíme most, přijde na řadu dům pro nás dva. A na poli budeme pěstovat nejen melouny, ale i zázračnou kukuřici. Pár zrníček mi v mošně ještě zbylo.
9: Souhlasím, můj milý Tengu. Já vím, že ty vždycky dodržíš, co slíbíš.

0: ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdítková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.
2: Anna a já nevíme sami, co děláme. Anna a já máme za prádelnou své místo, kde rostou první jaterníky. Pak máme ještě jedno místo, kde rostou křivatce. A sasanek roste ve všech ohradách v Bulerbinu tolik, že je všude bílo. A když si člověk přidrží tu kytičku pod nosem, ví, že je jaro, i kdyby zavřel oči. Anna a já máme ještě jiné jarní místo. Je v hluboké strouze. Máme tam 2 bedny od cukru, na kterých sedíme. Voda hučí kolem nás, ale my se nezmácháme, aspoň ne moc. Všude podél strouhy roste hloch a hodně hustě, takže to tam máme docela jako v zeleném sále z listí. Ve strouze sedáme hodně často. Je to moc pěkné jarní místo, řekla bych. Ale Brita to nechápe. Jednoho dne na jaře, když jsme tam Anna a já seděli, přišla Brita a vykoukla z keřů. Uviděla nás dole ve strouze a řekla, co to děláte? Anna a já jsme se na sebe podívali a přemýšleli jsme, my nevíme sami, co děláme, řekla jsem. A opravdu jsme to nevěděli. A tak Brita šla zase pryč a řekla, že když někdo neví sám, co dělá, tak to není k ničemu a může rovnou dělat něco jiného. Ale Anna a já jsme tam zůstali sedět, přestože jsme nevěděli, co děláme. V té strouze roste blatouch a orsej. A tak jsem najednou řekla Aně, že jsem princezna blatouška. Anna hned řekla, že ona princezna orsejka. Buďte vítána do mého zeleného zámku, řekla jsem. Buďte vy vítána do mého zeleného zámku, řekla Anna. Potom jsme se málem pohádali, čí ten zelený zámek vlastně je. Ale pak jsme si vymysleli, že blatouška a orsejka jsou dvojčata a bydlí každá v jedné polovině zámku. O můj zámku zelený, o má řeko hučivá,

králíčkové řekla. O jakých králíčcích mluvíš, zeptala jsem se. O mých zakletých králíčcích, odpověděla Anna. Řekla, že má ve svém zeleném zámku zlatou králičí klec se dvěma zakletými králíčky. Heč, to ty nemáš, chlubila se. Ale právě v tom jsem uviděla malou žabku, která seděla na kraji strouhy a řekla jsem, o, má zakletá žabičko, a rychle jsem jí chytila. Protože to ví přece každý člověk, že žáby jsou většinou zakletí princové, samozřejmě v pohádkách. Anna to věděla taky a tu žabičku mi záviděla. Můžu si ji trochu pochovat, řekla. Pochovej si ty své bílé králíčky, řekla jsem. Ale Anna žebronila a prosila, tak jsem jí to nakonec dovolila. Ale pak jsem začala přemýšlet, napadlo mě, že kdo ví, jestli to není nějaký zakletý princ. V té době, kdy byli zakletí princové, byly asi taky obyčejné žáby, které vůbec nebyly zakleté. A tak se jistě mohlo stát, že se na některého toho zakletého prince zapomnělo jenom proto, že lidé mysleli, že je to obyčejná žába. A když se žádná princezna tenkrát třeba neměla k tomu, aby ho políbila, musel přece zůstat žábou na věky i pak, když už pohádky přestaly. A teď chudáček seděl ve strouze v bulerbinu zapomenutý. Ptala jsem se Anny, jestli si to taky myslí a myslela si to jako já. No, řekla jsem, pak už nám zbývá jenom jedno. Musíme ho políbit, aby se kouzlo zrušilo. Ale my přece nejsme žádné opravdické princezny, bránila se Anna. Musíme to rozhodně zkusit, řekla jsem. Když si obě budeme pomáhat, snad to půjde. Začni ty, princezno Blatouško, řekla Anna a podala mi toho zakletého prince. Držela jsem ho v ruce a dívala jsem se na něj a když jsem pomyslela na to, že ho musím políbit, dělalo se mi špatně od žaludku, ale nedalo se nic dělat. Pak mě napadla jedna věc. Ty ano, řekla jsem, jestli to ale je opravdu zakletý princ, tak nezapomeň, že ta žába byla moje. Co tím myslíš? Zeptala se Anna. To, že já bych pak byla ta princezna s polovinou království, kterou by dostal, víš? Ale to Anu dopálilo. Když ti s tím líbáním mám pomoct, tak bude můj stejně jako tvůj. Jen ať si pak vybere sám. A tak jsme se dohodli, že princ si bude moci vybrat sám, jestli chce princeznu Blatoušku nebo princeznu Orsejku. Potom jsem spustila. Raz, dva, tři. Se čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk. A pak jsem zavřela oči a žábu políbila. Je asi hodně zakletý, řekla Anna, když se žádný princ neobjevil. Myslím, že to nemá už smysl, aby ho líbala. Ale podívejme se, řekla jsem, jen račte, princezno Orsejko. A tak vzala žábu a honem ji políbila. Ale měla tak naspěch, že ji upustila do strouhy a žába zmizela, jak nejrychleji mohla. Ty trumbero,
teď nám náš zakletý princ upláchl. Víš co, řekla Anna, musí to přeci jen asi dělat opravdické princezny, když to má na takové šeredné tvory působit. V tom jsme uslyšeli, jak se za keři někdo chechtá. Byla to Brita a Lasse a Bosse a Ole. Všechno to viděli a slyšeli. Koukněte, tamhle sedí ty, které nevědí, co dělají, řekla Brita. A Lasse obrátil oči vzhůru a řekl, o můj zámku zelený, o má řeko hučivá.

0: řekl Bose. A pak dostala ta ropuch a půl království a půl princezny, řekl Ole a prohýbal se smíchy. Tu popadla a na prázdnou plechovku od rybiček, kterou jsme měli ve strouze, nabrala do ní vodu a vychrstla ji rovnou na Ola.
1: Zbláznila ses, křičel Ole. Co to děláš?
0: Já mám takový vztek, že nevím, co dělám, řekla Anna. A já jsem nabrala do dlaní vodu a stříkla jsem ji Lasovi rovnou do ucha. No co, řekla jsem. Anna a já přece nevíme, co děláme. Skřínka mudrců. Ole se bál o ten zub, který mu Lase vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabice od cirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub Bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho. Zub si uložil do krabičky od cirek, stejně jako Ole, a cestou ze školy si je srovnávali. Lase zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub, ale řekl, to bych rád věděl. Kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl v loni ve Stůrbínu? Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých si myslel, že jsou na dobro ztraceny. A taky stoličku. Tu dal do krabičky ocirek. A celý večer Lase a Bose jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita a Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně. Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita. Právě v tom přišli kluci. Byli v pokoji u Lase a Bose a tvářili se nějak poťouchle. Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lase.
2: Proč? To bude přece prima, když to řeknem zrovna jim, řekl Bose.
0: Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole. Brita a Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli. Ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali a skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jakože nejsme vůbec zvědavé. Lase a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se.
1: Ale skoval si to pořádně, viď? Řekl Bose Lasovi.
3: Buď klidnej, řekl Lase.
1: Skříňka mudrců musí být skovaná na bezpečném místě.
0: To bych řekl, jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole, a to by byla hrůza.
4: Lase se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu.
1: Kdyby jí holky našly? No nazdar, řekl Bose.
0: Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita.
4: A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom nic neslyšeli. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala.
0: Hele, mudrci.
4: Rychle jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skřínka mudrců je.
0: Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lase a Bose a hledali jsme. Ach, jak jsme hledali! Ale skřínka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě, ale skřínku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečku, to jsme měli naspěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše.
2: Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose.
0: Stáli jsme tam a neodvážili se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Stálo se mi, že Lase jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbl se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. A na dům nešťouchla a já zas do ní.
2: Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýš, řekl Lase. Ale jak to máme říct?
0: Ptal se Bose. Nedostává nápady tak lehce jako já a Lase. Ale Ole řekl.
2: Přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýš. Přísahejte, že nikdy nevydáte tuto skřínku mudrců nezasvěcencům.
0: A nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my, Brita, Anna a já. A já jsem znovu šťouchla do Anny.
2: Bose a Ole přísahli, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skřínky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla.
0: Ach, jak bych ráda viděla tu pozoruhodnou skřínku, ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec ji Lase zastrčil zpátky pod uvolněné prkno a pak se zase odplížili po schodech dolů. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze. A tam ležela skřínka mudrců. Vlastně, co to povídám? Byla to Lasova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na víku bylo velkými písmeny napsáno skřínka mudrců a pod tím byla nakreslená lebka.
4: Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je to uvnitř za nádheru, řekla Anna.
0: A Brita to otevřela. Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli. A co jsme uviděli? Byly tři malé bílé zuby. Dva malé a jeden trošku větší. To bylo všechno.
4: Ráda bych věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita.
0: Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout. Ale Agda je hodná. Často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které v té skříni má. Má tam malý růžový polštářek na jehli s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní, a na ramek, který je docela jako ze zlata, a ano, je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat. Když byl vloni ve Sturbínu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly její staré. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny, aspoň když je ošklivé počasí, a šetřit si ty nové na neděle. A kde se líbí Oskar, náš čeledín, a tak asi chtěla být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhořejší zásuvce v Agděně skříni, a dostala jsem dobrý nápad. Ha! Víte, co uděláme? Řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skříňky mudrců, když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu. Brita a Anna měli z mého návrhu moc velkou radost. A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lasse měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že na tyhle kuličky by se skříňka mudrců dobře hodila. Zase neodpověděli, ale Lasse si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloubla Lasse do boku. Ale Lasse řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skřínka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě a my se prý nikdy nedozvíme, kde je. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skřínka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to si ty a Bose a Olene, vyzvídala Brita. Lasse mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde tu skříňku máme, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. Představ si, že ne, řekl Bose. No taky asi máte na půdě, pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. Představ si, že nemáme, řekli Lasse a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli pěkně vyplašení. Byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Aha, neměli bysme se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekla se. Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skřínku mudrců. Mou sbírku jste přeci už viděli mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lasse se na něho zlostně podíval a Bose konečně pochopil. Ale jo,
3: No, jasně, že se na ní může jít podívat, řekl.
0: Pak kluci odešli loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé, ale my měli naspěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje a pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes dýpu do pokoje kluků a hurá na půdu, kde jsme se schovali za šaty, kterých tam visí spousta. A jen jsme se tam dostali, už se kluci štrachali po schodech.
3: Co myslíte, že Anna mínila tou podlahou na půdě, řekl Bose.
0: Co? Řekla se. To jenom tak hádala. Ale bude přeci lepší, když skřínku mudrců pro jistotu předáme na jiný místo. A Lase odklopil prkno, ale my jsme nic neviděli, protože kluci stáli kolem a zaclánili nám.
1: Otevři to, ať se podívám na svůj zub, řekl Ole.
3: A já na svůj, řekl Bose.
1: Pš, mudrcové, řekl Lase. To, co je ukryté ve skřínce, nesmějí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše.
0: Pak bylo ticho a my jsme tušili, že Lase otvírá krabici. A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí. Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se. A já jsem řekla, teď jste asi dostali tolik tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrskl Lase Agdinými zuby na podlahu a řekl, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníků aspoň nějaký malý zázrak.
1: Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lase.
0: Ale pak Lase a Bose a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

to kruh souznění. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

Napíšu, devče, písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu. A duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama,

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Are ready to baby?

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Posloucháš Rádio Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyčně zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: ptakopiska jmenuje se
1: Ptakopisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuál

0: Anakondy, jmenuje se
1: Anakoniátko a štěňátko Jaguára.

Rádio Dicá.